0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Plakalo baby, doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala ze mě voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklant.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej ještě.
1: No tak ten tam byl v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasů kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, teď jsme to jako naskoušeli a oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně, říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi šlo mlátit, kam by to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už víte, že tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla
1: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou.
0: Já nevím,
1: dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls. Bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
4: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
5: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
3: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
3: Děkuji.
6: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
5: Já vám také děkuju.
3: Tak.
6: A vybírám Pavle Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
6: Hezký víkend přeji.
3: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šaramantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
3: No, to neunese tolik.
5: V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
7: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
5: Děkuji.
7: Inteligentní humor. Moc děkuji.
5: Já vám taky děkuju.
3: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
3: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
8: Vám taky.
3: Naslyšenou.
8: Vám taky.
3: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
9: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila. Teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkala, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Těšu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam jsem objevili dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal.
10: A šla jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se po 20 let přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný v tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A sice jistý, jako já připomenu, si všichni vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců za přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní: Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A Zlatý fanouš, za B Zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, Zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde i kouzelník.
0: Marie má Zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném
2: třeba. Příště, příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu Zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový Zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klauze, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky tak, zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom v našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, to já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii,
2: ano,
0: za
2: ano.
0: To, že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o Zlaté Mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ona mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: Jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: A jde střeka. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co ho mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová.
6: Kurucová. Ano, pardon. Už se soustředím.
5: Počkej s tím. Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Ne, Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná,
4: to jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat.
6: Ano, potom
4: jsem pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No, to si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké. To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka, no.
0: Panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Mario. No, tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky. I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. Ale už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Víš, jedu na plný plyn, pane major.
8: Kurucová, sleduj.
9: Já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta. Já to poznám.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná už na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde se neser, ne?
8: Snaživec, co jste mi
9: já
8: to sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale major. Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí?
8: Kurucová.
9: Schováš, pojďte si dárom!
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
8: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti,
8: Kurucová.
9: Pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale snaživec. Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane
9: majore. Ano, vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, snaživec, akce.
9: Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: Ne, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou. A víte co, snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru.
8: Ale nech toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucií Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie ježiš, samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Bydžova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře
1: oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Bydžova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila přece.
3: Dusila, to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím, tak, co? Ano.
4: Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohlal na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já čti. Já to čtu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Zápis o utkání? Jiskry zadní těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Oj, prosím, já tady čtu, jak je líbo.
5: Vždy.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak po začátku, nebo začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Po začátku.
4: Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat, No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: V 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
5: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl!
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Městském divadle ve Zlíně dnes začíná letní divadelní sezona Pod širým nebem. Bývalý obchod v místní části Kroměříže Drahlov je na prodej. Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k návrhu zákona, který by rozšířil pravomoce finančně analytického úřadu. Dnes bude v regionu převažovat oblačno a na teploměru naměříme až 22 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno. Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho dnes začíná letní divadelní scéna Městského divadla ve Zlíně. Do konce června se tam představí dohromady 4 inscenace Pod širým nebem. Mezi nimi Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Letošní sezonu pak 26. června uzavře Tančírek, který bude součástí festivalu Zlín žije. Pokračuje mluvčí divadla Zuzana Wernerová.
2: Za nepříznivého počasí představení rušíme a divákům vracíme.

0: Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo jej ministerstvo financí. Splnit tým má evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat, říká jeho mluvčí Stefan Fous.
1: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
0: Připomínek dostal rezort stovky. V plánu má taky další schůzku s profesními komorami advokátů, exekutorů a notářů. Těch všech se zákon dotkne. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou dnes odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.
2: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, z rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Pované ráno a večer slabý, přes den pak mírný západní až severozápadní vítr. Aktuální teploty 17 až 7 stupňů, nejvýše dnes naměříme mezi 19 a 22 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 261. kilometru u Kroměříže ve směru na Brno je pro poruchu odstavené vozidlo. Zprávy končí a teď pohodové pondělí přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Obracím stolní pracovní kalendář na novou stránku a vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Doufám, že jste si užili pohodový víkend, máte hned po probuzení chuť na kafe a nestárnoucí písničky. Než se pustím do malé sondy přes historii v kalendáriu, osvěžím paměť u filmového hudebního doprovodu snímku Jízda, kde buty získali Českého lva za nejlepší muziku roku 94. Od mikrofonu zdraví a dobré pondělní ráno přeje Petr Uhřík. Je 5:05.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Na Prahu nového týdne vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Posílám přání dobrého rána do 15. června. Vybírám z kalendária, dnes je svátek svatého Víta, tedy patrona českých zemí. A také je Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. V roce 1363 byl Václav IV. Korunován českým králem, měl pouhé 2 roky. Korunoval ho Arnošt z Pardubic, který se později staral i o jeho vzdělání, výchovu, později tuto zodpovědnost převzal Jan Očko z Vlašimi. Díky této péči se z Václava sice stal vzdělaný muž, ale byl nerozhodný, nesamostatný a závislý na druhých. Dnes je to 272 let, co Prokop Diviš vstyčil v Příměticích u Znojma bleskosvod. Místní sedláci ale svého duchovního pastýře nemohli ani cítit, což vyjadřovali i v četných stížnostech. Dospěli i k závěru, že ďábelský stroj může za sucho. V roce 1762 byly dány do oběhu první papírové bankovky v českých zemích, rakouské bankocetle. Jejich první emise byla v hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých. Bankovky byly tištěny jenom z jedné strany papíru a většinou jednobarevně se suchou pečetí a ručními, později tištěnými podpisy. Před 157 lety byl vyroben plast známý jako celuloid. Vyrábilo se z něj kde co, od filmových pásů až po pravítka. Drobnou nevýhodou ovšem zásadní byla jeho velká hořlavost. A v roce 1884 se v Dubňanech v rodině důlního správce narodila básnířka, dramatička a prozaička Bohumila Dubňanská. Podle rodiště si zvolila své literární jméno, napsala řadu povídek a črt, věnovaných převážně lidovým zvykům a slavnostem Slovácka.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 93, vzpomínám si, že videoklip byl plný nahých těl. Docela revoluce v obrazovém doprovodu. Skupina Below It se vezla na vlně úspěchu s písničkou Sweet Harmony. Jednohitový zázrak se pak už nezopakoval. Za půl minuty bude 17:15. Dobré pondělní ráno.

0: 5 hodin 17 minut a před námi pondělí 15. června. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Další informace beru od meteorologů, podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: A ze všeho nejdřív procházím krajem v současných teplotách. 11 stupňů je v Kroměříži a v Rožnově pod Radhoštěm, 8 ve Starém Městě, taky Maruška, Hostýnské Vrchy, Luhačovice a Velké Karlovice uvádějí 8 stupňů. 10 stupňů vidím v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, Kateřinice Ojičná se přidává 10 stupňů Celsia. 9 to je situace v Hošťálkové, ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Strání, ve Vsetíně, ve Valašské Sednici a v Horní Bečvě. 7 stupňů Vizovice a Štítná nad Blářím, ano. A ještě jsem přeskočil tady Rožnov pod Radhoštěm, z 11 stupni Valašské Meziříčí uvádí 12. Takže to máme takové docela na přeskáčku, ty teploty. Dnešní předpověď nám říká, že bude převažovat oblačno. Z rána, hlavně v jeho západní části kraje, může být i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Odpoledne postupně většinou polojasná obloha, k večeru se bude oblačnost dále částečně rozpouštět. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný až západní až severozápadní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Velmi dobré jsou a patrně vydrží rozptylové podmínky, biozátěže mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo bude patřit vzácným alergiím. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Za dveřmi urgentního příjmu se odehrávají příběhy, které často mění životy. Lékaři, sestry i pacienti se tu setkávají v okamžicích, kdy nic není jisté. Kdy je dobré vytočení 155-ky rozhodně neodkládat? I pro vaše otázky tady bude primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár. Už 17. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty připravil Matěj Neradilek. Vítejte u nich. 16 nabíjecích stanic pro elektromobily přibude příští rok na novém parkovišti u sezónního vstupu do ZOO Zlín. Půjde tak o první možnost dobíjení elektromobilů přímo u areálu zahrady. Parkovací plochu od května zastřešují solární panely, které vyrábějí elektřinu pro její provoz. Podle ředitele Romana Horského pokryje fotovoltaika zhruba třetinu spotřeby elektřiny v ZOO a ročně přinese úsporu kolem 3 milionů korun. Bezpečnost ve městě bude tématem další debaty, kterou pro mladé lidi připravila vsetínská radnice. Setkání naváže na předchozí diskuzi o životě ve městě a kulturním vyžití. Debata začne dnes v 16 hodin ve vsetínském klubu Tři opice. Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednávat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Na mistrovství světa ve fotbale Německo porazilo Curaçao 7-1, Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, z rána hlavně v jihovýchodní části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit i pár drobnějších přehánek. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 12 až 8 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/490 z Horního Lapače do Frštáku Žabárny na Zlínsku. Počítejte s pracemi na silnici. Krátké zprávy končí, další tady budou zase za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vypadá podobně jako kardiostimulátor a pomáhá pacientům s inkontinencí moči a stolice. Díky spojení s elektrodou stimuluje nervy pod křížovou kostí, potíže zmírňuje nebo i zcela odstraňuje. Život už změnil stovkám Čechů. Více si řekneme za chvíli, teď je půl šesté a tři minuty.

0: Půl šesté a 9 minut do pondělí 15. června vás, milí posluchači, vítá a dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín. Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů, pacientů ale může být ještě více. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo i zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-letá Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacient, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího kříže. Obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
6: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupily stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:45, pondělí 15. června. Podíváme se do aktuální předpovědi, jaké zprávy nám posílají na úvod nového týdne meteorologové, včetně ranních teplot, které uvádějí měřící stanice.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je v Kroměříži a v Rožnově pod Radhoštěm, 8 stupňů. To je Staré Město, Maruška Hostýnské vrchy, Luhačovice a Velké Karlovice. 10 stupňů vidím v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a Kateřinice Ojčná má taky 10 na teploměru. 9 stupňů hlásí Hošťálková, Zlín, Bojkovice, Strání, Vsetín, Valašská Senice a Horní Bečva. Vizovice a Štítná nad Bláří mají teď 7 stupňů, Valašské Mezříčí 12. Očekávejme, že dnes bude převažovat oblačno, z rána hlavně v jihozápadní kraje, části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Odpoledne potom postupně většinou polojasná obloha, k večeru se bude oblačnost dále částečně rozpouštět. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou velmi dobré, měly by i takovéto zůstat po celý den. Biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Od června pro vás, milí posluchači, nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš a tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát horolezec Radek Jaroš. Za chvíli uvede Matěj nové zprávy. 6 hodin bude za 7 minut.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V ulici Nádražní ve Valašských Kloboukách budují dělníci nový úsek kanalizace. Chodci v Zašové budou mít bezpečnější cestu kolem opravované křižovatky na hlavním tahu 1/35 na Slovensko. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Dnes bude v regionu převažovat oblačno a na teploměru naměříme až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Nová splašková kanalizace by měla být do konce října hotová v Nádražní ulici ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Dělníci tady teď budují jak samotný nový úsek kanalizační sítě, tak přečerpávací stanici. Jedná se o společný projekt města a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín.
5: Společnost do výstavby investuje celkem 3,7 milionu korun. Město pak na to naváže rekonstrukcí dotčeného chodníku v délce 380 metrů, zpevněním okolního břehu a výsadbou nové zeleně. Náklady města tak dosáhnou výše 1,7 milionu korun. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto dnes bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Podle nezávislého místostarosty Zašové Vlastimila Těhana by situaci měl zlepšit taky nový provizorní chodník pro pěší a cyklisty.
6: Se zhotovitelem jsme se dohodli na provizorním chodníku, jelikož průchod chodců přes frekventovaný hlavní výjezd

0: Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Rodinné firmy mohou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačnost, rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se pak může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný západní až severozápadní vítr. Aktuálně měříme 12 až 8 stupňů, nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně na Havličkově nábřeží v těchto dnech provádí opravu vodovodu. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík. Vítám vás, milí posluchači, do nového týdne. Pranostika pro 15. červen říká: pohoda na svatého Víta, dobrota nažita. A pohodu vstávání šíříme přes naše vlny nejenom hudebně, když teď zahrají Plavci. Pak už se podíváme do bohaté historie na některé zajímavé okamžiky přes kalendárium. Je 6 hodin 4,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Na prahu nového týdne vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín, posílám přání dobrého rána do 15. června. Vybírám z kalendária, dnes je svátek svatého Víta, tedy patrona českých zemí, a je také Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. V roce 1363 byl Václav IV. Korunován českým králem, měl pouhé 2 roky. Korunoval ho Arnošt z Pardubic, který se později staral i o jeho vzdělání, výchovu, později tuto zodpovědnost převzal Jan Očko z Vlašimi. Díky této péči se z Václava sice stal vzdělaný muž, ale byl nerozhodný, nesamostatný a závislý na druhých. Dnes je to 272 let, co Prokop Diviš vstyčil v Příměticích u Znojma Bleskosvod. Místní sedláci ale svého duchovního pastýře nemohli ani cítit, což vyjadřovali i v četných stížnostech. Dospěli k závěru, že ďábelský stroj může za sucho. V roce 1762 byly dány do oběhu první papírové bankovky v českých zemích, rakouské bankocetle. Jejich první emise byla v hodnotách 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých. Bankovky byly tištěny jenom z jedné strany papíru a většinou jednobarevně se suchou pečetí a ručními, později tištěnými podpisy. Před 157 lety byl vyroben plast známý jako celuloid. Vyrábělo se z něj kde co, od filmových pásů až po pravítka. Drobnou ovšem zásadní nevýhodou byla jeho velká hořlavost. A v roce 1884 se v Dubňanech v rodině důlního správce narodila básnířka, dramatička, prozaička Bohumila Dubňanská. Podle rodiště si zvolila své literární jméno, napsala řadu povídek a črt, věnovaných převážně lidovým zvykům a slavnostem Slovácka. Kalendárium uzavírám, jdeme do divadla. Splašené nůžky, ženy pod tónem nebo starý bílý muž. To jsou některá z představení, která letos nabídne letní scéna Městského divadla Zlín. První inscenace se odehraje už dnes večer. Jaké nástrahy přináší hraní pod širým nebem hercům i zvukařům, uslyšíme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: No znovu rád připomenu výročí 40 let od vydání alba A Kind of Magic skupiny Queen. Znám ho dokonale a tak vím, že skladba Friends Will Be Friends, to je ona, uzavírá první stranu desky. Pouštíme si mistry rockové muziky, rok 86. Na dobré pondělní ráno.

0: Za minutu bude 6:45. Dobré pondělní ráno, přející Český rozhlas Zlín, a pojďme tam, kam jsem slíbil. Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkého dnes začíná letní scéna Městského divadla Zlín. Do konce června nabídne 4 inscenace, mezi kterými jsou Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Netradiční předivadelní prostředí ale přináší také svá úskalí. Například pro herce i zvukaře, kteří musí reagovat na nezvyklé situace. Více už teď v reportáži Michaely Kočendové.
1: No, tak třeba když projede Chopper, jako taková ta harlejovská motorka, to je na to na chvíli zastavit, protože to jako nejde ani těma mikrofonama většinou jako přerazit tady tak silný zvuk.
2: Popisuje jednu z komplikací mistr zvuku Městského divadla Zlín Jiří Janiš. Na letní scéně musí spolu s kolegy zajistit, aby představení zůstalo pro diváky dobře slyšitelné i navzdory ruchům z okolí. Výzvou bývá také počasí.
1: Už se stalo, že jsme vlastně v půlce nebo někdy skoro těsně před koncem zastavovali představení, takže to se taky může stát. No.
2: Venkovní prostředí přitom mění podmínky nejen technikům, ale také hercům, kteří musí své role přizpůsobit jinému prostoru.
3: V podstatě je to pro nás zájezd, takže to děláme trošičku jinak než v té domácí scéně, to znamená ve studiu Z.
2: Říká herec Zlínského divadla a moderátor Českého rozhlasu Zlín Pavel Vacek. Ten si venku zahraje v komedii Splašené nůžky.
3: To představení počítá s jakousi iluzí vnitřního prostoru a kadeřnického salonu, která tam tolik nefunguje, ale máme s tím dobrou zkušenost, že tam bývá ta atmosféra hezká, jiná. My musíme všechno trošičku víc zvětšit a tak to posílat do toho prostoru, který to víc poliká. A těším se na to, bude to fajn, doufejme, že vyjde počasí.
4: Za nepříznivého počasí představení rušíme a divákům vracíme vstupné. A ještě bych doplnila, že z provozních důvodů jsme tento týden zrušili divadelní talk show.
2: Dodává mluvčí divadla Zuzana Wernerová. Prvním představením Pod širým nebem bude dnes večer v 19 hodin komedie Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkého. Naopak poslední akce bude 26. června, a to takzvaný tančírek, který letošní divadelní sezónu uzavře. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k nim ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Půl sedmé bude za 10 minut. Poslechneme si, jak nám vychází počasí na další dny, a proto volám do Brna, kde má podrobnou předpověď připravenou meteorolog Mojmír Martan. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: A hned se ptám, jak to momentálně ve Zlínském kraji vypadá z pohledu oblačnosti, teplot, jaké máme pondělní ráno?
1: Tak to pondělní ráno je trošku chladnější, aktuální teploty se pohybují mezi 8 a 11 stupni, jinak máme, dá se říct, hodně oblačnosti, i když na některých místech svítí slunce a je spíše polojasno.
0: Co nám dnešek nabídne? V dalším průběhu převáží oblačnost nebo bude slunečno? A jaké maximální odpolední teploty?
1: Tak nějaký slunečný svit určitě zaznamenáme, ale převažovat bude spíše to oblačné počasí. V průběhu dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer potom na mnoha místech bude převládat opět polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů, ráno a večer slabý, přes den mírný západní nebo severozápadní vítr.
0: Doplňme si ještě biozátěž.
1: Dneska platí jednička, mírná zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou. Na zítřek, úterý, se projeví v počasí jak?
1: Tak v noci a ráno bude polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti. Další oblačnost pak bude přibývat až později odpoledne a večer od západu, ale bude spíše taková průsvitnější. Ráno bude opět chladné s teplotami 10 až 7 stupňů, tyto hodnoty zaznamenáme kolem východu slunce. Odpoledne potom se oteplí na 22 až 25 stupňů. A foukat bude slabý, přes den mírný západní nebo jihozápadní vítr.
0: Jak to bude dál? Když se podíváme na středu, čtvrtek, má se skutečně dál oteplovat, jak bylo původně v plánu? Naznačte prosím, Mojmíre, příští dny.
1: Ano, bude se oteplovat, i když ve středu to bude jen slabě. Čekáme, že ráno budou teploty 13 až 9 stupňů, odpoledne 23 až 27. Jinak bude oblačno, může se objevit i nějaký slabý déšť a v průběhu odpoledne potom spíše přeháníky. K večeru potom ubývání oblačnosti. Čtvrtek přinese většinou slunečné počasí s letními teplotami, oblačností bude poměrně málo, nejvíce v těch poledních, odpoledních hodinách, ráno a večer spíše skoro jasno, ranní teploty 15 až 11, odpolední 24 až 28 stupňů.
0: A ještě teplotní návraty, na závěr nás vždycky zajímají rekordy, tak prozraďte prosím, jaké hodnoty překvapily Zlínský kraj 15. června?
1: Nejtepleji bylo v roce 1935 ve Zdounkách na Kroměřížsku, a to 33,8 stupně. Nejchladněji v roce 1967 na stanici Huslenky Kychová, tam bylo pouze 0,5 stupně nad bodem mrazu.
0: Všeho počasí nám řekl meteorolog Mojmír Martan, Český rozhlas Zlín, za podrobnou předpověď. Děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Když se ještě podívám na časomíru, 6,5 minuty do 6:30. To znamená, že před zprávami, které dnes zajišťuje Matěj, si poslechneme Karla Černocha a pak píseň o slzách od Anika. Dobré pondělní ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které má Matěj Neradilek. Hezké pondělí. Rekonstrukce dolního náměstí Hildy Sinkové začala v Brumově Bylnici na Zlínsko. Dojde k obnově chodníků a zpevněných ploch na náměstí. Součástí stavby budou také úpravy komunikací, vybudování nové dešťové kanalizace s retenčním objektem a sadové úpravy. Projekt za více než 16 milionů korun by měl být hotový do konce letošního roku. Žáci základní školy v prostřední Bečvě na Vsetínsku proměnili školní družinu v kouzelný les. Exponáty, které sami vyráběli z nejrůznějších materiálů, ožívají pod UV světlem. Na neobvyklou instalaci se chodí dívat nejen spolužáci a rodiče, ale také obyvatelé obce. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově více sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministerstva vnitra má být tento systém pružnější a účinnější. Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 4-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2, Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, z rána hlavně v jeho západní části kraje i méně oblačnosti. Aktuální teploty 11 až 8, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede naším regionem dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dopravní informace doplním jednou historickou zajímavostí. V roce 1844 Charles Goodyear obdržel patent na proces vulkanizace. A narodili se první pneumatiky. I tak to připomínám, 15. červen, přeju dobré pondělní ráno, motoristům klidnou jízdu. Je 6:30, 2,5 minuty.

0: Za 5 minut, 6:45. Dobré pondělní ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Dnes je 15. června. Čím vylepšují svoje bydlení čápy na komíně gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, to teď můžou lidé sledovat díky online přenosu, který spustila radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze 3 mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Reportáž vám pustíme zhruba 10 minut před 7:30. Židovská komunita patřila k Holešovu už od počátku 15. století. O 3 století později tvořili 1/3 holešovského obyvatelstva právě Židé. Za druhé světové války byli skoro všichni zavražděni. Aby se na ně nezapomnělo, připomíná jejich kulturu a tradice festival Hamakom. Podrobnosti nabídneme před 16:30 dnes odpoledne v reportáži v cyklu Kořeny. A já už za chvíli nahlédnu do aktuální předpovědi, projdeme si dnešní počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45. Dál si řekneme o vývoji oblačnosti, teplotách a záležitostech souvisejících.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi ještě ranní hodnoty. Aktuálně se v našem kraji pohybují mezi 7 a 12 stupni. Převažovat bude oblačno, z rána hlavně v jeho západní části kraje může být i méně oblačnosti. Během dopoledne se pak bude v severovýchodní části kraje tvořit pár drobnějších přeháněk, později odpoledne a večer na mnoha místech pak polojasná obloha. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěže pouze mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Nemocnému mladšímu bratrovi daroval kostní dřeň. Statečnost 18-letého Václava Kuny vyzdvihnul i prezident, udělil mu ocenění za dětský čin roku. Příběh obou bratrů z Brna uslyšíme za chvíli v reportáži.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Jsme v Holešovské Černé kapli. Pod námi hrobka hraběcího rodu Rotalů. Co ukáže příběh posledního mužského potomka Františka Antonína z Rotalu? A především, co uvidí člověk v těchto zrcadlech z černého mramoru?
2: Už ve středu 17. června. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Přednedávnem 18-letý Václav Kuna z Brna získal ocenění Dětský čin roku 2026 v kategorii Záchrana lidského života. Darováním kostní dřeně pomohl zachránit svého mladšího bratra Vojtu, který už podruhé bojuje s leukémií. Dnes je Vojtovi 13, poprvé nemoc překonal, když mu bylo 9. Vloni na podzim se mu ale vrátila. Když se ukázalo, že chemoterapie tentokrát stačit nebude, stala se pro něj transplantace kostní dřeně novou nadějí.
1: Já jsem to chtěl furt nějak oplatit bráchovi, to, co on pro mě udělal. Tak jsem napsal příběh a vyhrál jsem, no.
2: 13-letému Vojtovi Kunovi pomohl v boji s leukémií jeho starší bratr Václav, když mu daroval kostní dřeň. Václavův skutek vyzdvihl i prezident Petr Pavel. Udělil mu jedno z ocenění za dětský čin roku. Vše díky příběhu, který Vojta sepsal.
1: Já jsem to zjistil, když jsem byl na té transplantaci a bylo mi strašně blbě v tu dobu. Takže byl jsem šťastný, ale nedokázal jsem to vyjádřit. No. Byl jsem jako fakt šťastný, no.
2: Nemoc nebo úraz by mohly transplantaci ohrozit. Čerstvě 18-letý Václav tedy raději strávil týdny v karanténě a odložil i plánovanou autoškolu.
3: Pro mě byly všechny tady ty věci tak jako nepodstatný a vedlejší. Tohle pro mě jako mnohem důležitější než vlastně cokoliv na světě. Okamžitě jsem to bral, byl jsem šťastný, že vůbec nic takového můžu udělat. No.
4: My máme 5 dětí, vlastně Vojta má 4 sourozence a jenom ten Vašek byl vhodný. Psala jsem mu, Vaši, Vojta musí podstoupit tu transplantaci, tak počítáš pořád s tím, že bys mu tu kostní dřeň dal. No a na to mi právě Vašek odpověděl, že mu dá klidně nohu, ruku, ledvinu, hlavně jako, aby byl ten Vojta zdravý.
2: Matka obou hochů, Silva Kunová, sedí na pelesti Vojtovy nemocniční postele. Vojta už je po transplantaci doma, musí sem ale 2x týdně na kontroly.
4: To je prostě ještě strašně dlouhý proces, než se to všechno v tom těle uchytí, jak má, než to tělo proti tomu přestane bojovat a než se zase vrátí. No v podstatě nám říkali, dneska je první půlka června a on bude moct jít do školy až na druhý pololetí vlastně příštího školního roku.
2: Pro pacienta s poruchou krvetvorných buněk je transplantace jedinou možností záchrany. Do registru dárců kostní dřeně se může zapsat zdravý člověk ve věku od 18 do 35 let. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Počet obyvatel Zlínského kraje se za první tři měsíce letošního roku snížil o více než 1200. V Městském divadle ve Zlíně dnes začíná letní divadelní sezona pod širým nebem. Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Dnes bude v regionu převažovat oblačno a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem u mikrofonu. Ve Zlínském kraji žilo na konci března necelých 600 tisíc obyvatel. Od začátku roku jejich počet klesl o více než 1200. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Hlavním důvodem je, že v kraji dlouhodobě umírá více lidí, než kolik se jich narodí. K poklesu přispívá také stěhování, protože z regionu odchází více obyvatel, než se do něj přistěhuje.
4: Největší úbytek obyvatel zaznamenalo Vsetínsko, kde od začátku roku ubylo více než 400 lidí. Nejmenší pokles naopak vykázalo Kroměřížsko. Nejlidnatějším okresem kraje zůstává Zlínsko s více než 191 tisíci obyvateli, zatímco například na Kroměřížsku jich žije jen něco málo přes 100 tisíc. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
3: Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho dnes začíná letní divadelní scéna Městského divadla ve Zlíně. Do konce června se tam představí dohromady čtyři inscenace pod širým nebem, mezi nimi Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Letošní sezonu pak 26. června uzavře Tančírek, který bude součástí festivalu Zlín žije. Pokračuje mluvčí divadla Zuzana Wernerová.
5: Za nepříznivého počasí představení rušíme a divákům vracíme vstupné. A ještě bych doplnila, že z provozních důvodů jsme tento týden zrušili divadelní talk show.
3: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě

0: hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak že jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli. Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačnost, rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přehánek. Později odpoledne a večer bude polojasná obloha. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný západní až severozápadní vítr. Aktuální teploty 11 až 8, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 57 u Jablunky na Vsetínsku se střetlo nákladní a osobní auto. Na silnici 490 u Vlčnova na Uhersko-Hradišťsku bourala dvě osobní vozidla. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme pohodové ráno všude tam, kde posloucháte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po víkendu někteří posluchači přehodí pomyslnou páčku na pracovní režim, ostatní pokračují v pohodovém módu. Všechny vás zdraví, ustávání do pondělí Petr Uhřík. A přeju jako obvykle pohodu na startu. Dnes je 15. června, jenom doplním, svátek mají Vítové. A za chvíli už soutěžíme, hádáme význam slovíček v moravském nářečí. Dnešní odměnou pro vítěze je kniha Příběhy stromů, která se věnuje Zlínskému kraji z období let 1918 až 2018. Kdo projeví zájem, se dozvíme hned po písničce Ivety Bartošové. Teď je 7 hodin a 5 minut.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 9 minut, je tu nový týden a hned na jeho začátku provedeme další malou zkoušku znalostí moravského nářečí. Tak si, milí posluchači, pokud chcete, připravte telefony, hrajeme o zajímavou knihu Příběhy stromů, věnuje Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži. A tady je naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Se soutěží, jak se u nás mluví, se dnes zastavíme u slovíčka, které si pro nás připravil Antonín Svoboda ze Zlína. Tak už jsme zvědaví, no samozřejmě stejně tak na posluchače, který se dovolal. Kdo pak to je? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Ráno,
0: já tam slyším ozvěnu dvousekundovou. Tak, kdo pak se nám přihlásí?
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak, teď zaniklo to jméno v tom ruchu, který tam slyšíme.
3: Oto ze Vsetína volám.
0: Pan Oto, ano, rozumím správně. Já nevím, jestli se domluvíme dneska přes ten ruch. Nevím, co to tam je. Za hluk. No. Tak, víte co?
3: Slyšíme se?
0: No, špatně, ale slyšíme. Pane Oto, pojďme rovnou k otázce, ano?
4: Víte, co je to colštok?
0: Co je to colštok? Víte? Colštok. Colštok.
3: Colštok. To jsem ještě neslyšel, můžu poprosit o nápovědu?
0: Ano, colštok je úřední razítko, nebo tesařský metr, a nebo se jedná o vícepatrový dům. Tak, to jsou možnosti a nápovědy. Ještě jednou. Úřední razítko, tesařský metr, a nebo vícepatrový dům. Colštok.
3: No, já bych to typl colštok. Na ten metr bych to typnul.
0: Dobře, to je možnost B. Líbí se vám Bčko, tesařský metr, ano?
3: Tesařský metr, no.
0: Dobře, takže beru jako vaši odpověď. Správnou odpověď pro nás má Antonín Svoboda ze Zlína. Bude lícovat s tou vaší?
4: Což to je tesařský metr.
0: Je to tak. Bylo krátké dneska. No a jak vypadá tesařský metr?
3: Já si to, tesařský metr, to taky ten dřevěný skládací.
0: Že jo, no, já jsem právě váhal chvilku, říkám, co to je tesařský metr, tak přiznávám se opravdu, podíval jsem se na internet a zjistil jsem to samé, úplně obyčejný skládací, anebo popřípadě svinovací metr, takže žádné velké překvapení. No, mimochodem, je to váš častý nástroj, který používáte doma, pane Oto?
3: No, můj ne, ale syn je tesař a truhlář, tak ten ho používá často.
0: Aha, no tak to už jsme, jak se říká doma, že jste neváhal dlouho s odpovědí a trefil jste hlavičkovou hřebíček, jak říká klasik. Tak jo, máte pravdu, máte od nás cenu, pane Oto, vydržte na telefonu, gratuluju a mějte se hlavně hezky, pěkný týden.
3: Taky děkuju, pěkný den vám i posluchačům.
0: Ano, naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zpěvák BJ Thomas tento svět opustil před 5 lety. Jako výraznou country popovou americkou hvězdu jsme ho znali třeba i díky české verzi písničky od Milana Drobného, který zpíval Jak si koupí opuštěný hrad. Nabízím originál.

0: Teď máme 7:45, další informace beru od meteorologů. Podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentálně se teploty ve Zlínském kraji pohybují mezi 9 a 12 stupni. Převažovat by mělo oblačno, z rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer pak na mnoha místech polojasná obloha. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr, když to převedeme do čísel, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěž pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ve Valašském Meziříčí kroužkovali ornitologové mladé čápy na komíně gobelínové manufaktury. Jedno ze tří mláďat si mohli prohlédnout děti ze školky i studenti gymnázia, kteří budou dění v hnízdě sledovat a zaznamenávat. Čápy teď můžou pozorovat lidé i doma. Město totiž spustilo online přenos. Více informací nabídneme už za chvíli v reportáži.
2: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánů do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravě.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 8 minut bude 7:30, do pondělí 15. června vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín s Petrem Uhříkem. Čepice, svetr nebo mikina, i z toho si čápy stavějí svá hnízda. Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, teď mohou lidé zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Ti budou dění v hnízdě dál sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, kroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy a podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO. Děti teď budou pozorovat kroužkování, samotný život čápů, ale můžou pozorovat také lidé doma na kamerách.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápu na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti.
4: No, my teďka, že jo, se díváme na to kroužkování, tak to je důležité pro ten monitoring.
2: Karolíno, co budete pozorovat?
5: Jak se ty mláďata líhnou a jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno by možná.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat, jo, ale úplně krásně se podívejte na mladé čápátko zblízka.
2: Vy se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ty ostatní.
6: A ten čáp neublíží mu, když teďka ho tady tak máme pryč?
1: Ne, neublížíme. Já jsem dvě okroužkoval nahoře, tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, co ti čápy vlastně nosí na to hnízdo, jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak je ty staří ptáci krmí.
2: A taky čím je krmí?
1: Čáp je pták, který je, já říkám, všežravý v té živočišné říši, čili dokáže sežrat od malých brouků přes kobylky, hraboše. Takže on má fakt široké spektrum potravy, tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žábama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáb v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru ke střeše moravské Gobelinové manufaktury. Lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: České písničky od rána.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Naradilek. Zlínský kraj podpoří díky programu Obec v nouzi 3 projekty malých obcí, kterým poskytne více než 15,5 milionu korun formou půjčky. Peníze zamíří do Hostišové a Kelníků na Zlínsku a Pravčic na Kroměřížsku. Podle mluvčí kraje Soni Ličkové Zlínský kraj v Hostišové podpoří 5 miliony výstavbu prostor pro dětskou skupinu, kdy se celkové náklady blíží 30 milionům korun. Kroměřížská radnice prodává budovu bývalého obchodu se smíšeným zbožím v místní části Drahlov. Stavba je součástí parcely velké 270 metrů čtverečních. Podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je objekt do budoucna možné využít buď ke komerčním účelům, anebo jej přestavět na bydlení. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Fotbalisté Německa vyhráli na aktuálním mistrovství světa za tím nejvyšším rozdílem. Curaçao porazili 7-1. Suverénně vyhráli i Švédové, a to 5-1 nad Tuniskem. Nizozemci remizovali 2-2 s Japonskem a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, z rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Aktuální teploty 12 až 9 stupňů, nejvýše se dnes budou pohybovat v rozmezí 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 u Jablunky na Vsetínsku se střetlo nákladní a osobní auto. Na silnici 490 u Vlčnova na Uherskohradišťsku bourala dvě osobní vozidla. Na silnici 495 u Záhorovic na Uherskohradišťsku je sražená srna na vozovce. I s tím počítejte. A to už byla poslední informace z krátkých zpráv. Další uslyšíte zase za půl hodiny. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli se po regionu projdeme i v oblasti kultury. Mám připravených několik zajímavých pozvánek na chystané akce. Teď je 7:30. Vítáme se do pondělí. Přání dobrého rána posílám k datu 15. června. A písničku Báry Basikové.

0: Je přesně za pět minut bude 7:45, tak pondělí 15. června, jenom připomínám z Českého rozhlasu Zlín a přeju dobré ráno. Kulturní pozvánky začnu tentokrát otázkou. Máte rádi vědomostní soutěže? Ve Zlíně je pro seniory připraveno zábavné odpoledne s kvízovými otázkami, které se týkají českého občanství. Setkání se uskuteční ve 14 hodin v Senior Pointu ve Zlíně. Žáci základních škol ze Zlínska a Uherskohradišťska dnes veřejnosti představí výsledky několika měsíční práce, během níž zaznamenávali vzpomínky regionálních pamětníků na klíčové události 20. století. Slavnostní prezentace vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum se koná dnes od 16 hodin v Krajské knihovně ve Zlíně. Dnes můžete navštívit i stálou výstavu obrazů Joži Uprky v bývalé jezuitské koleji v Uherském Hradišti. Autor je považován za nejvýznamnějšího malíře moravského Slovácka. Ve své tvorbě propojil prvky realismu, impresionismu a secese a detailně maloval mizející lidové tradice, kroje i každodenní život prostých lidí. Galerie je otevřená do 17 hodin. Milovníci divadla si můžou dnes ve Zlíně zajít na černou grotesku Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Toto zábavné i absurdní drama plné gagů můžete vidět v 19 hodin na letní scéně Městského divadla Zlín.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, podíváme se do aktuální předpovědi, jaké zprávy nám posílají na úvod nového týdne meteorologové, včetně ranních teplot, které uvádějí měřící stanice.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži, v Holešově, v Hošťálkové, ve Zlíně, v Vojkovicích, ve Štítne nad Bláří a ve Vsetíně. 10 stupňů hlásí Staré Město, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Vizovice, Luhačovice, Valašská Sednice, Velké Karlovice a Horní Bečva. No tak nám ve výčtu těch měřících stanic zbývají 3 místa, Strání, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Ještě Bystřice pod Hostýnem, 12 stupňů. Dnes bude převažovat oblačno, z rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer na mnoha místech polojasná obloha. Nejvyšší dnešní teploty mezi 18 a 21 stupni. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ještě ve druhé lize vedl Daniel Vaněk vsetínské hokejisty přímo na ledě jako kapitán. Teď se do klubu vrátil a řídí ho z kanceláře jako generální manažer. Jaké má plány, uslyšíme přímo od něj za okamžik.
2: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Po 10 letech se vrací do vsetínského hokejového klubu Daniel Vaněk. V roce 2016 odcházel jako tehdejší kapitán pokračovat v hráčské kariéře do Hodonína, teď přichází v jiné roli. Stal se generálním manažerem prvoligového klubu, tuto pozici ale nedostal za nějaké zásluhy, své představy musel majitelům a dalším členům vedení vysvětlit při výběrovém řízení.
1: Pojmenovat věci správnými jmény, aby jsme měli jako ten odrazový můstek pevně daný, protože sezona určitě odnocena nebyla úspěšně. Tím jsem vlastně začal. Vize je další léta budovat silný Vsetín, který může pomýšlet na postup do extraligy.
2: Přibližuje Daniel Vaněk stručně, co prezentoval při výběrovém řízení, po kterém se stal generálním manažerem hokejového Vsetína. Ten v minulé prvoligové sezóně skončil už ve čtvrtfinále a poté začal výraznou obměnu kádru, který taky výrazně omládl. Podle Vaňka ale není dobré jít úplně z extrému do extrému.
1: Protože bez těch zkušených hráčů se playoff nevyhrává, ale zase ta Maxliga se ubírá nějakým směrem, nebo ostatní soupeři mají složený tým třeba z mladších hráčů, rychlejších hráčů. Musíme se přizpůsobit i tomuto trendu, ale bez kvalitních rozdílových hráčů a, jak tomu říkám, válečníků, nejde potom pomýšlet na úspěch. Takže hledáme ten koncept, kde tenhle mix naplníme.
2: Bývalý útočník se bude podílet přímo na skladbě kádru, tím ale jeho role neskončí. Všem členům týmu chce zajistit takové podmínky, aby se mohli soustředit jen na výkony na ledě.
1: 100% servis, aby prostě ty podmínky byly nastavené tak, aby i realizační tým, i postupně jako hráči mohli mít všechno potřebné, aby mohli produkovat 100% výkon. Aby se nemuseli starat o něco jiného.
2: Vaněk po konci hokejové kariéry pracoval jako manažer v IT firmě a i když jde o hodně jiné odvětví, jeho náplň práce se prý zase tolik neliší.
1: Spoustu věcí je velmi společných, protože ta manažerská pozice je hlavně práce s lidmi, jo, aby věděli jako ty cíle, kam to směřuje ta komunikace. To je jako velmi, velmi podobné a to je lehce jako přenositelné.
2: Hokejovou kariéru ukončil Vaněk v roce 2018 a oficiálně pak s tímto sportem neměl nic společného. Sám se ale nebojí toho, že ztratil s hokejem kontakt.
1: Jsem s tím hokejem ani s klubem vlastně nikdy nepřerušil ten kontakt. Denně vidím několik hokejů, sleduju napříč jako ligy ve světě, takže já jsem hokej sledoval neustále, dění v klubu je neustále. Byl jsem v kontaktu s lidmi z klubu delší dobu.
2: Říká Daniel Vaněk, nový generální manažer vsetínských hokejistů. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Život Čapí rodiny na komíně moravské Gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí mohou lidé sledovat živě na internetu. Žáci základní školy v prostřední Bečve připravili ve své družině výstavu nazvanou Kouzelný les. Začíná Světový týden kontinence. Dnes bude v regionu převažovat oblačno a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Čapí hnízdo na komíně moravské Gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí nově snímá kamera. Radnice ji nechala nainstalovat na budově gymnázia Františka Palackého a záběry běží živě na internetu. Letos tam vyrůstají tři čerstvě vylíhlá čapí mláďata. Co dalšího kolem hnízda vznikne, popisuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
4: Záměrem bude, aby studenti třeba dvakrát týdně popisovali, co se v hnízdě děje, aby třeba udělali anketu o jménech těch rodičů čapích nebo i dětí. Jo, to všechno může v budoucnu tady v rámci spolupráce s gymnáziem a ochranáři přírody vzniknout.
2: Žáci základní školy v prostřední Bečvě na Vsetínsku proměnili školní družinu v Kouzelný les. Exponáty, které sami vyráběli z nejrůznějších materiálů, ožívají pod UV světlem. Na neobvyklou instalaci se chodí dívat nejen spolužáci a rodiče, ale také obyvatelé obce.
5: Výstavu děti připravovali přes 2 měsíce, dodává ředitelka Pavlína Petrušková.
6: Pilně tvořili. Jak děti ve škole, v pracovním vyučování, ve výtvarné výchově, ve školní družině, takže všichni se do toho pustili a vzniklo takové krásné společné dílo.
5: Slova ředitelky o obrovském nasazení potvrzuje žákyně 4. třídy Beata.
7: Některé děti pracovaly dokonce i v družině, i když si třeba mohly hrát.
5: Výstava je k vidění v družině základní školy v prostřední Bečvě do 20. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Až 40% Čechů má podle odhadů lékařů zkušenost s únikem moči nebo stolice. U příležitosti Světového týdne kontinence připomínají, že téma je u nás stále tabu. Mnozí pacienti se o něm stydí mluvit nejen se svým praktikem, ale i s rodinou. Ve vážných případech je řešením miniinvazivní zákrok. Pacienty vrací zpět do běžného života.
8: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla.
9: Vypráví 75-nice Dagmar, která trpěla úniky stolice. Život se jí změnil poté, co jí lékaři implantovali do podkoží neurostimulátor, ovlivňující nervy v pánevní oblasti. Podle proktologa Petra Šlaufa z fakultní nemocnice Bulovka trápí tyto potíže častěji ženy.
10: Můžou to být poporodní poranění, po více porodech, výře.

0: nesouhlasí Česká advokátní komora.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačnost, rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer na mnoha místech bude polojasná obloha. Aktuálně měříme 12 až 9 stupňů, nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 18 a 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 u Jablunky na Vsetínsku se střetlo nákladní a osobní auto. Na silnici 490 u Vlčnova na Uherskohradišťsku bourala dvě osobní vozidla. Na silnici 495 u Záhorovic na Uherskohradišťsku je sražená srna na vozovce. A po zprávách pokračuje dál ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Splašené nůžky, ženy pod tónem nebo starý bílý muž. To jsou některá z představení, která letos nabídne letní scéna Městského divadla Zlín. První inscenace se odehraje už dnes večer, dozvíme se, jaké nástrahy přináší hraní pod širým nebem hercům i zvukařům za chvíli v reportáži. A zajdeme i do oblasti literatury. Kdo by neznal Gulliverovy cesty nebo Alenku v říši divů? Málo kdo zná ale toho, kdo jejich tajemné světy přiblížil českým čtenářům. Byl to rodák z Pačlavic na Kroměřížsku Alois Zkoumal, uznávaný překladatel z angličtiny a němčiny, literární kritik a redaktor. Více před půl devátou v cyklu Rodáci známí neznámí. Teď je 8 hodin a 6 minut, za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející dobré pondělní ráno, pohodu na startu 15. června.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 8 hodině, pondělí 15. června. Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho dnes začíná letní scéna Městského divadla Zlín. Do konce června nabídne 4 inscenace, mezi kterými jsou Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Netradiční divadelní prostředí ale přináší také svá úskalí. Například pro herce i zvukaře, kteří musí reagovat na nezvyklé situace. Více teď v reportáži Michály Kočendové.
1: No, tak třeba když projede Chopper, jako taková ta harlejovská motorka, to je na to na chvíli zastavit, protože to jako nejde ani těma mikrofonama většinou jako přerazit tady tak silný zvuk.
2: Popisuje jednu z komplikací mistr zvuku Městského divadla Zlín Jiří Janiš. Na letní scéně musí spolu s kolegy zajistit, aby představení zůstalo pro diváky dobře slyšitelné i navzdory ruchům z okolí. Výzvou bývá také počasí.
1: Už se stalo, že jsme vlastně v půlce nebo někdy skoro těsně před koncem zastavovali představení, takže to se taky může stát. No.
2: Venkovní prostředí přitom mění podmínky nejen technikům, ale také hercům, kteří musí své role přizpůsobit jinému prostoru.
3: V podstatě je to pro nás zájezd, takže to děláme trošičku jinak než v té domácí scéně, to znamená ve studiu Z.
2: Říká herec Zlínského divadla a moderátor Českého rozhlasu Zlín Pavel Vacek. Ten si venku zahraje v komedii Splašené nůžky.
3: To představení počítá s jakousi iluzí vnitřního prostoru a kadeřnického salonu, která tam tolik nefunguje, ale máme s tím dobrou zkušenost, že tam bývá ta atmosféra hezká, jiná. My musíme všechno trošičku víc zvětšit a tak to posílat do toho prostoru, který to víc poliká. A těším se na to, bude to fajn, doufejme, že vyjde počasí.
4: Za nepříznivého počasí představení rušíme a divákům vracíme vstupné. A ještě bych doplnila, že z provozních důvodů jsme tento týden zrušili divadelní talk show.
2: Dodává mluvčí divadla Zuzana Wernerová. Prvním představením Pod širým nebem bude dnes večer v 19 hodin komedie Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Naopak poslední akce bude 26. června a to takzvaný tančírek, který letošní divadelní sezónu uzavře. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Poslechneme si, jak nám vychází počasí na další dny. A proto volám do Brna, kde má podrobnou předpověď připravenou meteorolog Mojmír Martan. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Co nám dnešek nabídne? V dalším průběhu převáží oblačnost nebo bude slunečno? A jaké maximální odpolední teploty?
1: Tak nějaký slunečný svit určitě zaznamenáme, ale převažovat bude spíše to oblačné počasí. V průběhu dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přehánek. Později odpoledne a večer potom na mnoha místech bude převládat opět polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů, ráno a večer slabý, přes den mírný západní nebo severozápadní vítr.
0: Doplňme si ještě biozátěž.
1: Dneska platí jednička, mírná zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek. Úterý se projeví v počasí jak?
1: Tak v noci a ráno bude polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti. Další oblačnost pak bude přibývat až později odpoledne a večer od západu, ale bude spíše taková průsvitnější. Ráno bude opět chladné s teplotami 10 až 7 stupňů. Tyto hodnoty zaznamenáme kolem východu slunce. Odpoledne potom se oteplí na 22 až 25 stupňů. A foukat bude slabý, přes den mírný západní nebo jihozápadní vítr.
0: Jak to bude dál? Když se podíváme na středu, čtvrtek, má se skutečně dál oteplovat, jak bylo původně v plánu? Naznačte prosím, Mojmíre, příští dny.
1: Ano, bude se oteplovat, i když ve středu to bude jen slabě. Čekáme, že ráno budou teploty 13 až 9 stupňů, odpoledne 23 až 27. Jinak bude oblačno, může se objevit i nějaký slabý déšť a v průběhu odpoledne potom spíše přeháníky k večeru, potom ubývání oblačností. Čtvrtek přinese většinou slunečné počasí s letními teplotami, oblačností bude poměrně málo, nejvíce v těch poledních, odpoledních hodinách, ráno a večer spíše skoro jasno, ranní teploty 15 až 11, odpolední 24 až 28 stupňů.
0: A ještě teplotní návraty, na závěr nás vždycky zajímají rekordy, tak prozraďte prosím, jaké hodnoty překvapily Zlínský kraj 15. června?
1: Nejtepleji bylo v roce 1935 ve Zdounkách na Kroměřížsku, a to 33,8 stupně. Nejchladněji v roce 1967 na stanici Huslenky Kychová. Tam bylo pouze 0,5 stupně nad bodem mrazu.
0: Všeho počasí nám řekl meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k ním ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Alois Zkoumal, překladatel Alenky v říši divů, vystudoval za první republiky anglistiku a filozofii na Karlově univerzitě v Praze. Základy jazykové vybavenosti i touhu po vzdělání ale získal už za studií na gymnáziu v Kroměříži. Významný překladatel a literární kritik se narodil v Pačlavicích na Kroměřížsku 19. června 1904.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Dětmi oblíbené Gulliverovy cesty, Alenka v říši divů i barevné kodovky, knihy Odvahy a dobrodružství. Pro velké čtenáře pak Odysseus Jamesa Joyce nebo Šternův Tristram Shandy. Všechny tyto knihy jsou spojeny jménem Alois Zkoumal. Málo kdo ví, že překladatel z angličtiny a němčiny, nakladatelský redaktor a ve své době i ředitel nakladatelství Vyšehrad nebo kulturní přidělenec v Londýně pocházel z malé obce na Kroměřížsku. Alois Zkoumal se narodil v Pačlavicích 19. června 1904. O tom, jakého vzdělání se nadanému chlapci dostalo, pokračuje Libor Ondráček z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
3: Nastoupil v době, která teda byla pro studium velmi nelehká. Začíná studovat v roce 1915 a končí v době, která už je v dobou první republiky 1922 až 23, to je školní rok jeho abiturientský. A to měl štěstí, že v té době tady byl asi jeden z nejlepších pedagogických sborů 20. století, tedy té starší části existence arcibiskupského gymnázia, kdy tady byli opravdu jako vyučující renomovaní vědci. Jeho třídním učitelem byl doktor Blažek, což byl řečtinář a také vyučoval psychologii. Řečtina nebo latina, to byl maturitní jazyk volitelný. Obávaná kombinace, na které ti méně nadaní často končili. Takže tady možná někde ta příchylnost profesora Zkoumala k jazykům a ta jeho jazyková velká vybavenost.
2: Vysokoškolská studia věnoval filozofii a anglistice na Karlově univerzitě v Praze a vystudoval i vyšší knihovnickou školu. Základy jeho vzdělání byly položeny ale jinde. Pokračuje Libor Ondráček z kroměřížského gymnázia.
3: Napadá mě, že asi ta spiritus iratus, ta jeho metoda, ten přístup, to muselo opravdu se narodit někde tady na tom studiu na střední škole, protože arcibiskupský gymnázium patřil k velmi těžkým školám, které ale dobře připravuje, velmi dobře. To byl elitní ústav v té době. On jinak studoval s vynikajícím prospěchem. Měl hodnocení eminente, to nejlepší, co může být v případě takhle těžké školy, kterou teda studoval. Ten, kdo ho absolvoval s hodnocením výborným, tak byl opravdu všestranně připravený na tu další svou kariéru.
2: Alois Zkoumal se oženil s rovněž překladatelkou Hanou Duxovou a měl s ní 4 děti. Aloise Zkoumala, zlínského hudebníka, pedagoga a folkloristu, Jana, taktéž překladatele, Ludmilu, překladatelku a nakladatelskou redaktorku a Petra, známého herce, textaře a písničkáře. Všechny své děti ovlivnili manželé překladatelé zájmem o jazyk. Tak to na něj vzpomíná jeho syn Petr.
4: Jsem tátovi vděčný za to, že mě velmi, velmi nenápadně a nenásilně přived třeba ke čtení knížek zajímavých, že? Protože jednak to, co překládal všechno, tak jsme měli okamžitě doma. Máma taky, že jo, v tomhletom ohledu byla docela aktivní.
2: Literární vědci Zkoumala oceňují jako literárního a divadelního kritika, satirika, překladatele a bravurního esejistu. Cená je i jeho korespondence s literárními přáteli. Alois Zkoumal věnoval svůj život práci s jazykem. To se otisklo i v paměti jeho syna Petra Zkoumala.
4: No, on pracoval prakticky pořád. To byl tak neuvěřitelně pracovitý člověk. Moje vzpomínka je prostě nepřetržitě sedí u stolu a ještě když mohl, než mu to zakázali doktoři, tak kouřil tu fajfku a psal.
2: Alois Zkoumal zemřel 4. července 1988 a místo jeho posledního odpočinku je v Praze na Břevnově. Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A Matěj Naradil getu s vámi. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto dnes bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Podle nezávislého místostarosty Zašové Vlastimila Těhana by situaci měl zlepšit taky nový provizorní chodník pro pěší a cyklisty. Rekonstrukce dolního náměstí Hildy Sinkové začala v Brumově Bylnici na Zlínsku. Dojde k obnově chodníků a zpevněných ploch náměstí. Součástí stavby budou také úpravy komunikací, vybudování nové dešťové kanalizace s retenčním objektem a sadové úpravy. Projekt za více než 16 milionů korun by měl být hotový do konce roku. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost třetina mladých, a to hlavně ženy. Fotbalisté Německa vyhráli na aktuálním mistrovství světa zatím nejvyšším rozdílem. Curaçao porazili 7-1. Suverénně vyhráli i Švédové, a to 5-1 nad Tuniskem. Nizozemci remizovali 2-2 s Japonskem a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, z rána hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Aktuální teploty 13 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Napajedlích na Zlínsku v ulici Kvítkovická se střetlo nákladní a osobní auto. Na silnici 57 u Jablunky na Vsetínsku se srazilo nákladní a osobní auto rovněž. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď pokračuje naše ranní vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 15. června oslaví svátek Vít. Jméno latinského původu propůjčuje svému nositeli veselou povahu, optimismus a smysl pro humor. Tyto vlastnosti může Vítek nebo Vít rozsévat po širokém okolí a dokonce i v lese. Říkám to záměrně, protože s lesem a divokou přírodou souvisí doslovný výklad. Oslavenců uvádí domácí statistika bezmála 19 000. No a už posílám hudební gratulaci písničku Elánu.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Za 5 minut bude 8:45 na vlnách Českého rozhlasu Zlín si stále přejeme dobré pondělní ráno. Asi taky znáte písničky, u kterých je text víceméně nesmyslný, tak dnes mám skutečný klenot. Jdeme za zpěvákem, který byl napůl Elvis, ale výrazný rozdíl najdeme z profilu, a to se před kamerou předváděl Elvin Stardust tímto způsobem opravdu rád. Aby zvýraznil svůj pohled ďábelského svůdníka, hlavně aby vynikl hustý bíbr, který mu sahal až po spodní čelist. No a k tomu celý v černé přiléhající kůži, lesklý masivní kovový prsten na ruce, no prostě misák roku. Když by se na jeho klipy náhodou podívala dnešní mládež, tak buď omdlí, protože není tak odolná, jak jsme byli my, nebo přímo vyhledá psychologa. Elvin Stardust měl v hitparádách kolem roku 73-74 docela plno a to nás teď zajímá. Písnička My Kukaču strávila 7 týdnů na vrcholu rakouského singlového žebříčku, odtud ji znám taky, a byl to nejprodávanější singl i u protinožců v Austrálii. Jestli se vám někdy zdají české texty praštěné a stupidní, tak v tomto případě je to malé hudební porno. Jenom pár slov, které tam najdeme, ano? Řetězi, řetězi, jsem celý v řetězech. Tvá láska mě přivede k šílenství. Pojď, udělejme to znovu. My kukaču.
2: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Hodiny ukazují přesně 8:45. Dál si řekneme o vývoji oblačnosti, teplotách a záležitostech souvisejících.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi ještě ranní hodnoty. Aktuálně se v našem kraji pohybují mezi 9 a 13 stupni, jak si všímám. Dnes očekávejme, že bude převažovat oblačno, ještě ve zbytku rána, hlavně v jihozápadní části kraje, může být i méně oblačnosti na obloze. Během dopoledne se potom ale může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer na mnoha místech polojasná obloha. Nejvyšší teploty mezi 18 a 21 stupni. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný západní až severozápadní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rostlinové podmínky, biozátěže pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Pondělní ráno vrcholí, dnešní dopolední chovatelská poradna se bude věnovat výcviku psů. Ivo Eichler pochází z Ostraty na Zlínsku, od roku 1994 provozuje první výcvikovou školu psů v republice, napsal 3 knihy a spolupracuje i se zlínským útulkem pro zvířata v nouzi na Vršavě. Protože se známe, tak srdečně zdravím Ivo Eichlera. No ale pokud, a k tomu se dostávám, máte na hosta Anny Randárové dotaz už teď, napište ho nám na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se pak můžete těšit po 11. hodině. Petr Uhřík přeje pohodu sledování všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín, hezké pondělí a úspěšný start v novém týdnu. 9 hodin bude za necelých 10 minut, tak zase zítra.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Téměř 20 nabíjecích stanic pro elektromobily doplní příští rok nové fotovoltaické parkoviště u Zlínské zoo. Mladí lidé ve Vsetíně dnes budou diskutovat o bezpečnosti ve městě. Vláda bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ve Zlínském kraji očekáváme oblačno a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. 16 nabíjecích stanic pro elektromobily přibude příští rok na novém parkovišti u sezónního vstupu do Zoo Zlín. Půjde tak o první možnost dobíjení elektromobilů přímo u areálu zahrady. Parkovací plochu od května zastřešují solární panely, které vyrábějí elektřinu pro její provoz. Podle ředitele Romana Horského pokryje fotovoltaika zhruba třetinu spotřeby elektřiny v zoo a ročně přinese úsporu kolem 3 milionů korun. Bezpečnost ve městě bude tématem další debaty, kterou pro mladé lidi připravila vsetínská radnice. Setkání naváže na předchozí diskuze o životě ve městě a kulturním vyžití. Debata začne dnes v 16 hodin v klubu Tři opice. O čem budou účastníci mluvit, přibližuje mluvčí města Jana Rašková.
2: Mladí lidé budou moci s vedením města probrat, jak vnímají bezpečnost ve veřejném prostoru, co jim ve městě chybí a kde se naopak cítí ohroženi. Chceme slyšet názory samotných mladých lidí. Právě oni nejlépe vědí, kde se ve městě cítí bezpečně a kde naopak ne.
0: Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přeháňky a někde i bouřky. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se totiž politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
3: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno. Zpočátku hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer na mnoha místech očekáváme polojasnou oblohu. Povane ráno a večer slabý, přes den pak mírný západní a severozápadní vítr. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Napajedlích na Zlínsku v ulici Kvítkovická se střetlo nákladní a osobní auto.

0: ani dárek, starý hit, tak nechť v každém přístřeší adresáty potěší. Vždyť zas spolu s rozhlasem samé skvosty vybral jsem. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Už moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 15. června roku 2026. V Brně máme tak trošku pošmourno, hned je sluníčko, hned zase je trošku zataženo, ale celkem jako normálka, jako na houpačce. Nakonec meteorologové říkají, že to tak bude do středy, ale od středy se má oteplovat a dokonce sobota, neděle možná si sáhneme až k teplotám tropickým. Dneska mají svátek chlapci, muži, hoši křestního jména Vít. Takže všem Vítkům, Vítečkům, Víťům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, tak ve svém okolí mám taky jednoho Vítka. Já totiž jezdím s takovou skupinou dvou chlapců, oni se říkají Kichoti, a právě jedním z nich je Vítek Šujan. Takže Víťo, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. A já už tady mám jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Chtěla bych poděkovat dvěma mladým lidem, slečně a mladíkovi v bílé dodávce Ford, kteří mi pomohli v neděli dne 31.5. kolem poledne u Bílí v Otrokovicích otevřít mé auto, jelikož ovladač se rozhodl stávkovat. Zahrejte jim prosím písničku od skupiny Kabát Pohoda. Mockrát vám děkuji a přeji krásný den. Posluchačka Drahomíra Zlínsko.
0: Milá paní Drahomíro, rád splním vaše přáníčko. Ono to je, víte, vypadá takový ovladač, že je bezvadné a najednou to nejde, jak se dostat do auta. Ale dobrý člověk ještě žije, jak slyším, a tam na Zlínsku určitě, takže samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste jim písničku, takže už jsou tady Kabáti a jejich Pohoda.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To jednou tak, moji milí posluchači, před dávnými časy přijížil v Řečkovicích jeden mlynář a byl prý to vyhlášený lakomec a skrblík. Měl majetku, že by to stačilo na celý život. Měl všeho dost a přece se mu to zdálo pořád málo. Dlouho si lámal hlavu, jak by si ještě víc nahrabal. Až na to přišel. Ať mu k penězům pomůže sám čert. Zavolal si samého Rohatého a uzavřeli spolu smlouvu a lakomý mlynáři musel podepsat svou vlastní krví. Ale pamatuj si, povídal mu čert, uděláme to takhle. Nedám ti žádnou lhůtu, kdy si pro tebe dojdu, ale tvá smrt přijde náhle a nečekaně. To je má podmínka. No dobře. Co spolu smluvili, to taky podepsali. Od toho dne mlynářův majetek a bohatství rostly a množili se jako zázrakem. Jak pak by ne, když jim požehnal sám Rohatý. Za nějaký čas na to zemřela mlynářova žena. A lidi si mezi sebou povídali, že jí sám pomohl do hrobu. Prý ho viděli, jak sbíral bolehlav. Ale nikdo si netroufal, aby mu to řekl do očí. Tak mlynář hospodařil sám. Každému se vyhýbal a lidi se ho báli. Všude se o něm šeptalo, že se spolčil se samým čertem. Radši pryč od něho. To takhle jednou byl parný červencový den. Brzy po obědě se blížila bouřka. Nejdřív začalo krápat a poprchat. Pak najednou začalo hřmět. Spustil se prudký liák a proudy vody se lily z otevřeného nebe. Blesky se křižovaly, jako by nastal soudný den. Mlynář seděl ve světnici a počítal své dukáty. Když chtěl míšek s penězi zanést do truhly, jizbu osvětlilo najednou prudké žluté světlo. Mlynář vyskočil od truhly, zlostně zahrozil a vykřikl: nechej mě počítat moje peníze, jinak... A víc už nestačil říct. Blesk skyl k zemi a ve světnici to zahřmělo, jako by se země hroutila, a mlynář se svalil na zem. Když nevycházel z domu celý den a když se neobjevoval ani druhý den, odvážilo se pár odvážných chlapů do mlýna. Našli mlynáře, jak leží na zemi před otevřenou truhlicí s míškem dukátů v ruce a tvář má celou zčernalou. Ti chlapi stáli a najednou je popadl strach. Podívejte na tu díru do země. Tudy si pro něj jistě přišel sám Rohatý. Od těch časů prý se říkalo tomu řečkovickému mlýnu Čertův mlýn. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Vchází bez vyzvání, zpíval Dalibor Janda. Kdo pak asi teď vejde? No, moji milí, budu pro vás mít hezké překvapení, ale o to se zasloužil ten, kdo si to přeje. A to přáníčko je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Moc ráda bych slyšela z vašeho pořadu písničku Věřím vám. Zpíval to R.A. Dvorský a já to miluju od 5 roků. Vaše věrná posluchačka Jitka z Brna. Moc děkuji za zahrátí a přeji vám všem hodně zdravíčka, celé rodince a prostě všem lidičkám. Mějte se krásně a děkuji. Naschledanou.
0: Paní Jitko, děkuji vám. To jste mě pohladila. R.A. Dvorský, samozřejmě, že rád splní vaše přáníčko. Jenom upravím, ta písnička se nejmenuje Věřím vám, ale děkuji, bylo to krásné. R.A. Dvorský.
2: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Skropulisádi, zpívala Miriam Matěj, dívám se na hodiny, už máme po 9:30. No a nejvyšší čas, jste určitě napjatí, začínáme nový týden, začínáme novou celotýdenní hádánku, tak určitě očekáváte první indicí. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete a sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 audioknihu Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, pondělní indicie tedy zní: pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snadno usvědčíte z fantazírování. Opakuji pondělní indicii: pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snadno usvědčíte z fantazírování. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Mirka Hofmana.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko, které mi dorazilo formou vyplněného webového formuláře. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Chceme vaším prostřednictvím poděkovat naší kolegyni Janě Rubešové. Janičko, děkujeme za každý moment, kdy dokážeš rozesmát celou dílnu. Za tvoji ochotu, za tvou pracovitost a pomoc, když je třeba. Zůstaň jakási. Spolupracovníci z Nuby. Prosíme o píseň od Terezy Maškové Budu při tobě stát. Děkujeme, Dana Kordulová. Milá paní Dano, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže vybrala jste písničku. Doufám, že vás všechny potěší. Tereza Mašková, Budu při tobě stát.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Toż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilinku končí s datem 15. června. No ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snadno usvědčíte z fantazírování. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, moji milí, bude ještě úterní, středeční, čtvrteční, páteční a v pátek už nám všem bude jasno, co po nás ten Miloš Šenkýř vlastně chce. Moji milí, když chcete a přejete si, abych vám zahrál, plním vaše přáníčka opravdu od srdce rád, proto také srdcovky. Ale musíte mi to dát vědět. Nejlépe máte tři možnosti. Nejlépe, když mě to namluvíte svým hlasem, abyste nemuseli nic psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mail na adrese srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete, aby vaše přání s konkrétní písničkou, kterou vy vyberete, zaznělo v ten den, kdy si to přejete, dejte mi to prosím vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili do toho našeho scénáře, do toho našeho playlistu, jak já říkám, zařadit, aby to zaznělo opravdu tak, jak si to vypřejete. A tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Počet obyvatel Zlínského kraje se za první tři měsíce letošního roku snížil o více než 1200. V ulici Nádražní ve Valašských Kloboukách budují dělníci nový úsek kanalizace. Hotovo by mělo být na konci října. Podání omamné látky do pití může být trestné. Návrh koaličních poslanců projedná vláda. Dnes bude v regionu převažovat oblačno a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve Zlínském kraji žilo na konci března necelých 600 tisíc obyvatel. Od začátku roku jejich počet klesl o více než 1200. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Hlavním důvodem je, že v kraji dlouhodobě umírá více lidí, než kolik se jich narodí. K poklesu přispívá také stěhování, protože z regionu odchází více obyvatel, než se do něj přistěhuje.
4: Největší úbytek obyvatel zaznamenalo Vsetínsko, kde od začátku roku ubylo více než 400 lidí. Nejmenší pokles naopak vykázalo Kroměřížsko. Nejlidnatějším okresem kraje zůstává Zlínsko s více než 191 tisíci obyvateli, zatímco například na Kroměřížsku jich žije jen něco málo přes 100 tisíc. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Nová splašková kanalizace by měla být do konce října hotová v Nádražní ulici ve Valašských Kloboukách. Dělníci tady teď budují jak samotný nový úsek kanalizační sítě, tak přečerpávací stanici. Jedná se o společný projekt města a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín.
5: Společnost do výstavby investuje celkem 3,7 milionu korun. Město pak na to naváže rekonstrukcí dotčeného chodníku v délce 380 metrů s pevněním okolního břehu a výsadbou nové zeleně. Náklady města tak dosáhnou výše 1,7 milionu korun. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
6: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
2: Návrh dnes projedná vláda. Spojené státy a Irán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil taky, že Irán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, zpočátku hlavně v jihozápadní části kraje i méně oblačnosti. Během dopoledne se může v severovýchodní části kraje vytvořit pár drobnějších přehánek. Později odpoledne a večer na mnoha místech očekáváme polojasnou oblohu. Povane během dopoledne a večera slabý vítr, přes den pak mírný západní až severozápadní. A nejvyšší teploty ty se dnes vyšplhají na 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 57 u Jablunky na Vsetínsku havarovalo nákladní a osobní auto. Místem se projíždí ke Vadlově. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Další zase za hodinu. Teď dobré dopoledne přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800.

0: Ani dnes vás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín neochudíme o recept, který spojí netradiční chutě. Připravíme si totiž citronovo-česneková játra. Úvodem je potřeba zdůraznit, že játra nesmažíme příliš dlouho, vysušila by se. Ale teď už seznam surovin. 500 gramů kuřecích jater, 2 lžíce oleje, 300 gramů těstovin, 4 stroužky česneku, 150 ml kuřecího vývaru, 100 gramů parmezánu, 3 lžíce zakysané smetany, špetka strouhané citronové kůry, špetka muškátového oříšku, sůl, pepř, pažitka na ozdobu a čerstvá kůra z jednoho citrónu a nejlépe v biokvalitě. Pro jistotu ingredience ještě zopakuji. 500 gramů kuřecích jater, 2 lžíce oleje, 300 gramů těstovin, 4 stroužky česneku, 150 ml kuřecího vývaru, 100 gramů parmezánu, 3 lžíce zakysané smetany, špetka strouhané citrónové kůry, špetka muškátového oříšku, sůl, pepř, pažitka na ozdobu a čerstvá kůra z jednoho citrónu a ten si pořiďte v biokvalitě. Postup je tedy následující. Játra omyjeme, usušíme, nakrájíme na malé kousky a z prutka opečeme na oleji. A mezi tím dáme vařit těstoviny. Hotová jatýrka vyjmeme a uchováme v teple. Na oleji, ve kterém jsme je smažili, tak orestujeme i prolisovaný česnek. Přilijeme kuřecí vývar, necháme rozpustit parmezán a potom vmícháme smetanu a vše dochutíme strouhanou citronovou kůrou, muškátovým oříškem, solí a pepřem. Uvařené těstoviny slijeme, játra smícháme s omáčkou a podáváme posypaná čerstvou pažitkou. Na závěr zdobíme čerstvou citronovou kůrou. Tak ať se vám dílo podaří.
1: Český rozhlas Zlín. She's crazy like a fool.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát?
2: Jsme v Holešovské Černé kapli. Pod námi hrobka hraběcího rodu Rotalů. Co ukáže příběh posledního mužského potomka Františka Antonína z Rotalu a především, co uvidí člověk v těchto zrcadlech z černého mramoru.
0: Už ve středu 17. června. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Už za několik dnů se v zahradách zámku Holešov koná 14. ročník Holešovské regaty. Co všechno obnáší příprava tohoto festivalu a na jaké interprety se můžeme letos těšit? O tom si teď budu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídat s Michalem Žáčkem, ředitelem agentury Veleryba, která Holešovskou regatu pořádá. Michale, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Pokud by v tuto chvíli někdo slyšel o Holešovské regatě úplně poprvé, co byste mu o ní řekl?
1: Tak nejdříve bych řekl to, co říkám vždycky o největší hvězdě našeho festivalu. To je to prostředí, ve kterém se Holešovská regata koná. Není to jenom Holešov, ale je to zámecká zahrada Holešovského zámku. A mě osobně od první chvíle, kdy jsem tam kdysi dávno před lety vstoupil jako prostý návštěvník, je mi tam strašně krásně. V jakémkoliv ročním období a myslím si, že se nám daří regatu do tohoto prostředí zasadit a při tomu neuškodit a nepřebít tu krásu samotného genialoci zahrady a samotného zámku.
0: Rodinný festival Holešovská regata vypukne už za několik dní. Jaké jsou teď pocity člověka, který má za akci zodpovědnost?
1: Už trošku otrlé, protože přeci jenom je to 14. ročník. Máme za sebou jiné velké akce a na druhou stranu je to pořád ten poslední týden velká zodpovědnost a tak trošku nespaní. Už se mi to stávalo dokonce minulý týden, že ve dvě ráno mě vzbudila myšlenka, že jsem něco zapomněl a pak jsem měl velký problém usnout. Ještě navíc kosové a jarní ptákové teď hrozně zpívají při rozbřesku, takže sem tam mě vzbudí ti ptáčci a já si při té příležitosti vzpomenu na nějaký problém a hlava začne šrotovat, ale na druhou stranu mám kolem sebe tým lidí, kteří to taky se mnou udělají už mnoho let a neříkám, že to je rutina, a na to se nikdy nespoléháme, ale vím, že ti lidi ví, co dělají a dělají to dobře, takže o to je to příjemnější pocit promotérský určitě.
0: Mluvíme spolu v pondělí, festival začíná v pátek 19. června. V jaké fázi jsou teď přípravy?
1: No už to je poslední. Dokončují se poslední rozkresy celého areálu, potvrzují se nájezdy, protože ve středu úderem 9. raní tradičně začínáme stavět, to znamená přijede první velká stavba, to je samotné velké hlavní pódium festivalové. Přebíráme si prostory do pronájmu od města Holešov, aby jsme je se vší zodpovědností v neděli večer nebo v pondělí ráno vrátili bez jediné zlomené větvičky, jak vždycky říkám obrazně. Zatím se nám to daří, tak doufám, že se nám to podaří i letos a je to už, umělci mají vykomunikováno, kdy budou najíždět, dokonce i ti manažeři, kteří jsou zodpovědní, takže to řeší až dva dny předem, už se probudili a začínají nás bombardovat dotazy, které jsme jim posílali už před měsícem dvěma a tak je to taková lehce hektická fáze, ale já se začínám těšit.
0: Jak dlouho se takhle velká akce vlastně chystá?
1: Teď jsem na to odpovídal do jedných novin. V podstatě jeden ročník regaty se chystá dva roky. A je to paradoxní, ale je to proto, že už ty dva roky předem člověk musí začít přemýšlet, jaká jména by na regatě chtěl a musí si je dopředu zabukovat, protože festivalu je strašně moc a těch dobrých českých, slovenských kapel je o něco míň. Takže bojujeme už teď o ročník 27, respektive ten už máme v podstatě postavený a začínáme přemýšlet a pomalu kontaktovat první kapely a naše dramaturgické myšlenky k ročníku 28.
0: Říká pořadatel Holešovské regaty Michal Žáček v Českém rozhlase Zlín. Na jaké interprety se můžeme na letošním ročníku těšit? To vám prozradíme už za chvíli.

0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín si povídám s Michalem Žáčkem, pořadatelem rodinného festivalu Holešovská regata. Už jsme zmínili, že se festival koná v zahradách Holešovského zámku. Pojďme ale upřesnit konkrétní data, prosím.
1: Data jsou tento pátek a sobota, to znamená 19. a 20. června. V pátek otevíráme areál pro diváky v 16 hodin. Hrajou kapely, které jsou napsané v pátečním line-upu. A v sobotu potom, protože to je v podstatě den pro celou rodinu, otvíráme už v 11 hodin, aby si všichni užili toho krásného areálu a všech doprovodných atrakcí i těch kapel, které tam právě na diváky čekají.
0: Pojďme tedy nastínit aspoň trochu ten program. Co jste pro návštěvníky letos připravili?
1: Já to říkám každý rok, ale doufám, že i letos je teda program pestrý a lákavý. Prodeje vstupenek k tomu zatím nasvědčují. My nemáme v úmyslu stresovat naše fanoušky a diváky tím, že už by bylo vyprodáno 80%, 90% kapacity. Ta zámecká zahrada je dostatečně velká, i když nějakou maximální kapacitu stanovenou máme, ale vstupenky jsou ještě normálně k dostání, ale ten zájem je větší než loni. V ten pátek to budou kapely Poletíme, Mňága až Dorb, která je mimochodem ve skvělé formě, máme hrozně rád, nejenom jako bývalý manažer, ale i jako posluchač a fanoušek. Potom Moje srdcovka PSH, jako praotcové českého repu, a finále pátečního večera obstarají Tata Boys, kteří taky vydali parádní novou desku v původním snění, která je skvělá a kluci jsou v obrovské formě, takže na ten pátek se fakt velmi těším. Ale o to více se těším i na sobotu, protože tam budeme mít nejenom No Name, kapelu Sebastian a Janu Kirchner, ale to finále bude skvělé. Moje srdcovka Tomáš Klus a potom MIG 21 a hlavně naše VIP hvězda festivalu Jiří Korn, kterého jsme lákali 3 roky a konečně to vyšlo.
0: Ten hudební program je opravdu velmi nabitý a pestrý, jak jste říkal, ale Holešovská regata není jen o koncertech, tak pojďme ještě přiblížit trochu i doprovodný program.
1: Určitě, já si myslím, že když někdo slyšel název Holešovská regata, tak se mu hned vybaví hlavně přehlídka netradičních plavidel. Na to jsem velmi hrdý, protože letos jich máme přihlášených, myslím, že už 19, ne-li 20, což je finální kapacita, a všechno jsou to nádherné výtvory. Nejenom výtvarné, ale v podstatě i souhry posádek a líbí se mi, že jsou to partičky kamarádů třeba z hasičského spolku, jinde třeba z vesnice okolní Holešova, a do toho je tam hrozně moc i třeba školních kolektivů na základě Conti regaty, která je vlastně součástí celé Holešovské regaty, a to jsou základní a střední školy, které sami sestrojují plavidla, učí se na tom ruční práci, která je velmi vzácná v současné době, a ještě potom musí vyzkoušet tu svoji práci a její kvalitu tím, že se ta jejich loď nepotopí, což je úplně parádní. Z doprovodných programů ostatních tam chystáme samozřejmě mnoho doprovodných aktivit nejenom pro děti, ale i pro dospělé, z klasické svezení na lodích po vodních kanálech. Jedna doprovodná aktivita není ani tak doprovodná, jako spíše vrchol sobotního programu, ale bude to překvapení. Po kapele MIG 21 jenom slibujeme všem divákům, že je vezmeme pod hladinu moře. Ale víc neprozradím a neprozrazuju to nikomu, víme to pouze u nás v týmu, dokonce ani moji blízcí třeba z rodiny zatím neví, o co se jedná, ale myslím si, že to bude velice příjemné překvapení.
0: Pro ty, co jsou třeba pravidelnými hosty Holešovské regaty, chystáte pro letošní ročník nějaké novinky?
1: Tak určitě snažíme se vylepšovat třeba zázemí na vchodech, zázemí pro diváky, ale velkou novinkou určitě je to, že poprvé se letos na regatě bude platit u všech stánků bezkontaktně, to znamená ne živými penězi, ale kartou. A když říkám kartou, tak říkám, že jsem se k tomuto řešení nechal letos konečně přesvědčit ve chvíli, kdy to neznamená, že byste museli stát řadu na nějaký čipový náramek, tam si dobíjet kredit, po akci přemýšlet nad tím, ten kredit, který nevyčerpáte, že nějakým způsobem, jak vám to vůbec někdo vrátí, aby vás neokradl. My to máme prostě zařízeno úplně stejně, jako dneska jde 80% populace do obchodu a neplatí penězi, ale pípne si svým mobilem nebo svojí kartou a zaplatí jako kdekoliv jinde. Toto řešení mě přesvědčilo, takže to letos slibujeme si od toho určitě zrychlení té obsluhy, takže třeba když skončí koncert, staví se dlouhé řady na limonádu i na pivo. Tohle to by to mohlo trošičku ukrátit a věřím tomu, že ta novinka se osvědčí a že ji lidi přijmou. Ty ohlasy tomu zatím nasvědčujou.
0: A co by měl dělat člověk, který z nějakého důvodu nechce nebo nemůže platit svou platební kartou?
1: Ano, jsou takoví, kteří buď nemají kartu, anebo mají pocit, že velký bratr je vidí a přece nikomu není nic po tom, kde on platil svojí kartou a jestli si koupil 2 piva nebo 3. Pro ty máme taky řešení, přijdou k nám na Infopoint, tam dají peníz v hotovosti a my mu přesně tu hotovost nabijeme na takovou dočasnou platební kartu, která platí pouze pro ten den a tou může platit v obchodě.
0: To je tedy jedna z novinek letošního ročníku. Měl byste nějaký vzkaz pro posluchače, kteří se na letošní Holešovskou regatu chystají?
1: Že se na ně těšíme. Těšíme se na festival a těšíme se na lidi, protože to všechno dohromady dělá takovou atmosféru, že já většinou, jako samozřejmě v ten pátek, v sobotu, člověk je vyčerpaný psychicky, fyzicky, říká si sakra, já už to možná dělat nebudu, už to prostě možná ukončím, ale jako po té sobotě se probudím a vzpomenu si na to, že si tam prostě člověk prochází mezi lidma a oni si to užívají a je to jako kdysi ve filmu Akumulátor 2, ta energie lidí, když ji načerpáte, tak vám dá energii i do dalšího ročníku a do dalšího konání.
0: Říká Michal Žáček, ředitel agentury Velryba, která letos už po 14. připravuje rodinný festival Holešovská regata. Děkujeme za pozvánku a ať se regata vydaří.
1: Já děkuju a přeju všem krásné dopoledne a těším se na viděnou na regatě.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byla Věra Špinarová. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnešní babské rady se budou věnovat na první pohled nenápadnému polníčku. Více nám řekne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

To bylo Rande u zděnářku a Hana Zagorová v Českém rozhlase Zlín. Naše vysílání bude po 11. hodině pokračovat chovatelskou poradnou. Mým hostem dnes bude trenér psů Ivo Eichler. Tak nás poslouchejte dál.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj pomůže obcím v nouzi na projekty, půjčí přes 15,5 milionu korun. Valašské Meziříčí spustilo živý přenos z Čapího hnízda na Gobelínové manufaktuře. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Ve Zlínském kraji očekáváme převažující oblačno a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u mikrofonu je Matěj Neradilek. Zlínský kraj podpoří díky programu Obec v nouzi tři projekty malých obcí, kterým poskytne více než 15,5 milionu korun formou půjčky. Peníze zamíří do Hostišové a Kelníků na Zlínsku a Pravčic na Kroměřížsku. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové kraj v Hostišové podpoří 5 miliony výstavbu prostor pro dětskou skupinu, kdy se celkové náklady blíží 30 milionům korun.
2: Pravčice získají 7 milionů na rozšíření kanalizační sítě a vybudování čistírny odpadních vod za téměř 52 milionů. Kelníkům kraj poskytne přes 3,5 milionu korun na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu, které bude stát přes 7 milionů korun.
1: Lidé mohou na internetu živě pozorovat Čapí rodinu z Valašského Meziříčí. Na komíně moravské Gobelinové manufaktury se letos vylíhla tři mláďata a hnízdo nově zabírá kamera. Tu radnice umístila na budovu gymnázia Františka Palackého.
3: Místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO dodává, že hnízdo začne sledovat 6 studentů místního gymnázia.
4: Chceme k tomu přizvat samozřejmě i studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
3: Podle ornitologa Miroslava Dvorského můžou lidé sledovat, čím čápy krmí svá mláďata a co nosí do hnízda.
5: Jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu.
3: Odkaz na online přenos najdou lidé na webu města. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit. Jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování však nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující oblačno. Později odpoledne a večer na mnoha místech bude i polojasná obloha. Povane během dopoledne a taky během večera slabý, přes den pak mírný západní až severozápadní vítr. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Tečovicích na Zlínsku je z důvodu stavebních prací omezen průjezd. Vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. A po zprávách pokračuje pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín, je 11 hodin a 5 minut. Naše vysílání pokračuje chovatelskou poradnou. Stále je s vámi Anna Randárová. Dnes se budeme věnovat výcviku psů. Můj host pochází z Ostraty na Zlínsku od roku 1994.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín je dnes trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Pokud budete mít dotaz i vy, posluchači, tak nám ho můžete napsat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolat přímo do studia, a to na číslo 221 555 210. Pane Eichlere, když k vám přijde nový klient a řekne, můj pes je problémový, tak jak často zjistíte, že ten problém je vlastně někde úplně jinde?
1: No, on problémový může být ten pes, jasně. Pro nic za nic mě nepřišel. Ale víc než jisté bývá, že se na tom podpíše sám ten majitel. Být nechtěně, že?
0: A jak rychle dokážeme pokazit psa?
1: Může se pokazit velice rychle. Ale stejně tak jsem viděl a i velmi rychle, nebo dokážu to velmi rychle jako přerušit nějaké nežádoucí chování.
0: To by mě zajímalo, že pokud my ty chyby dokážeme na psích napáchat docela rychle, tak jak dlouho obvykle trvá ty chyby potom napravit?
1: To je velmi rozdílné, velmi složité, ale řekněme, že když ten pes bude třeba díky nevhodnému chování nebezpečný těm majitelům, tak potom je to dost nebezpečné i pro mě, protože on si na mě zvykne po pár dnech a vrátí se jako kdyby domů a pak už je zvyklý, má prostě nějakou osnovu chování a tak se chová. Já si musím dávat bacha. Jak to napravíte? Napraví se to tak, že prostě se snažím minimalizovat to jeho nebezpečí, i když postupně zvyšuju a zvyšuju na něho nároky, abych nakonec došel do extrému.

0: krému. Jak to vypadá? Vypadá to tak, že jestliže toho psa nemůžete pohladit po hlavě, tak já ho naučím třeba kontrolovat zuby nebo mu dám tvář do huby.
1: A naučí se to tedy potom vymítit, tedy třeba ty útoky, to útočné chování, tak jde to?
0: Jde to úplně, nebo tak, ono velmi záleží určitě, kdo to dělá, protože jsem se setkal třeba s nějakou slečnou někde ze severu, co dostala brazilskou filu na výcvik kvůli zkoušce, aby měla nějakou zkoušku, protože se báli tenkrát po vzoru Němců, že tady bude u takových plemen zakázané jako bez nějakého prověření, že je vycvičený. No a ona, ta slečna, sice tu zkoušku složila, ale ten pes se ji naučil napadat, takže vlastně donesla jim potom parádní dar. Od té doby to nedělala teda už.
1: Vy se psi pracujete už přes 40 let, tak by mě zajímalo, jestli z vaší zkušenosti si všímáte nějaké chyby, kterou majitelé psů často možná zbytečně opakují?
0: No tak určitě ono těch chyb bude víc, ale největší, nejvýraznější je poličťování psa. On si každý řekne, že ví, co to je poličťování psa, ale jo. Ono to stačí dát jenom nějaký vzorec a hnedka mě řeknete, že on moc dobře ví, co má dělat ten pes. A to je hloupost.
1: Pojďme se u toho poličťování psů na chvíli zastavit. Je to možná někdy tak, že se k ním chováme téměř jako k dětem. Považujeme psy za členy rodiny. Ale v čem jim to nejvíce škodí?
0: No, ono nejvíce to škodí v tom, že on ten pes, jestliže nemá vedení, neříkám každý, oni jsou mezi nimi rozdíly. Velmi záleží na typu výšní nervové činnosti, na původu a tak dále. Ale jestliže ten pes prostě jako je k němu dělaný jak s malým děťátkem, všude mu vyjdete vstříc, tak on vlastně cítí nedostatek, jako kdyby nějaký handicap, pokud ho aspoň trošku necvičíte. Trošku zase záleží prostě na, jak je to náročný ten pes.
1: Takže i když to můžeme myslet sebe líp, je tam ta motivace, že pejskovi všechno dopřejeme, ať se má co nejlépe, tak mu vlastně svým způsobem můžeme takhle i ubližovat. Je to tak?
0: Přesně tak. Jestliže máte malé dítě a já jim před barákem a hraje si pískovišti, tak potom, když jde dom, tak už ve veraní mu vlastně sundáte ty gumáčky nebo co má na sobě, vysypete písek, oprášíte nebo dokonce ponožky. Jestliže je psík, tak kolikrát on není zvyklý, že mu utíráte nohy, protože to není potřeba, a potom, až to je potřeba, tak už se mu to může nelíbit.
1: Říká trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Naše chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín bude pokračovat i po písničce. A pokud máte na mého hosta dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte přímo do studia, a to na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, ale to neznamená, že se k ním vždycky chováme tak, jak by potřebovali. I o tom budu v následujících minutách mluvit s trenérem psů Ivem Eichlerem z Ostraty na Zlínsku. Pane Eichlere, existují věci, které lidé třeba dělají z lásky ke psům, s dobrým úmyslem, ale zvířata je vnímají úplně jinak?
1: Ano, taky největší, nebo největší jako problém, co vidím, tak je to, že psa připínají na postroj, aby se chudáček neškrtil. Nebo mu dají široký obojek budíš, nejsem proti. U některých fenek oni jsou citlivější, tam to není problém vůbec. Když ho trošku potáhnete, hned se třeba přizpůsobí nebo snaží. Ale důležité je, že ho má volný. To jsem chtěl říct, to je ta největší problém. Když ho má volný, co je vám platné, že miláček se neškrtí, když ona se otočí, tak je v momentě pod autem, pes se vyvleče.
0: Já jsem ráda, že jste zmínil i ty postroje, protože možná právě spousta lidí si říká, že to je pohodlnější pro zvíře. Ale kde je podle vás ten problém? Proč je lepší se raději uchýlit k obojkům?
1: Já bych to řekl tak, používám můj postroj, nejenom někde na obrany nebo na stopy, ale používám jiný, nebo i ten obranářský, používám na to, aby mě třeba táhl do kopce, když se mě nechce. Protože toho psa to zaměstná, má rozloženou tu váhu vlastně a já mu pomáhám prostě vydatně, on se může zapírat, kolik mu to jako vyhovuje a vlastně se aj unavuje, čili je to daleko lepší, než když jde jenom v ruce, teď se vám smíká doleva, doprava a tak, no.
0: Říká Ivo Eichler, trenér psů v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. My už jsme před malou chvílí mluvili o polidšťování psů a tak by mě zajímalo z vaší zkušenosti, jestli může být problém také to, když psům věnujeme pozornost nepřetržitě.
1: Určitě, určitě. Ono je sice pravdou to, že jestliže čím víc se o psa staráte nebo čím víc s ním pracujete, tím víc on vás pozná. Takže my jsme byli tak sehraní s některýma psama, že stačilo jenom pohnout hlavou doleva, doprava a on viděl, kam má běžet. Rozumíte? Protože už tím, že byl zvyklý cvičit a rozlišil situaci, věděl, co přijde.
0: To mluvíte vlastně o té situaci, kdy je to k užitku, že jste na sobě v tom pozitivním slova smyslu takto napojení. Ale když to vezmeme z té druhé strany, tak může se stát, že třeba nervózní majitel v uvozovkách vyrobí nervózního psa?
1: Vím, kam říte, ano. Tam je nervózní majitel určitě jako vyrobí nervózního psa, ale ono zase pes je jako fajn terapie pro takového člověka, protože on si musí uvědomit, že ten pes za nic nemůže, že to je vlastně hloupý tvor, který potřebuje pomoc.
0: A když budeme ještě chvíli mluvit o tom, jak moc a do jaké míry se pejskům věnujeme, mělo by být psovi dovoleno, vlastně umožněno, aby se, jak se říká, nudil nebo byl chvíli úplně sám, bez toho, abychom my ho cíleně zabavovali?
1: Ano, ano, určitě ano. Já jsem to tam nedořekl, ono to chce vlastně stejně, tak může být, ale to díky stále péči, díky tomu, že si vezmete psa třeba z útulku, teď mu věnujete třeba 14 dní dovolené, tak najednou ten pes je v šoku, že už se u něho nestaráte, že už prostě jste odešli, že jste museli do práce. Čili můžete vytvořit, nervózní člověk může vytvořit nervózního psa, ale klidný člověk může udělat z flegmatického psa klidně rychlého, rychlo vzrušivého. Záleží podle toho, jak se před ním chovali, jak s ním zachází.
0: Napadá mě jedna konkrétní situace. Když si představíme majitele pejska menšího vzrůstu, který má podvědomě strach třeba z velkých psů, může se stát, že když potom dojde ke kontaktu třeba na ulici během procházky, takže majitel vlastně vystresuje svého malého psa jenom protože on sám má z té situace strach?
1: To je nejčastější problém, to mě vlastně nejvíc vadí, když tak jako jdu někde na procházku prostě s někým, kdo má pse. Dívejte se, majitel vesměs neodhadne, nepozná, i když si to myslí, tak nepozná, co ten druhý pes udělá. když není jako běžně, se běžně nepohybuje mezi takovýma psama, myšleno mezi zlýma psama. Jestliže na toho psa začne ho zvedat, začne ho odtahovat, začne prostě nervačit kvůli tomu, že se k němu blíží třeba pán s vlčákem, tak tím už toho svého prcka vlastně upozorňuje, že se něco děje. A tím, že tomu prckovi se v životě nikdy nic nestalo, ani ho nějaký větší nepomuchloval třeba ve trávě, třeba při hře, tak on vlastně věří tomu pánečkovi, že to zvládnou, a když to z tohoto pohledu, tak to si jako vyložíme, tak prostě potom útočí a dělá se, jaký není zabiják.
0: Takže to, co někdy i můžeme na ulicích vidět, že jsou malí pejsci často bráni do náruče, tak to byste nedělal.
1: Oh, jakdy, víte. Taky jsem to udělal, když jsem takový prcka cvičil. Záleží spíš, jak se zachováte, víte, aby stejně tak ten pes přejde, třeba je už bezpečí hnedka na zem a už ho zaujímám sebou. Přeruším to jeho nežádoucí chování, to znamená nějaké to štěkání, to ne, to není bobíku dobře. A teď si tak a dívej se na něho, jaký je, to je veliký pes, to je pěkný pes. Jo, ale klíďo, píďo, tak to a spíš jako mu ukazovat, že je to v pohodě.
0: Host pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín, trenér psů Ivo Eichler, je připraven zodpovídat i vaše dotazy. Stačí, když nám pošlete na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo zavoláte na číslo 221 555 210. Zpět budeme za malou chvíli. Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánů do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku, host pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín, pomáhá nejen majitelům psům, když si neví rady. Vy máte za sebou práci se stovkami psů s různými problémy. A tak by mě zajímalo, jestli podle vás existuje opravdu zlý pes?
1: Určitě. Určitě existuje. Je otázka, kolik existuje opravdových zabijáků, co by jako šli až do konce prostě a napadali člověka. Protože s těma jsem se setkal, kteří opravdu šli, tak jenom se dvěma. Ale je pravda, že u těch gigantů, těch obrovských, tam nikdy jsem tak daleko nedošel, aby mě vůbec napadl. Rozumíte? Až nějakou výjimku, no.
0: A mě u toho napadá, jestli jste někdy třeba při práci s agresivními psy, jestli jste někdy měl strach?
1: Ano, měl. Párkrát to bylo. Ale myslím si právě proto, že znám tento rčení, že když máte strach, pes to pozná, tak dále, tak dále. Dívejte se, spala se mnou v obyváku doga, která pokousala zloděje. První večer. Já jsem mu v té době ještě neměl, to někdy 90. léta, ještě zajištěnou. Jmenovala se Adam. A teď si představte, já jsem s ním spal prostě na gauči v obýváku, on spal pod oknem, tam měl rozloženou postel. Potřeboval jsem se v noci jako odskočit si. Když jsem se vrátil do kuchyně, to mám propojené s obývákem, tak pod toho okna byl útok. Přitom já jsem ho upozorňoval, když jsem stával a rožil lampu. Říkal jsem Adámku, tak on zvedl hlavu a díval se na mě, jak odcházím. Ale pak byl útok, no prostě někdy máte strach.
0: Těch situací, kdy psi jsou třeba agresivní anebo mohou zaútočit, je určitě řada, ale říkám si, kolik procent takovýchto problémů je z vaší zkušenosti způsobeno výchovou lidí?
1: V podstatě každý. Oni tím, že jsou zlí, to je myšleno jako tak, že mají proto, řekněme, někteří jako větší dispozici, jo? Je to dané předky. Ale dá se stejně tak i vytvořit špatným, nevhodným zacházením, že? Takže ono...
0: Může to být jak vrozené částečně, tak potom lidé asi udělají...
1: Ano, že to jako vytvoří. Jo.
0: Ano. A když se dostanete poprvé do kontaktu se psem, který na sebe téměř nenechá sáhnout, útočí, nebo kterého jeho majitel označuje za nezvladatelného, tak abychom si to dokázali představit, co bývá tím prvním krokem, který vy uděláte?
1: První krok je ten, že ho, ono záleží zase jak na psu, ale především udělám to, že ho převezmu od toho majitele, když je takový nebezpečný, tak nejčastěji tak, že prostě odchází jako kdyby za mnou z branky, tam mě předá vodítko a vrací se zpátky do domu. Jo, k nám, aby ten pes věděl, že tam někde ten pes je. Já s ním jdu zatím obejít, já jim kousek dědiny a jakmile se vrátím, tak oni už tam nejsou, jsou odjetí. Aby neviděl, kam odjížděli.
0: Vy jste se setkal opravdu s velkou spoustou psů, mluvili jsme o tom. Zažil jste někdy případ, kdy jste si řekl, že tohle už možná nepůjde?
1: Ne, nezažil, ale moja žena, jo. A to už jsem byl na mistrovství republiky a na bedně a něco jako se svým psem jsem závodil a tenkrát jsem byl dost úspěšný s ním. Ale už jsem měl nějaký rok za sebou, jsou to taky 90. léta. Je to rok přesně 98 vznikla to DVD, tenkrát teda kazeta, Atelier Zlín. No a tam prostě je bernský salešnický pes, on byl v takovém stavu, on byl na kelníkách někde hlídal jako ovce, on byl v takovém stavu, takže to prostě nevěřila tomu manželka, že ho vycvičím.
0: A podařilo se?
1: Podařilo se a poměrně rychle.
0: Říká trenér psů Ivo Eichler v poradně s Českým rozhlasem Zlín. Prostor je stále i pro vaše dotazy. Ty nám pošlete na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia a to na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

zná už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku se věnuje výcviku problémových psů a dnes je hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Připomínám možnost zeptat se mého hosta na cokoliv, co vás ohledně výcviku psů zajímá. Můžete nám napsat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolat na číslo 221 555 210. Pane Eichlere, vy spolupracujete i se Zlínským útulkem pro zvířata v nouzi na Vršavě. Tak s jakými traumaty se z vaší zkušenosti útulkoví psy nejčastěji potýkají?
1: Ano. No často, jako tam ten útulek vlastně navštěvuju už celé roky. Jo. A nejčastěji, největší problém hlavně v začátcích je vždycky nějaká ta separační úzkost, nějaký ten strach z nového, z nepoznaného, čili proto bývá často mylně aj odhadnuto, když se neví, co to je za psa, když ho doveze třeba městská policie, tak může být kolikrát zařazen, zaškatulkován mezi nebezpečné psy a třeba to tak vůbec není. Naopak máte mazla, který tam skončil, protože někoho pokusil.
0: A může to být třeba reakce na tu aktuální situaci, stres a tady tyto okolnosti, že třeba pes může zaútočit nebo tak a neznamená to, že automaticky.
1: No ono jako, jakmile se vyskytne něco tomu podobné, řekněme třeba, že manžel hlasitě mluví, nebo až křičí, když je nahluchlý, jako já. No a on potom vlastně ten pes, jelikož to znal jako nepřiměřený, podmínění podnět, to znamená, že jako ten povel je velmi silný, silnější než nepodmíněný, tak on vlastně u něho se nevytváří potom jako nějaký ten správný návyk nebo podmíněný reflex, ale on vlastně se začne hroutit, on vlastně přichází do stresu. No a jestliže je to nějaký tvrdší hoch, tak uděláte to jednou, dvakrát, třikrát, viděl jsem jakéhosi cvoka, co to dokonce i zalehával toho svého psa, tak ono potom to dopadne tak, že po třetí už ho nezalehnete. A může to být bordelkolie. Nebo když ho zalehnete, volal mě chlapík, pane Eichler, zalehal jsem párkrát psa, pak už jsem se nemohl zvednout. A co mám dělat? A říkám, a jak jste se zvedl? No tak jste v pořádku, tak už to nedělejte. No. Je pravda, že když si to po mně nějak před rokem 2001 šéfredaktorka chtěla slyšet a já jsem si myslel, že to není špatný nápad, protože jsem viděl svého dobrmana, obrovský byl Tom, přes 75 kohoutku, takže on, když jsem měl nějakého toho psa, jako co byl nějaký drsoň, co jako naběhl a stavil se mu, tak on normálně ho jako srazil třeba pod sebe a tam pak nad ním stál a prostě hubu měl těsně nad krkem, ale to trvalo minuty, rozumíte? Takže ona když chtěla takové, jak prostě dosáhnout nějaké nadřazenosti, tak prostě tak mě napadlo to taky vyslovit, no honem rychle jsem to dal pryč.
0: Pokud bychom si chtěli, plánovali pořídit psa z útulku, co bychom podle vás neměli podcenit?
1: Já jsem k tomu napsal úplná pravidla, protože u těch, jako musíme přemýšlet nad tím, že ten pes, ať je sebevětší mazlík, pokud nevíme, proč se tam dostal, ale pozor, můžou i zaláhat je lidi. Tak pokud nevíme, jak se tam dostal, tak může být to způsobené proto, že oni ho měli rádi, ale prostě byli zklamaní, že tím, že chtěli tuťu muťu, tady nechoď, prostě počkej, já ti to podám, nebo něco takového. A pes místo toho, aby jim porozuměl a čekal, mile vrtil ocáskem, tak je ťafal, kousl. Jo, a to, čili na začátku prvních aspoň 14 dní by měl být trošku odstup od toho psa.
0: A když to potom zobecníme, teď nebudeme mluvit o psech z útulku, tak co by si podle vás měl člověk rozmyslet, promyslet, než si pořídí jakéhokoliv psa?
1: Určitě promyslet, jestli psa nebo fenu. Jako ze zkušenosti vím, že s fenu mají daleko méně problémů. Byly celé roky, co jsem vlastně feny necvičil. Jsem tam se jako objeví nějaká, ale často to bývá jenom proto, že je nezvládatelná. Třeba byl nějaký zlatý retriever nebo co. A ona mě loď za pozáry v 6 měsících, rozumíte, to bylo šílený, to, ty drápky a vy jste jí řekl, Bobinko, ty jsi šikovná, v momentě, jak přiletěla, v momentě mě vyrazila oko, tak když já si mu někde prostě, že už mlátím, tak už loď za po mě, mlaďte takové zvíře, ale drápy zase, rozumíte, že vás drála, jo?
0: Podle vás, tedy znovu z vaší zkušenosti, jak velký problém je to, když si někteří lidé pořídí psa jenom kvůli tomu, jak vypadá a vybírají si rasu jenom proto, že se jim líbí a neodhadnou třeba, že ten pes může být aktivní a chodí s ním třeba potom jenom na procházky kolem domu. Jak důležité je vlastně zvážit všechny tady tyhle okolnosti, než se, pokud si tedy pořídím štěně, rozhodnu pro nějakou konkrétní rasu, aby ten pes potom u mě nebyl nešťastný?
1: Vy jste si v podstatě odpověděla vlastně sama. Já jsem tam jako když jako radím jakého psa, tak vždycky řeknu, hele, vyberte si to, co byste chtěli nejradši. Ovšem, musíme zvážit, jestli si budu brát jim nějakého chrta nebo nějakého jim pointra, který potřebuje dobrmana, který potřebuje hodně prostě pohybu, hodně času, abyste se mu věnoval, anebo si vezmete nějakého flegmatického labradora. Rozumíte, když máte klid, když jste papučový, tak prostě bulldogo anglického, ten pochoduje pomalu, jde za vama 100 metrů. takže je to takové jako lepší, jako obecně, pozor, neříkám, že každý, ale jako obecně dá se říct, že v podstatě je daleko pomalejší a míň vitální než nějaká čiperka. No. Jinak dochází vlastně k tomu, že nepochopení, nedorozumění. Než si ten pes zvykne na to chození, taky to jde.
0: Kdybyste teď mohl našim posluchačům dát na závěr nějakou jednu radu, řekněme, která by mohla zlepšit život psům i jim jako majitelům, jaká by to byla?
1: Aby nedali na nějaké keci a přímo od malička, úplně od toho, jak vám přijde domů, ho začali vychovávat, se vším možným seznamovat s ruchem, různým mlátěním, popelnicama, až po dopravu městskou třeba, nebo jenom pozorování na křižovatce, aby ten pes byl dobře socializovaný, chodil mezi štěňata někde do nějakého výcvikového střediska. No a začít učit. Vůbec to nezáleží jako na tom, že bychom chtěli dosáhnout v prvním roce ani zkoušky třeba z nějaké, ale o tom, že čím víc ten pes vám bude rozumí, to znamená to, že on zná víc a víc vlastně nepodmíněných, no, tak podmíněných reflexů, čili věcí, které se musel naučit. On se učí, ale tím, že je vnímavý, on se učí i každému vašemu pohledu, každému pohybu. On prostě na blízko reaguje na mimiku to psoura.
0: Takže učit od začátku.
1: Učit, hrát si s ním, ale učit.
0: Říká trenér psů Ivo Eichler v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Pane Eichlere, děkujeme za váš čas a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Za málo. Taky děkuju za pozvání a doufám, že to některým lidem pomůže.
0: Záznam z dnešní poradny si budete moct poslechnout v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín.

Od 12. hodiny nás dělí necelých 7 minut a tak vás pozvu k poslechu zítřejšího dopoledního rozhovoru. V úterý po 11. hodině bude mým hostem ředitel Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Pavel Simkovič. A mluvit spolu budeme o 90. výročí založení školy i o tom, jaké jsou plány gymnázia do budoucna. Já vám v tuto chvíli popřeji krásné pondělní odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Bývalý obchod v místní části Kroměříže Drahlov je na prodej. V městském divadle ve Zlíně začíná letní divadelní sezóna pod širým nebem. Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k návrhu zákona, který by rozšířil pravomoce finančně analytického úřadu. Dnes bude převažovat oblačno, později polojasno a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 20 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Kroměřížská radnice prodává budovu bývalého obchodu se smíšeným zbožím v místní části Drahlov. Stavba je součástí parcely velké 270 metrů čtverečních. Podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je objekt do budoucna možné využít buď ke komerčním účelům, nebo jej přestavět na bydlení.
3: Osadní výbor se na prodeji bývalého obchodu shodl, protože Drahlov pro něj nemá využití a technický stav objektu vyžaduje zásadní rekonstrukci.
2: Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho dnes začíná letní divadelní scéna Městského divadla ve Zlíně. Do konce června se tam představí dohromady 4 inscenace pod širým nebem, mezi nimi Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Letošní sezónu pak 26. června uzavře Tančírek, který bude součástí festivalu Zlín žije. Pokračuje mluvčí divadla Zuzana Wernerová.
4: Za nepříznivého počasí představení rušíme a divákům vracíme vstupné. A ještě bych doplnila, že z provozních důvodů jsme tento týden zrušili divadelní talk show.
2: Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jim má evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle české advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat, říká jeho mluvčí Stefan Fous.
5: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokumenty nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačno nebo i skoro zataženo a v severovýchodní polovině kraje se můžou objevit také přehánky. K večeru bude převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná totiž Morava krásná zem. Příjemný poslech a hezké pondělí vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. No a zároveň všem přeji pohodový poslech Moravy krásné země, která právě začala. Dobrou náladu jistě navodila boršičanka Antonína Koníčka, lidovou Teče vodička. A už kdo má svátek u nás Vítové a na Slovensku, no také Vítové. Takže nositelům tohoto pěkného jména přeji jen to dobré. No a přát budete mít během této hodiny příležitost i vy. Tady je telefonní číslo 726465200 a teď už cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak to byla krásná písnička Františka Třetiny Aj to širé polečko. No a už tady mám první telefonáty, tak paní Habartová, dobrý den.
2: Dobrý den, paní paní Ostrá. Dnes se dožívá kamarádka Anička Ševečková z Podolí. Krásných 80. narozenin. Já jí přeji hodně zdraví, lásky, štěstí a božího požehnání. To jí přeje kamarádky Lidka Habartová, Milka Klvaňová, Zdenka Hodesová, Bohunka Vaculková a Jarka Šáková. Zahrajte jí pěknou písničku, paní Ostrá. Anduličko, živio, živio, živio.
1: Tak ještě jednou.
2: Děkuji.
1: Živio, paní Habartová. Písnička
2: ano.
1: Bude pěkná. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Naschledanou. Pane Karle, už jste na řadě. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Dobré poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Nejdříve bych chtěl popřát svému synovi Zbyňkovi Palátovi z Padokova zítřejším meninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a vše, co k tomu patří od přítelkyně Milušky, naší velké rodiny a všech námi. Zítra, 16. června, má krásných 70 roků paní Jaruška Kališová z Nových Brán. Je to krásná, hodná, pracovitá žena. Je velkou oporou svému manželovi Miloštovi. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje celá její rodina, známí a její spolupracovníci z Vinohradu od inženýra Musila. Zítra to zapijem, Jaruško, ve sklepě. Ve čtvrtek má svátek Milan. Vše nejlepší mému bratrovi Milanovi Palátovi z Oslaván a mému kamarádovi Milanovi Formáčkovi z obce Jamné, je to u Jihlavy, se kterým jsem byl v nemocnici a pořád si voláme. Všem těmto oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky, za všechny přeje Karel a Věrka z Dolní Kounic. Paní Ostrá, Jiřínko, já vám děkuji za písničku.
1: Tak nemáte za co, pane Karle. Naplnil děkuji. Jste ten týden skutečně vrchovatě. Takže někdy zase naschledanou.
3: Děkuji,
1: naschledanou. No a určitě víte, že Antonín Pavluš, zakladatel Mistříňanky a také samozřejmě její kapelník, měl 3. června narozeniny. No a v sobotu pak svátek. A tak vám, milí přátelé, touto cestou Toník, pan Antonín Pavluš, moc děkuje za všechna ta vaše laskavá vinšování, která dorazila k jeho srdci jakoukoliv cestou. Všechna opravdu moc potěšila a všech si Antonín Pavluš velmi váží, tak já přeji Toníkovi ještě jednou všechno nejlepší a od Toníka ještě jednou pro vás, pro všechny velké díky. Za chviličku bude i písnička, jak jinak než podání Mistříňanky, ale hudební dárek i pro paní Aničku Tínkovou z Hulína. Dnes slaví 75 let. Manžel Josef dále píše, chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání do dalších let. Aničko, mám tě moc rád. Anička miluje květiny, zahrádku a svoji rodinu a nejvíce zlatíčka naše pravnoučata. K blahopřání se připojují i naše dcery Anička a Pavlínka s rodinou. Za všechny moc pusinek posílají zlatíčka Beátka, Toníček, Natálka, Alexíček, Lilinka, Amálka a Dominiček. No a teď už slíbená Mistříňanka.

0: Tak to byla Mistříňanka, v jejím podání dozněla polka Františka Kohoutka a Josefa Dovka. No a my si teď poslechneme paní Řezaninovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam v rozhlase zdravím a chtěla bych dneska poslat písničku jako poděkování našemu obecnímu úřadu tady v Březníku, kdy pro nás, pro seniory, připravili krásné odpoledne setkání. Sešlo se nás tam plná sokolovna. Děvčata z kulturní komise měla občerstvení připraveno, bylo to vynikající, bezvadní. Moc jim všem děkuju. Děti ze školy, ze školky, no bylo to krásné odpoledne zkrátka. Taneční kroužek. A nakonec ještě potom hrála Polužanka až tak do pozdních večerních hodin. Takže všichni ti, co přišli i s hulčičkama, tak si zatancovali. Bylo to bezva.
0: No tak to je úžasné, to slyšet z vašeho hlasu, jak jste ještě nabita tou energií.
1: Ano, ano, ano.
0: Z této akce. Takže no tak doufám, že nebyla první ani poslední, paní Řezaninová.
1: Ne, určitě ne, určitě ne, určitě ne.
0: A že v této tradici budou pokračovat dále.
1: Určitě, samozřejmě.
0: Písnička je připravená.
1: Děkuji moc, děkuji. Naschledanou.
0: Tak a vidím tady ještě jeden telefonát, že tedy bliká, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak je tentokrát u telefonu?
2: Dobrý den, tady Černovice Juračková. Já bych, paní Ostra, vaším prostřednictvím chtěla popřát dodatečně Toničkům. Je to Toniček Rigluj, Toniček Strnad, pak je to Toniček Pernička, Toniček Čech. Chtěla bych jim popřát všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Toničku Perničkovi hodně nápadu, aby skládal krásné písniček a ostatním, aby se radovali z jeho krásné skladby. A ještě bych chtěla poděkovat tu Farance, která připravila krásný koncert pro pana Sefra v Pavlově, to bylo něco úžasného. Tam bylo to tak krásný, ty teda zase se vyznamenali. To bylo neskutečné, jak hráli. Do půlnoci a ještě pak v sobotu zase hráli v Brně. Tak to teda bylo jejich
0: ano,
2: krásné vystoupení.
0: Ano, na to to jsme i zvali, tak paní Hračková.
2: Moc, moc děkujeme.
0: Tu Faranka hrála Vladimíra Fefra, takže ano. Říkáte, že to byl ohromný zážitek, tak to se jim povedlo tedy. No ale abychom nezapomněli na všechny ty toníčky, kterým jste posílala milé vinčování, tak ještě jednou všem popřejeme hodně zdraví. Ano?
2: Ano, že se srdce přejí. Juračkovi, Maruška a Luděk.
0: Dobrý.
2: Děkuji, paní Ostrá.
0: Není zač.
2: Naschledanou.
0: No a milé mamince, babice a také prababičce, paní Milušce Pánkové, přeje celá rodina i manžel vše nejlepší štěstí a pevné zdraví k jejím dnešním 84. narozeninám. Další srdečný pozdrav posíláme do Orlovic dnešní oslavenkyni Alence Klvačové k jejím 63. narozeninám. Milá Alčo, přejeme ti všechno nejlepší, ať máš kolem sebe jen lidi, co tě zvedají a život, který tě baví. Přejeme ti klid v hlavě, jiskru v očích a víc radostí než povinností. Ať ti další rok přinese více smíchu než starostí a více lásky než pochyb. To přejí Podolanovi a Jindřiška Chytilová a už hodový pochod. Mora.

0: Tak to byl lidový hodový pochod. No, vidím, že jsme takřka v polovině pořadu Moravy krásné země, no a máte před sebou ještě necelou půl hodinku, abyste mohli potěšit své blízké nějakým milým slovem, vinčováním, poděkováním, pozdravem. Takže pokud nevíte, telefonní číslo 726 46 5200. No ale dnes slaví krásné 91. narozeniny milovaná maminka, babička, prababička, paní Vlastička Zouharová z Brna, Králova Pole. A přání naše drahá maminko. Z celého srdce ti gratulujeme a přejeme ti jen to nejlepší. Pevné zdravíčko a hodně spokojenosti a lásky všech bližních. Plno pusinek ti posílají tvoje čtyři pravnučky Eliška, Liduška, Amálka a Natálka. Moc tě objímáme. Dny plné sluníčka a pohody ti z celého srdce přejí syn Luboš a dcera Laďka s rodinami. Tak ještě se tady rozbliká telefon, takže já si ho vezmu. Dobrý den, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, tady Jana. Paní Ostrá, já bych vás chtěla poprosit o zahrát nějaké pěkné písničky k zítřejším narozeninám mé dcery, které bude 52 roku a je to Miluška Svobodová nebo Neradová, a že jí přeju všechno nejlepší za sebe, za oba syny, za celou rodinu, která je velká a požehnaná. Jo. Že jí přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, lásky, spokojenosti. A já vždycky říkám, a to, co nemá, si ukradne.
0: Tak uvidíme, kde Miluška skončí nakonec, paní Jano. No, já jsem jenom chtěla říct, že mě, vy tedy podle hlasu vypadáte spíš jako vy byste měla slavit ty 52. narozeniny. Každopádně, ale...
1: Přinejte 27.
0: No, ale Milušce Svobodové tedy přejeme jen to nejlepší. No a tak já si dá pozor, že, paní Jano, potom.
1: Určitě, samozřejmě. Vám strašně moc děkuji, přeji vám krásný nejenom dnešní den, ale všechny další dny, vám i celé společnosti rozhlasové, kterou velice ráda poslouchám, ať je to program jakýkoliv.
0: A my za to a moc mě to. Děkujeme, moc děkujeme.
1: Tak jo, jste moji společníci.
0: Krásné, co víc si přát. Nashledanou.
1: Mějte se pěkně, nashledanou a děkuji.
0: Není zač, no ale abychom nezapomněli na paní Vlastičku Zouharovou z Brna Králova Pole, které jsem před chvíličkou předávala přání, tak samozřejmě i pro ní bude ta písnička a je to Tichá noc, podání Stříbrňanky.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Nádherná písnička Zdeňka Baťky, jak už jsem říkala, hrála Stříbrňanka. No a tady krásné narozeniny a hodně božího požehnání přejeme panu Mariánovi Bobkovi z Vranova, našemu nadšenci pro farmaření, který nás zásobuje jeho výrobky ze zahrádky. Ať se stále stará s velkou láskou o svá hospodářská zvířátka, která tak rád chová. To všemu přejí jeho parťák v hospodaření, Radeček a jeho kolegové od Povodí Moravy. A telefon bliká, takže si ho beru. Dobrý den, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, tady Mila z Kroměříže.
0: Tak už jste ve vysílání, paní Milo.
1: Paní Ostrá, prosím vás, chtěla bych poslat krásné přání našemu kamarádovi, panu Bohumilu Juráňovi z Kroměříže, který se dnes dožívá 80 let. Hlavně zdraví, boží požehnání a ještě dlouho, ať si užívá své chalupy na Valachách se svou manželkou Mirkou. Mm-hmm. Prosím o krásnou písničku. Děkuji moc krát.
0: Pani Milo, není zač, doufám, že ty písničky jsem vybrala správně, že se třeba vám posluchačům líbí. No, tak doufám, že se bude
1: krásné
0: líbit i panu Bohumilovi. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a v sobotu slavil svůj narozeninový den kapelník dechové hudby Straňanky, pan Petr Houšť. Zdraví, pevné nervy v kapele, velmi potřeba, pevné hlasivky a stále pozitivní energii, kterou rozdává nejenom na pódiích, ale i pod, to přeje dechová hudba Straňanka, no a blahopřeje i písničkou.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: No ale teď opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě jednou vám přeji krásný den, přátelé. No ale už tady mám dalšího milého posluchače a tím je pan František z Hrubé Vrbky. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostra, ještě jednou vás zdravím a i z Vrbkového mistra. Včera měla krásný narozeninový den naša vnučka Karolinka Maryšková Kladně. 16 roků. Tak jí prejeme. Vrbky, babička, dědek, teta, strýc, Anička, hodně zdraví, a Kladna, tatínek, maminka, Marketka, Ondrášek a Kladenský dědeček a babička. Oskara, vám děkuju.
2: Krásných 16, pane Františku.
3: Kdyby to bylo.
2: Tak já jsem tady říkala, říkám to už po několikáté, že vždycky jako si člověk stěžuje na to, že třeba je starý, ale že vlastně měl by být šťastný, že je starý, protože ne všichni mají tu možnost a to štěstí, aby mohli se stárnout. Takže važme si každého dne, ať už je člověk star či mlad. No ale Karolínka má krásných 16 let, ta má život před sebou, takže dědeček, vy jste říkal dědek.
3: No, děda nebo dědek.
2: Tak děda jí pěkně za všechny popřál. Pane Františku, nashledanou.
3: Já mám osmičku na krku, paní Ostra.
2: No co, kdy to je krásné, ne? Osmička, to je pěkné číslo, ne? Tak jo. Tak nashledanou. No, písnička i pro paní Marii Matějkovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To vše jí přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A tady čtu. Dobrý den, chtěli bychom zahrát naší mamince, babičce a prababičce, paní Marii Jakubíčkové, rozené Šrahulkové z Kozojídek k jejím 85. narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a radosti z vnůčat a pravnůčat. Ať se jí nepřipalují báleše a drží si svoju sílu. To všechno, to za všechny přeje syn Lubomír se Zuzkou a s celou rodinu. Pravnůčátka, její kuřátka, posílají bábince Marušce velkou pusinku. Přání se připojuje i Alena Baumanová ze Šlapanic a písničkou se připojuje Poršičanka.

0: Tak to byla pěkná písnička Jaroslava Kohoutka a Vladimíra Salčáka, Čarovný kostelíček. No a poslední to budou asi telefonáty, odhaduji. Dovolala se paní Málková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, ještě jednou z opožděně bych chtěla poslat Antoníčkom Tonkovi, Antonínkovi, Matičkovi z Květnej, Tonkovi Končetíkovi ze Strání a Tonkovi Zámečníkovém také ze Strání. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ochranu panenky Marie a to jim přeje babička z Korytnej a z dědů, aby si toho užili. Nemohli jsme se dovolat.
0: Paní Málková, vůbec se nepochybila, protože já si myslím, že Toníkové si pěkná slova vyslechnou rádi i dneska.
1: Jo, já si myslím tak také.
0: Naschledanou.
1: Připojuje se celá moja rodina, jako naše děcka, to, ale to už ví já.
0: Naše, vaše děcka, prostě všichni.
1: Dobře, no? Ano, děkuju moc krát. Naschledanou.
0: A úplně poslední telefonát to bude, je to paní Naďa z Hostěrádek. Dobrý den.
2: Z Hostěradic?
0: Jo, z Hostěradic, já to tady mám napsané, Hostěradic, no dívejte. Tak, z Hostěradic, dobrý den.
2: Zdravím všechny a prosím o písničku pro tyto oslavence. Dnes má 65 roků můj zeť Viktor Horváth. 25. má narozeniny vnučka Tereska Bartuňková a 26. má narozeniny vnuk Martin Vančura. Všem přeji hodně štěstí, lásky, osobní, rodinné i pracovní pohody a hlavně zdraví. Vám moc děkuji, paní Ostrá, a naschledanou.
0: Naschledanou. No a v sobotu oslavil svátek a včera 14. června oslavil 84. narozeniny manžel od mojí sestřenice, pan Antonín Králík z Olomouce. Dozvídám se z tohoto dopisu stejně jako. Milý Toníku, dodatečně všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti ti chci do dalších let přát a krásnou písničku ti nechat zahrát. Přání posílá Marie Jančijová s rodinou z Dobrochova. A ještě prosím o zahrání písničky pro mého spoluobčana, manžela mé spolužačky a všestranného zpěváka Toníka Rizu. Tak pevné zdraví, ať ti to ještě dlouho pěje a vše dobré do dalších letí přeje Ogar z Lidečka. No a další prosím o krásnou písničku spolu s naším přáním k 85. narozeninám pro naši mamku a jméno už zaznělo paní Marii Jakubíčkovou z Kozojídek. K tvým úžasným polokulatinám ti přejeme pevné zdraví, neutuchající životní elán a boží požehnání. Děkujeme ti za veškerou lásku a péči, se kterou nám vaříš a pečeš ty nejlepší dobroty a s radostí se staráš o svá pravnoučata. Jsi srdcem naší rodiny a ti stále slouží zdraví na všech tvých zájezdech a ti nechybí radost při setkání s přáteli a v tvém milovaném kostelíčku vždy najdeš klid a sílu. Užívej si naplno každý den a zůstaň stále tak čilá a veselá. To ti ze srdce přejí tvoje dcery Marie, Lidka a Vlasta s rodinami a syn Lubomír s rodinou. Pravnoučátka posílají pusenky. Malá česká dechovka zahraje známou písničku Václava Bláhy.

Tak to jsme si zaspívali Jeteliček u vody. No mám tady ještě studiové maily, jich opravdu hodně, tak alespoň některé další potom budou až té druhé části Moravy krásné země. Takže zahrajte prosím pěknou písničku paní Jarmile Režňákové z Nové Lhoty, která dnes slaví 78. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, životní pohodu a spokojenost. To jí přeje celá rodina Režňáková, Emilka a Honzík posílají teď za všechny velikou pusu a úplně poslední to bude dnes. Je to přání pro Aničku Mikiskovou z Mariánského údolí. Milá Aničko, k tvým narozeninám ti ze srdce přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti a ti dechovka stále přináší krásné zážitky, dobrou náladu a setkání s milými lidmi. Přeji ti, aby ses mohla ještě dlouhá léta těšit z oblíbených koncertů, festivalů a všech krásných melodií, které máš tak rád. A ti každý den hraje do kroku ta nejkrásnější písnička a ať se ti splní všechna tajná přání, všechno nejlepší k narozeninám Jarda Wolf, ale teď už lidové.

Tak to byla Daniela Magálová s Janou Turčinovou, doprovodila je Grande Moravia Ladislava Pavluše. A ještě tady mám pro vás pozvánku, přátelé. Tak jako každé pondělí, tak i dnes, 15. června, vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin pro vás zahraje oblíbené melodie, tak se přijďte pobavit. No a my jsme se tady bavili hodinu společně s vámi, s pěknými písničkami, no ale polední část Moravy krásné země končí. Užijte si dnešní den, přátelé, a těším se na shledanou krátce po 18. hodině. Loučí se Jiřina Ostrá, no a na závěr Vlado Kumpan a jeho muzika.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Chodci v Zašové budou mít bezpečnější cestu kolem opravované křižovatky. V Brumově Bylnici začala rekonstrukce dolního náměstí. Iránští fotbalisté vstoupili na území Spojených států před zápasem mistrovství světa. Dnes bude převažovat oblačno, později polojasno a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 20 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce, tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto dnes bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Podle nezávislého místostarosty Zašové Vlastimila Těhana by situaci měl zlepšit taky nový provizorní chodník pro pěší a cyklisty.
3: Se zhotovitelem jsme se dohodli na provizorním chodníku, jelikož průchod chodců přes frekventovaný hlavní výjezd je teďka problematicky při stavbě. Mělo by to přispět k větší bezpečnosti chodců.
1: Rekonstrukce dolního náměstí Hásinkové začala v Brumově Bylnici na Zlínsku. Dojde k obnově chodníků a zpevněných ploch náměstí. Součástí stavby budou také úpravy komunikací, vybudování nové dešťové kanalizace s retenčním objektem a sadové úpravy. Projekt za více než 16 milionů korun by měl být hotový do konce roku. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednávají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Sport. Fotbalisté Iránu nastoupí za přísných bezpečnostních opatření ke svému prvnímu zápasu mistrovství světa. V Los Angeles se v noci na zítřek českého času utkají s Novým Zélandem. Na území Spojených států se Iránci dostali z tréninkového kempu v Mexiku nakonec den před utkáním. Původně měli mít víza jen na rychlý příjezd a odjezd.
4: Bílý dům magazínu Politico řekl, že Iráncům nakonec povolil standardní příjezd jako gesto dobré vůle. Kapitán Iránu Mehdi Taremi přesto cítí, že jeho tým je tu pod velkým tlakem, jak uvedl na předzápasové tiskové konferenci. U stadionu proti účasti Iránu protestovali iránští emigranti, podle kterých národní tým jejich původní vlasti slouží propagandě teheránského režimu. FIFA zakázala na stadion vnášet iránské vlajky s monarchistickým znakem z doby před islámskou revolucí. Zdejší soud ale může toto rozhodnout ještě zvrátit. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V našem regionu dnes bude převažovat oblačno nebo i skoro jasno, skoro zataženo a v severovýchodní polovině kraje se můžou objevit také přehánky. K večeru bude převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane mírný, západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se dle dopravních serverů projíždí po cestách ve Zlínském kraji bez dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad s názvem Osobnosti Česka. Přeji vám pohodu u poslechu nejen tohoto pořadu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no, protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, jako jo, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18 jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Předtím zase, já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopni sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením,

0: tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímný, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
0: Dalo by se říct. O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
0: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh mu je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce a takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška. Jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda, vašimi slovy, až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak v uvozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem si řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, že se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Téměř 20 nabíjecích stanic pro elektromobily doplní fotovoltaické parkoviště u Zlínské zoo. Žáci základní školy v prostřední Bečvě připravili výstavu nazvanou Kouzelný les. Malé a střední rodinné firmy můžou od dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Dnes bude převažovat oblačno, později polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. 16 nabíjecích stanic pro elektromobily přibude příští rok na novém parkovišti u sezónního vstupu do zoo Zlín. Půjde tak o první možnost dobíjení elektromobilů přímo u areálu zahrady. Parkovací plochu od května zastřešují solární panely, které vyrábějí elektřinu pro její provoz. Podle ředitela Romana Horského pokryje fotovoltaika zhruba třetinu spotřeby elektřiny v zoo a ročně přinese úsporu kolem 3 milionů korun. Žáci základní školy v prostřední Bečvě na Vsetínsku proměnili školní družinu v kouzelný les. Exponáty, které sami vyráběli z nejrůznějších materiálů, ožívají pod UV světlem. Na neobvyklou instalaci se chodí dívat nejen spolužáci a rodiče, ale také obyvatelé obce.
2: Výstavu děti připravovali přes 2 měsíce, dodává ředitelka Pavlína Petrušková.
3: Pilně tvořili. Jak děti ve škole, v pracovním vyučování, ve výtvarné výchově, ve školní družině, takže všichni se do toho pustili a vzniklo takové krásné společné dílo.
2: Slova ředitelky o obrovském nasazení potvrzuje žákyně 4. třídy Beata.
4: Některé děti pracovaly dokonce i v družině, i když si třeba mohly hrát.
2: Výstava je k vidění v družině základní školy v prostřední Bečvě do 20. června. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnost Josef Jaroš podporu vítá.
5: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
0: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firem a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat oblačno nebo i skoro zataženo a v severovýchodní polovině kraje se můžou objevit také přehánky. K večeru bude převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 17 až 20 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na hlavní silnici v Boršicích na Uhersko-Hradišťsku, kde mělo nehodu osobní auto a cyklista. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký den, dnes se nacházíme právě uprostřed června. 15. den tohoto měsíce zároveň připadl na pondělí a otevírá nám tedy už 25. týden letošního roku. Žákům a studentům se zase o něco víc přiblížily letní prázdniny, to je pro ně jistě důvod k radosti. nebo možná teď ještě také k tomu, aby na poslední chvíli vylepšili nějakou tu známečku, která je na hraně. My vám budeme chtít i v dnešním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín vylepšovat náladu, a to písničkami, které nestárnou, a také přinášet zajímavá, především regionální témata. Hned to následující bude sladké. Označování medů bude ode dneška přísnější. Už nebude stačit třeba nápis na etiketě, že jde o směs medů ze zemí EU. Pro českého zákazníka by tak mělo být jasnější, jaké výrobky kupuje. Budeme o tom mluvit detailně i hned po písničce. Tak se s námi nejen teď 5,5 minuty po 14. hodině. Mějte sladce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Českým rozhlasem Zlín si teď budete moci trochu osladit pondělí s datem 15. června. Dáváte si k snídani med. A víte třeba, odkud přesně je? Od dneška by to bylo kvůli nové unijní směrnici, by to mělo být mnohem jasnější. Na etiketách už totiž nebude stačit vágní označení typu směs medů ze zemí EU, ale výrobci musí uvádět konkrétní zemi původu i podíl medu z jednotlivých zemí. Víc o tom ví Karolína Macejová, kterou vítám s radostí ve studiu. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Změny mají zajistit transparentnější označování medu. Tím pádem by se měla zvýšit i informovanost zákazníků o tom, co za výrobky vlastně kupují. Podle Jindřicha Fialky z Ministerstva zemědělství byl současný způsob označování původu medu nesystematický.
2: Z praxe na etiketě se mělo uvedeno směs medů ze zemí EU, lomeno mimo EU. Česká republika byla jedním ze států, které tlačily od začátku, aby tato označení z mého pohledu naprosto zavádějící pro spotřebitele bylo nahrazeno.
1: Označování podle Fialky bylo zavádějící nejen u medu, ale i u dalších přírodních sladidel. Pokud je tedy zemí původu víc, musí být na etiketách postupně vypsané a seřazené podle procent složení. Přísnější pravidla sice platí ode dneška, každopádně starší zásoby se pořád smí prodávat v obchodech. Nějakou dobu tedy ještě můžete na zavádějící etikety narazit.
0: A kdo, Kájo, bude kontrolovat, jestli výrobci tato pravidla dodržují?
1: Bude to státní veterinární správa. Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váňa říká, že kontroly sice budou důsledné, ale pouze dokumentární.
3: Nejsme schopni zkontrolovat laboratorně označení původu medu. Laboratorní metody na označování původu jsou krátké, takže budeme se velmi spoléhat na dokumentaci a podobné věci.
1: Inspektoři ze státní zemědělské a potravinářské inspekce, kteří kontrolují med v obchodech i na e-shopech, zároveň upozorňují na časté případy falšování medu. Právě levné napodobeniny podle včelařů škodí českým producentům a přispívají k tomu, že Česko je v produkci medu stále méně soběstačné.
0: Od dnešního dne platí přísnější pravidla pro etikety medu. Výrobci musí uvádět všechny konkrétní země původu i jejich podíl. O tématu jsme mluvili s reportérkou Karolínou Macejovou. Děkujeme a pokud si právě dáváte třeba do čaje med, tak ať vám chutná.
1: Dobrou chuť a krásné odpoledne.
0: A za chvíli budeme pro vás mít i vážnější téma. Vzpomínky na druhou světovou válku, kolektivizaci i další důležité okamžiky našich dějin dnes ožijí ve Zlínské krajské knihovně. Právě zde představí žáci základních škol ze Zlínska a Uherskohradišťska výsledky svého bádání v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Na prezentaci příběhu pamětníků ze Zlínského kraje zamíří také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Co vše se na dnešní akci bude dít, to se dozvíte z našeho vysílání už za okamžik.
4: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Zajímavé příběhy a osudy nemusíme hledat ve vzdálených krajích. Často je máme blíže, než si myslíme. O tom se přesvědčili také mladí dokumentaristé ze základních škol, kteří se zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Jejich úkolem bylo vyspovídat pamětníka a vytvořit z jeho vyprávění rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž. A právě ty dnes budou prezentovat v Krajské knihovně Františka Bartoše. Dozvědět se něco zajímavého z historie se proto vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která nás teď ve studiu naláká na to, co se bude v knihovně dít. Hezký den, Petro.
1: Krásné odpoledne, Pavle. Já se dnes odpoledne nejenom dozvím historické zajímavosti z našeho okolí, ale především se setkám s několika šikovnými žáky z 10 základních škol na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Ti ve Zlínské krajské knihovně představí výsledky své několika měsíční práce na projektu Příběhy našich sousedů. Účastníci akce tedy uslyší autentické vzpomínky pamětníků na události 20. století.
0: A Petro, prozraď mi, je akce určená veřejnosti, myslím tím té široké?
1: Rozhodně ano. Stihneš to dokonce i ty, Pavle. Akce totiž začíná v 16 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Zván je každý, koho zajímají příběhy lidí z našeho regionu i moderní historie.
0: Mě tam bohužel nepustí jiné povinnosti v divadle, ale určitě si to všichni užijí. A navíc ty se s námi jako vždy přímo z terénu spojíš, je to tak. Takže i ti, kteří se nedostanou, tak jako já se o tom dozví.
1: Přesně tak. Samozřejmě mám tu čest se vydat na akci, živě se s váma spojit a dneska budu mít i čest na prezentaci prací zasednout jako odborný garant za Český rozhlas Zlín.
0: Vida.
1: Takže budu hodnotit prezentované práce, podpořím mladé tvůrce, no a samozřejmě i vyspovídám. To bude mým takovým druhým úkolem. A ve 17:45 se proto naši posluchači ve vysílání dozví, jak se jednomu z účastníků projektu Šimonu Kolárovi ze Zlínské základní školy Křiby zpracovával příběh jeho babičky.
0: Tak to zní úžasně, určitě poslouchejte. Tobě děkujeme za navnazení a budeme se těšit na slyšenou.
1: Na slyšenou.
0: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která s novým pracovním týdnem znovu vyráží do terénu a může se objevit třeba i u vás. Tipy na zajímavé akce, výlety nebo nevšední místa jí posílejte na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Za dveřmi urgentního příjmu se odehrávají příběhy, které často mění životy. Lékaři, sestry i pacienti se tu setkávají v okamžicích, kdy nic není jisté. Kdy je dobré vytočení 155 rozhodně neodkládat? I pro vaše otázky tady bude primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár. Už 17. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
5: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
4: Co v něm uslyšíte tentokrát?
6: Jsme v Holešovské Černé kapli. Pod námi hrobka hraběcího rodu Rotalů. Co ukáže příběh posledního mužského potomka Františka Antonína z Rotalu a především, co uvidí člověk v těchto zrcadlech z černého mramoru?
4: Už ve středu 17. června. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
7: Jak to chodí, to znáš a víš. Ten, kdo se neposadí, musí stát. Děti rostou, ať díš či spíš, a když přestanou růst.

0: To byl Jiří Štědron ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, který nás dovedl k dalším čerstvým informacím. Vy, pokliže jste pravidelní posluchači, už víte, čeho se budou týkat.
1: Počasí.
0: Ano, budeme mluvit o povětrnostních podmínkách, a to s meteoroložkou Jitkou Kučerovou, kterou zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
0: K tomu dnešnímu dni se vztahuje spousta pranostik. Jedna z nich například říká, svatý Vít dává polím pít. Jak to vidíte vy? Svlažuje pole teď svatý Vít?
2: Trošku se mu to povedlo v severní části kraje, kde se před nějakou dobou objevovaly přehánky, ty postupovaly od západu, teď už jsou nad Slovenskem a za nimi už se žádné další srážky neobjevují, takže jsem tam možná nějaké políčko v té severní části kraje se malilinko zalilo, ale u Hrnově to nebylo úplně nic moc, většinou to byla nějaké neměřitelné množství nebo pár desetin, nejvíce to bylo tak jednomu možná milimetru až dvěma, zhruba na východním okraji Zlínského kraje. Oblačnosti je teď hodně, sice je proměnlivá, ale taková ta velká, takže se střídá oblačno nebo skoro zataženo. Teploty jsou nejčastěji mezi nějakými 17 až 20 stupni Celsia, ty nejvyšší polohy mají kolem 12-13 a vítr fouká ze západních směrů, většinou mírný, ale jsou místa, kde fouká i vítr jenom slabý, hlavně ve východní části kraje.
0: Víme, jak je v našem kraji. Další dotaz tedy bude na to, jak v kraji bude.
2: Ta oblačnost velká by se měla v podvečerních hodinách začít postupně rozpouštět zvolna a potom už v noci by mělo převažovat na obloze polojasno, případně možná i skoro jasno, nicméně občas se i v nočních hodinách může objevit taková nějaká ta přechodně zvětšená oblačnost. Teploty bude uklesat nejčastěji mezi 9 až 6 stupňů, vítr slabý západní až jihozápadní.
0: A pojďme v té předpovědi ještě dál. Posluchači jsou jistě zvědaví i na noční počasí a na počasí zítra.
2: Zítřek ten by měl být převážně skoro jasný, alespoň ráno, možná dokonce i jasná obloha, ale zase s tou nějakou možností přechodně zvětšené oblačnosti. V průběhu dopoledních hodin zítra a v první části odpoledne už potom čekáme převažující polojasno, takže nějaká oblačnost se objevovat začne. Trochu více jí pak bude přibývat zítra později odpoledne a večer od jeho západu a postupně bude oblačno až skoro zataženo. Ta oblačnost potom může být i částečně průsvitná, tady ta podvečerní, řekněme, a večer zítra se může na nějaké části území objevit možná i občasný déšť nebo přehánky. Teploty oproti dnešku zítra odpoledne 22 až 25 stupňů, takže o něco víc, zhruba o těch 5 stupňů a vítr bude zítra foukat mírný od západu až jihozápadu.
0: A jaká bude zítra biozátěž, paní Kučerová?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Výborně, tento stupeň máme nejraději. No a pojďme se podívat i na středu. On to rychle uteče a budeme už v prostředku týdne, tak jaké tam bude počasí?
2: Obloha většinou oblačná, takže oblačnost nějaká se objevovat bude, možná oproti tomu zítřejšímu dopolední třeba například o něco víc. Srážky se mohou objevit v noci a ještě nad ránem v podobě buď občasného deště, anebo možná nějaké přehánky a potom znovu až v průběhu dne a odpoledne jako nějaké lokální přehánky ve středu. K večeru pak srážky ustanou a ve večerních hodinách začne ubývat i oblačnost. Teploty ráno ve středu 13 až 9, nejvyšší denní zase o něco výš 22 až 26 stupňů a vítr slabý západní až jihozápadní.
0: A ještě něco pro lovce rekordů, tedy pro ty, kteří se zajímají o ty teplotní rekordy. Tak 15. červen, jak se pochlapil v našem kraji?
2: Nejvyšší hodnota byla 33,8 stupně Celsia, naměřena byla v roce 1935 ve Zdonkách na Kroměřížsku a Huslenky Kychová v roce 1967 měly nejméně půl stupně nad nulou.
0: I tohle ví meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za všechny informace i za ten výhled až do středy. Samozřejmě s přibývajícím se časem budeme posouvat i tu předpověď počasí. Pro tuto chvíli se ale s vámi loučím. Mějte se krásně, hezký týden.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A my za chviličku načneme zase nové téma, které bude zajímat nejen ornitology. Ve Valašském Meziříčí kroužkovali právě ornitologové mladé čápy na komíně gobelínové manufaktury. Jedno ze tří mláďat si mohli prohlédnout děti ze školky i studenti gymnázia, kteří budou dění v hnízdě sledovat a zaznamenávat. Čápy teď můžou pozorovat i lidé doma, tedy třeba právě vy. Město spustilo online přenos z hnízda. Více k tomu se dozvíte v našem vysílání už za pár chvilek.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Díky dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín se teď jistě mnozí z vás dozví opět něco nového a zajímavého. Čepice, svetr nebo mikina, i z toho si čápy staví svá hnízda. Věřili byste? Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, teď můžou lidé zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze základní školy i studenti gymnázia. Ti budou dění v hnízdě dál sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, okroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy. A podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO. Děti teď budou pozorovat kroužkování, samotný život čápů, ale můžou pozorovat také lidé doma na kamerách.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápu na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti.
4: No, my teďka, že jo, se díváme na to kroužkování, tak to je důležité pro ten monitoring.
2: Karolíno, co budete pozorovat?
5: Jak se ty mláďata líhnou a jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno by možné.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat, jo, ale úplně krásně se podívejte na mladý čápátko zblízka.
2: Teď se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ti ostatní.
4: A ten čáp neublížíme, když teďka ho tady tak máme pryč?
1: Ne, neublížíme. Já jsem dvě okroužkoval nahoře, tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, co ti čápy vlastně nosí na to hnízdo, jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak je ty staří ptáci krmí.
2: A taky čím je krmí?
1: Čáp je pták, který je, já říkám, všežravý v té živočišné říši, čili dokáže sežrat od malých brouků přes kobylky, hraboše. Takže on má fakt široké spektrum potravy, tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žávama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáv v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru ke střeše Moravské Gobelinové manufaktury. Lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 15. června je už asi ten největší jarní boom květů za námi. To ale neznamená, že už nic nekvete a taky to neznamená, že by alergici měli vyhráno. Pokud vás nějaká alergie trápí, tak víte, o čem mluvím. Alergie ale nemusí být jen na pyl a kvetoucí rostliny. Můžou být opravdu velmi kuriózní a právě ty budou dnes tématem rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dnešní vydání seriálu, který se věnuje různým zajímavostem a oblastem a má název Co v učebnicích nebylo, bude patřit vzácným alergiím. Právě teď s Martinem Písaříkem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

To byla Věra Špinarová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. 3,5 minutky po 3/4 na 3. Ještě ve druhé lize vedl Daniel Vaněk, vsetínské hokejisty, přímo na ledě jako kapitán. Teď se do klubu vrátil a řídí ho z kanceláře jako generální manažer. Jaké má plány, uslyšíte přímo od něj už za okamžik v našem vysílání. Ještě předtím Poutníci a jejich slavný hit Panenka.

0: Po 10 letech se vrací do vsetínského hokejového klubu Daniel Vaněk. V roce 2016 odcházel jako tehdejší kapitán pokračovat v hráčské kariéře do Hodonína. Teď přichází v jiné roli. Stal se generálním manažerem prvoligového klubu. Tuto pozici ale nedostal za zásluhy. Své představy musel majitelům a dalším členům vedení vysvětlit při výběrovém řízení.
1: Pojmenovat věci správnými jmény, aby jsme měli jako ten odrazový můstek pevně daný, protože sezóna určitě odnocena nebyla úspěšně. Tím jsem vlastně začal. Vize je další léta budovat silný Vsetín, který může pomýšlet na postup do extraligy.
2: Přibližuje Daniel Vaněk stručně, co prezentoval při výběrovém řízení, po kterém se stal generálním manažerem hokejového Vsetína. Ten v minulé prvoligové sezóně skončil už ve čtvrtfinále a poté začal výraznou obměnu kádru, který taky výrazně omládl. Podle Vaňka ale není dobré jít úplně z extrému do extrému.
1: Protože bez těch zkušených hráčů se playoff nevyhrává, ale zase ta Maxliga se ubírá nějakým směrem, nebo ostatní soupeři mají složený tým třeba z mladších hráčů, rychlejších hráčů. Musíme se přizpůsobit i tomuto trendu, ale bez kvalitních rozdílových hráčů a, jak tomu říkám, válečníků, nejde potom pomýšlet na úspěch. Takže hledáme ten koncept, kde tenhle mix naplníme.
2: Bývalý útočník se bude podílet přímo na skladbě kádru, tím ale jeho role neskončí. Všem členům týmu chce zajistit takové podmínky, aby se mohli soustředit jen na výkony na ledě.
1: 100% servis, aby prostě ty podmínky byly nastavené tak, aby i realizační tým, i postupně jako hráči mohli mít všechno potřebné, aby mohli produkovat 100% výkon. Aby se nemuseli starat o něco jiného.
2: Vaněk po konci hokejové kariéry pracoval jako manažer v IT firmě a i když jde o hodně jiné odvětví, jeho náplň práce se prý zase tolik neliší.
1: Spoustu věcí je velmi společný, protože ta manažerská pozice je hlavně práce s lidmi, jo, aby věděli jako ty cíle, kam to směřuje ta komunikace. To je jako velmi, velmi podobné a to je lehce jako přenositelné.
2: Hokejovou kariéru ukončil Vaněk v roce 2018 a oficiálně pak s tímto sportem neměl nic společného. Sám se ale nebojí toho, že ztratil s hokejem kontakt.
1: Jsem s tím hokejem ani s klubem vlastně nikdy nepřerušil ten kontakt. Denně vidím několik hokejů, sleduju napříč jako ligy ve světě, takže já jsem hokej sledoval neustále, dění v klubu je neustále. Byl jsem v kontaktu s lidmi z klubu delší dobu.
2: Říká Daniel Vaněk, nový generální manažer vsetínských hokejistů. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Počet obyvatel Zlínského kraje se za první tři měsíce letošního roku snížil. Mladí lidé ve Vsetíně dnes budou diskutovat o bezpečnosti ve městě. Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Během dneška bude převažovat oblačno, později polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou 20 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Zlínském kraji žilo na konci března necelých 600 tisíc obyvatel. Od začátku roku jejich počet klesl o více než 1200. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Hlavním důvodem je, že v kraji dlouhodobě umírá více lidí, než kolik se jich narodí. K poklesu přispívá také stěhování, protože z regionu odchází více obyvatel, než se do něj přistěhuje.
4: Největší úbytek obyvatel zaznamenalo Vsetínsko, kde od začátku roku ubylo více než 400 lidí. Nejmenší pokles naopak vykázalo Kroměřížsko. Nejlidnatějším okresem kraje zůstává Zlínsko s více než 191 tisíci obyvateli, zatímco například na Kroměřížsku jich žije jen něco málo přes 100 tisíc. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
3: Bezpečnost ve městě bude tématem další debaty, kterou pro mladé lidi připravila Vsetínská radnice. Setkání naváže na předchozí diskuze o životě ve městě a kulturním vyžití. Debata začne dnes v 16 hodin v klubu Tři opice. O čem budou účastníci mluvit, přibližuje mluvčí města Jana Rašková.
5: Mladí lidé budou moci s vedením města probrat, jak vnímají bezpečnost ve veřejném prostoru, co jim ve městě chybí a kde se naopak cítí ohroženi. Chceme slyšet názory samotných mladých lidí. Právě oni nejlépe vědí, kde se ve městě cítí bezpečně a kde naopak ne.
3: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu. Pokračuje Klempíř.
6: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
3: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí.
1: Sport.
3: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef Dostál vybojoval stříbro na 500 metrů a debl kajak Jakub Špicara a Daniel Havla si dojel pro bronz.
1: Počasí.
3: Na území našeho regionu dnes bude převažovat oblačno nebo i skoro zataženo a v severovýchodní polovině kraje se můžou objevit také přeháňky. K večeru bude převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Horní Lapači na Zlínsku je doprava řízena kyvadlově a tvoří se tam kolony. Počítejte tam tedy se zdržením. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A Aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. To vám rád připomíná Pavel Vacek. O případné zlepšení vaší nálady se bude v nejbližších chvílích snažit například také kapela Buty, Karel Gott či Mike Oldfield. To, co se týče hudby, nejbližší téma zaměříme na to, že Zlínský kraj založil veřejnou výzkumnou instituci. Co si pod tím představit, vám řekneme už za nějaké 3,5 minutky. Teď máme přesně 5 minut po 15. Hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: S Českým rozhlasem Zlín můžete i necelých 9 minutek po 15. sledovat dění v našem kraji. Krajští zastupitelé dnes na svém jednání podpořili záměr na vzniku veřejné výzkumné instituce. Ta by měla vyřešit vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost ve Zlínském kraji. Bod jednání zaujal i reportérku Blanku Kovandovou. Ta zjišťovala podrobnosti a teď nám je všechny přišla sdělit do studia, kde ji vítám. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Blanko, proč chce Zlínský kraj vůbec veřejnou výzkumnou instituci založit?
1: Zlínský kraj chce podpořit a udržet v regionu vědecké pracovníky a výzkumníky. Já to vysvětlím na konkrétním případu. Zlínský kraj se velice zasazoval o to, aby se na Univerzitě Tomáše Bati otevřely nové studijní obory, po kterých je aktuálně velká poptávka. Třeba zdravotnický záchranář anebo radiolog. Aby se takový obor mohl akreditovat, musí být personálně zajištěná výuka odborníky, kteří kromě té výuky ale pracují i na konkrétních výzkumech. V minulých letech je hejtmanství podporovalo formou různých grantů. Nyní se ale kraj podle hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO dostal k limitu, který už neumožňuje překročit evropské nařízení. A proto hledá jinou formu podpory a nové finanční příležitosti z národních a především z evropských zdrojů.
0: K tomuto ale slouží Technologické inovační centrum, pokud vím. Proč zakládat něco nového, Blanko?
1: Takto Technologické inovační centrum, ve zkratce TIC, založil Zlínský kraj spolu s Univerzitou Tomáše Bati jako společnost s ručením omezeným. A tato forma neumožňuje čerpat naplno peníze do oblasti vědy a výzkumu, ale kraj samozřejmě uvažuje o jeho začlenění do té nové instituce.
0: Zmínila si oblast zdravotnictví. Pro jaké další obory by měla veřejná výzkumná instituce sloužit?
1: Tak měla by pokrýt všechny strategické oblasti vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti ve Zlínském kraji, tedy zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj a průmysl samozřejmě. Pokračuje hejtman Radim Holiš z hnutí ANO.
2: Tak jsme se nakonec rozhodli, že přistoupíme ke zřízení vědecké instituce, která bude jakousi hlavní lokomotivou, za kterou my budeme moct připínat ty dílčí vagónky těch dílčích odvětví a odborností. A vzhledem k tomu, že jsme prověřili i možnost financování, tak tato instituce si bude moct šáhnout na grantové podpory v daleko větší míře, než dneska například stávající Technologické inovační centrum, které je SRO.
0: Jak reagovali zastupitelé a jaké budou další kroky?
1: Tak zatím jde o záměr takovou instituci vůbec zřídit a ten záměr zastupitelé dnes schválili. Měli ale řadu otázek. Opět reaguje hejtman Radim Holiš.
2: Skutečné financování, skutečně kdo to bude sídlit, kdo to bude financovat a jaký lidé tam budou sedět, jestli se to spojí s TICem nebo ne, tak toto je úkol na další 3 měsíce, kdy toto skutečně máme teprve dopracovat. Takže já vám dneska neřeknu, že máme hotovo, my jsme se dneska rozhodli, ano, jdeme tím směrem, ten časový rámec je jasný, tuto instituci musíme mít zřízenou od 1.1. roku 2027. To je ten cíl a teď máme půl roku na to všechny ty kroky, na které se zastupitelé ptali a právě se na to ptali, ať už ekonomické, funkční, tak musíme dodělat.
1: Všechny ty kroky směřují k tomu, co jsme řekli už na začátku. Udržet v regionu vědecké kapacity, po kterých zase potenciálně v tom našem regionu zůstanou například příjmy z licencí a patentů.
0: Krajští zastupitelé dnes na svém jednání schválili záměr vybudovat veřejnou výzkumnou instituci a informace o tomto kroku do vysílání Českého rozhlasu Zlín přinesla reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den všem.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Ano, i muzikou můžete žít a žijete s Českým rozhlasem Zlín, ale náš kraj nabízí i spoustu jiného kulturního vyžití, například divadelního. Dnes můžete zajít na letní scénu Městského divadla Zlín, a to na inscenaci Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, která začíná v 19 hodin. Pokud chcete tedy zažít uvolněnou, už takovou letně festivalovou atmosféru, tak Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho na letní scéně Městského divadla Zlín. Dnes od 19 hodin bude jistě to pravé. Případně můžete se přijít pobavit u známých melodií a nezaměnitelného příběhu z reklamního prostředí. Limonádový Joe ožije dnes od 19 hodin ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. V 19 hodin Limonádový Joe. Žáci základních škol ze Zlínska a Uhersko-Hradišťska dnes veřejnosti zase představí výsledky několika měsíční práce, během níž zaznamenávali vzpomínky regionálních pamětníků na klíčové události 20. století. Slavnostní prezentace vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů organizace Postbellum se koná dnes už od 16 hodin v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Tak tedy už za necelou 3/4 hodinku od 16 hodin žáci základních škol ze Zlínska a Uhersko-Hradišťska při vzpomínkách Příběhy našich sousedů v Krajské knihovně. Dnes můžete v Uherském Hradišti navštívit také stálou výstavu obrazu Joži Úprky. Autor je považován za nejvýznamnějšího malíře moravského Slovácka. Ve své tvorbě propojil prvky realismu, impresionismu a secese a detailně maloval mizející lidové tradice, kroje a každodenní život prostých lidí. Galerie Joži Úprky v bývalé jezuitské koleji na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti je otevřená do 17 hodin. A kdybyste chtěli více informací a inspirace, nejen co se kultury týče, podívejte se také na naše webové stránky.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Gera Hilly ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zaspívala píseň z dílny Mikea Oldfielda. My se teď zaměříme na zcela jinou kulturu. Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. O 3 století později tvořili 1/3 holešovského obyvatelstva právě Židé. Za druhé světové války byli téměř všichni zavražděni. Aby se na ně nezapomnělo, už více než 1/4 století připomíná jejich kulturu a tradice festival Hamakom. Zjistit víc o této přehlídce se vydáme do Holešova v dalším díle cyklu Kořeny. Už za okamžik.
1: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánů do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: ochutnat košer vína i jídla, zatančit si na náměstí židovské tance nebo se zaposlouchat do tónu klezmerové hudby. To všechno a ještě mnohem víc nabízí židovský festival Hamakom, který už více než čtvrt století patří k Holešovu. Proč vlastně vznikl? A jaká je hlavní myšlenka této tradiční akce? To zjišťovala redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: První písemný záznam o tom, že se v Holešově na Kroměřížsku usídlila židovská komunita, pochází z počátku 15. století. O dvě století později se z města stalo středisko židovské vzdělanosti.
3: V 17. století totiž v Holešově působil velmi významný rabín Šabtaj Kohen. No a kvůli tomu, že je tady jeho hrob v Holešově, tak sem jezdí mnoho židů z různých zemí světa.
2: Přibližuje správce Holešovské šachovy synagogy Vratislav Brázdil. Za druhé světové války byli židé z města odvlečeni do koncentračních táborů. Téměř nikdo se nevrátil zpět. Židovskou tradici dnes připomíná Festival židovské kultury Hamakom.
4: Holešovská židovská čtvrť byla jednou z nejvýznamnějších a největších na Moravě a ta tendence připomínat tu holešovskou židovskou minulost tady byla výrazná.
2: Vysvětluje mluvčí Holešovského zámku Dana Podhajská. Zpočátku to byla akce jednodenní, kterou založila skupina nadšenců. Postupně se ale přehlídka rozrůstala až do dnešních 5 dní. Kvůli zvyšující se náročnosti si ji vzalo pod patronát město.
4: Snažíme se o to, aby se ti návštěvníci vraceli. Můžou si vybrat hudbu, divadlo, film, přednášku, komentované prohlídky. Připravujeme taneční workshop, kdy si lidé přímo v centru Holešova na náměstí mohou vyzkoušet židovské tance.
2: Hamakom přivádí do Holešova i potomky židů, kteří byli za války zavražděni ve vyhlazovacích táborech. Před několika lety tak během festivalu zasadili na památku obětí holokaustu kameny zmizelých rodiny Bergmanovi.
4: Přijeli potomci z Plzně, ve spolupráci s nimi jsme měli takové slavnostní odhalení. Tedy člověk, když nejenom přijíždí na festival, ale když přijíždí do Holešova a chce objevovat památky, přijde samozřejmě do Šachovy synagogy, nemůže ty kameny opominout, on o ně opravdu zakopne. Ta paní Bergmanová s tím panem Bergmanem jsou součástí vstupu do Šachovy synagogy.
2: Když přehlídka začne, doslova zaplní celé město. Pokračuje Dana Podhajská.
4: Samozřejmě epicentrem jsou ty židovské památky, tedy židovská synagoga, židovský hřbitov, obřadní síň, potom také místo bývalé nové synagogy, která už na místě nestojí, která byla zbourána během druhé světové války. A potom se přesunujeme samozřejmě směrem k náměstí a pak je tu také zámek, který je kulturně společenským centrem.
2: A jaká je hlavní myšlenka festivalu Hamakom?
4: Je to o tom poznat tu kulturu, aby si to ti lidi vychutnali, aby si vybrali, co se jim líbí, aby prostě ta pestrost a skladba toho programu byla taková, aby jsme těm lidem dali radost.
2: Dodává Dana Podhajská. Z Holešova Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A vy si do svých kalendářů poznamenejte, že letošní 26. ročník festivalu Hamakom v Holešově odstartuje 21. července a potrvá do 25. července.

0: Český rozhlas Zlín vás vede cestou 15. červnem a jeho odpolednem, jak ještě navážu na píseň Michala Tučného. A vás čeká další zajímavé téma. Zbystřit by měli všichni, kdo mají doma čtyřnohého mazlíčka. Trenér psů Ivo Eichler pochází z Ostraty na Zlínsku. Od roku 1994 provozuje první výcvikovou školu psů v republice. Napsal 3 knihy a spolupracuje i se zlínským útulkem pro zvířata v nouzi na Vršavě. A dnes byl hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Část rozhovoru si budete moct poslechnout už za chvíli, také v dobrém odpolední.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Možná teď posloucháte Český rozhlas Zlín právě po boku nějakého takového. Občas se ale k ním můžeme chovat jinak, než by si skutečně přáli a potřebovali. Právě to bylo tématem pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Hostem byl trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku a moderátorka Anna Randárová se ptala i na to, které věci děláme s dobrým úmyslem, ale psi je můžou vnímat úplně jinak.
1: Největší jako problém, co vidím, tak je to, že psa připínají na postroj, aby se chudáček neškrtil. Nebo mu dají široký obojek budíš, nejsem proti. U některých fenek oni jsou citlivější, tam to není problém vůbec. Když ho trošku potáhnete, hned se třeba přizpůsobí nebo snaží. Ale důležité je, že ho má volný. To jsem chtěl říct, to je ta největší problém. Když ho má volný, co je vám platné, že miláček se neškrtí, když ona se otočí, tak je v momentě pod autem, pes se vyvleče.
2: Já jsem ráda, že jste zmínil i ty postroje, protože možná právě spousta lidí si říká, že to je pohodlnější pro zvíře, ale kde je podle vás ten problém?
1: Já bych to řekl tak, používám mají postroj, nejenom někde na obrany nebo na stopy, ale používám jiný, nebo i ten obranářský, používám na to, aby mě třeba táhl do kopce, když se mě nechce, protože toho psa to zaměstná, má rozloženou tu váhu vlastně a já mu pomáhám prostě vydatně, on se může zapírat, kolik mu to jako vyhovuje a vlastně se aj unavuje, čili je to daleko lepší, než když jde jenom v ruce, teď se vám smíká doleva, doprava a tak, no.
2: Říká Ivo Eichler, trenér psů v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. My už jsme před malou chvílí mluvili o polidšťování psů a tak by mě zajímalo z vaší zkušenosti, jestli může být problém také to, když psům věnujeme pozornost nepřetržitě.
1: Určitě, určitě. Ono je sice pravdou to, že jestliže čím víc se o psa staráte nebo čím víc s ním pracujete, tím víc on vás pozná. Takže my jsme byli tak sehraní s některýma psama, že stačilo jenom pohnout hlavou doleva, doprava a on viděl, kam má běžet. Rozumíte? Protože už tím, že byl zvyklý cvičit, rozlišil situaci, věděl, co přijde.
2: To mluvíte vlastně o té situaci, kdy je to k užitku, že jste na sobě v tom pozitivním slova smyslu takto napojení. Ale když to vezmeme z té druhé strany, tak může se stát, že třeba nervózní majitel v uvozovkách vyrobí nervózního psa?
1: Vím, kam říte, ano. Tam je nervózní majitel určitě jako vyrobí nervózního psa, ale ono zase pes je jako fajn terapie pro takového člověka, protože on si musí uvědomit, že ten pes za nic nemůže, že to je vlastně hloupý tvor, který potřebuje pomoc.
2: A když budeme ještě chvíli mluvit o tom, jak moc a do jaké míry se pejskům věnujeme, mělo by být psovi dovoleno, vlastně umožněno, aby se, jak se říká, nudil nebo byl chvíli úplně sám, bez toho, abychom my ho cíleně zabavovali?
1: Ano, ano, určitě ano. Já jsem to tam nedořekl, ono to chce vlastně stejně, tak může být, ale to díky stále péči, díky tomu, že si vezmete psa třeba z útulku, teď mu věnujete třeba 14 dní dovolené, tak najednou ten pes je v šoku, že už se u něho nestaráte, že už prostě jste odešli, že jste museli do práce. Čili můžete vytvořit, nervózní člověk může vytvořit nervózního psa, ale klidný člověk může udělat z flegmatického psa klidně rychlého, rychlo vzrušivého. Záleží podle toho, jak se před ním chovali, jak s ním zachází.
0: Záznam celé poradny se cvičitelem psů Ivem Eichlerem si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz.

0: Píseň šu, jako by se odehrávala v rytmu míchání lžičky v šálku dobré kávy. Možná si právě tak teď vychutnáváte dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. No tak k tomu by se hodil nějaký zákusek, co říkáte? Máme, tedy kolega Petr Uhřík má.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Asi taky znáte písničky, u kterých je text víceméně nesmyslný, tak dnes mám skutečný klenot. Jdeme za zpěvákem, který byl napůl Elvis, ale výrazný rozdíl najdeme z profilu a to se před kamerou předváděl Elvin Stardust tímto způsobem opravdu rád. Aby zvýraznil svůj pohled ďábelského svůdníka, hlavně aby vynikl hustý bíbr, který mu sahal až po spodní čelist. No a k tomu celý v černé přiléhající kůži lesklý masivní kovový prsten na ruce, no prostě misák roku. Když by se na jeho klipy náhodou podívala dnešní mládež, tak buď omdlí, protože není tak odolná, jak jsme byli my, nebo přímo vyhledá psychologa. Elvin Stardust měl v hitparádách kolem roku 73-74 docela plno a to nás teď zajímá. Písnička My Kukaču strávila 7 týdnů na vrcholu rakouského singlového žebříčku, odtud ji znám taky, a byl to nejprodávanější singl i u protinožců v Austrálii. Jestli se vám někdy zdají české texty praštěné a stupidní, tak v tomto případě je to malé hudební porno. Jenom pár slov, které tam najdeme, ano? Řetězi, řetězi, jsem celý v řetězech. Tvá láska mě přivede k šílenství. Pojď, udělejme to znovu. Moje kuk.

A zase zvolníme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. V ústřední písni seriálu Sanitka teď bude Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem zpívat Můj čas je pouhopouhé prozatím. A tohle platí i o dobrém odpoledni. Ono to ale stejně rychle uteče a bude tuto zítřejší dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. V něm mimo jiné uvítám ve studiu hlavního trenéra zlínských fotbalistů Bronislava Červenku. Ten přijde po 15:45. Vy ale poslouchejte ideálně už od 14., kdy vás opět přivítá Pavel Vacek. Teď přeji vše dobré k dalšímu poslechu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Čapí rodinu ve Valašském Meziříčí můžou lidé sledovat živě na internetu. Ve Valašských Kloboukách budují dělníci nový úsek kanalizace. Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Přes noc a k ránu očekávejte převažující polojasno s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Čapí hnízdo na komíně moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí nově snímá kamera. Radnice ji nechala nainstalovat na budově gymnázia Františka Palackého a záběry běží živě na internetu. Co dalšího kolem hnízda vznikne, popisuje místo starostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
5: Záměrem bude, aby studenti třeba dvakrát týdně popisovali, co se v hnízdě děje, aby třeba udělali anketu o jménech těch rodičů čapích nebo i dětí. Jo, to všechno může v budoucnu tady v rámci spolupráce s gymnáziem a ochranáři přírody vzniknout.
4: Nová splašková kanalizace by měla být do konce října hotová v Nádražní ulici ve Valašských Kloboukách. Dělníci tady teď budují jak samotný nový úsek kanalizační sítě, tak přečerpávací stanici. Jedná se o společný projekt města a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
4: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce, informoval o tom Státní zemědělský investiční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je to zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a v úterý.
3: Počasí.
4: Přes noc a k ránu očekávejte ve Zlínském kraji převažující polojasno, případně až skoro jasno a místy se objeví i více oblačnosti. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý západní až jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Osobní auto havarovalo do potoka na hlavní silnici v Růžďce na Vsetínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Nyní je na programu Humoriáda s Pavlem Kučerou. Přeji vám pohodový poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Končí. Jáme nalíkají.
8: Slyšte z toho ostruda.
9: My jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
10: Krásné odpoledne.
3: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí. Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, ano, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám
0: tropy.
1: Dojem. Ano, ano.

0: Tak teď nevím, jak se to
1: prodavačky... Jo, tam Harfie na střeše.
0: Jo, takhle, jakože se přijdou...
1: Obchodního centra.
0: No, určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
2: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
3: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu, a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že to se možná takový pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
3: No jistě je to si pamat, já si to taky pamatuju, No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
4: Černoch! Ten už tady byl dvakrát. Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
4: Karle!
5: Dobrý večer.
4: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
4: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho. Vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
4: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
4: Máte Vimra?
5: Ne, já nechci Vimra. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
4: Máte Vimra?
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
4: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
6: Jestli byste dovolili...
4: Vy už vůbec nemluvte!
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přece...
4: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra.
7: Jak to vypadáte, prosím? Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
8: A co, přijel jsem ze Skotska.
7: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
8: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, že jo? Budeme tančit.
7: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
8: Ale se Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
8: Počkejte. To jsou vaše gardedámy.
7: Ne, garderobiéři.
6: Nenapadat.
5: Nebo padat.
8: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
7: Jo.
8: Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, jo, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
7: Ano, já jsem Karel.
8: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
7: No tak to už vůbec ne, teda.
8: No tak děvče, no.
7: No tak to radši žena, ale nějaká divná, teda.
8: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina.
7: No.
8: Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
7: Ano.
8: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo? Pro kterou si jde ten... Hromě, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
7: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
3: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal... No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel.

0: co nám hodnotného vymrdal, jako Jirka vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on takhle, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to takhle jdu taky radši s Bohem.
1: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice. Mě by to asi
2: kluci řekli možná takhle. No.
1: Určitě, Vimr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači, humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloučí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona, třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. Ano. No tak to až si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petra Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou, dobré ahoj. Odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno. Máme
9: ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník, scénka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím, jo?
11: Jo. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co jsem?
11: Smím prosit.
10: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se
11: mě... Aha, jo, znamená. Smím prosit?
10: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
11: Ano, dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen ťukat. Jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
11: No jak pokračujte, já už dál nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dál něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
11: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
11: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A šance, za B možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, že jo?
0: Ten se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: I Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No, výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme.
2: Ano.
0: Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: Děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: to se nezapomene.
0: A samozřejmě
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznisu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: i
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že a on si pozval, jak si ty další, že jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
2: Takže... No, opravdu, tehdejší. Ani, abych někoho na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, ale není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ani ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabídl, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev, on dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom ten schoda křesný kmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme.
4: Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
3: Dobrý den.
5: A když tak hezky Urvínek zařadonil, ale i kdyby nezařadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
1: On ten Urvínek byl takový, na city to zahrál hezky,
3: ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Urvínka pana Skupy. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
6: Takový tu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
7: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na stárek,
3: dobrý den.
1: A?
7: Pavle a pane Jablonsky, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na
6: vás.
1: Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
8: a
3: den.
8: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
6: No, Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
9: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
6: On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
6: Jo.
10: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nimi já jsem projížděl a ve tmě, je to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Kam jsem neměl chodit? Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by se to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, by moc nevěřili, pač to se na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunety, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí sviní, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A s Hurvínkem taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku. Thank you.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: Děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych chtěla Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Naschledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táhnů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bylo pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Ale Lustvisiák je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čeho máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, a že vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaní?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No.
8: Tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, prosím, já nejsem syn.
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj pomůže obcím v nouzi více než 15 miliony korun. V Brumově Bylnici začala rekonstrukce dolního náměstí. Českému rozhlasu a České televizi by se od příštího roku mohly snížit příjmy o 1,4 miliardy korun. Přes noc a kránu očekávejte převažující polojasno s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Zlínský kraj podpoří díky programu Obec v nouzi tři projekty malých obcí, kterým poskytne více než 15,5 milionu korun formou půjčky. Peníze zamíří do Hostišové a Kelníku na Zlínsku a Pravčic na Kroměřížsku. Podle mluvčí hejtmanství Soně Ličkové kraj v Hostišové podpoří 5 miliony výstavbu prostor pro dětskou skupinu, kdy se celkové náklady blíží 30 milionům korun.
2: Pravčice získají 7 milionů na rozšíření kanalizační sítě a vybudování čistírny odpadních vod za téměř 52 milionů. Kelníkům kraj poskytne přes 3,5 milionu korun na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu, které bude stát přes 7 milionů korun.
0: Rekonstrukce dolního náměstí Hildy Sinkové začala v Brumově Bylnici na Zlínsku. Dojde k obnově chodníků a zpevněných ploch náměstí. Součástí stavby budou také úpravy komunikací, vybudování nové dešťové kanalizace s retenčním objektem a sadové úpravy. Projekt za více než 16 milionů korun by měl být hotový do konce roku. Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí. Řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o miliardu korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Šéf ČT Hynek Chudárek dodal, že je připravený o změnách ve financování dál jednat.
3: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené. A samozřejmě začneme jednat i s politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
1: Sport.
0: Dnešní den na mistrovství světa ve fotbale bude patřit týmům ze skupiny H a skupiny K. Už za necelou hodinu tak odstartuje zápas Španělska s Kapverdami. Dále dnes v noci českého času odehrají svá první utkání na šampionátu Belgie s Egyptem, Saudská Arábie s Uruguayí a Irán nastoupí proti Novému Zélandu.
1: Počasí.
0: V noci a kránu očekávejte ve Zlínském kraji převažující polojasno, případně až skoro jasno, ale občas se může objevit na přechodnou dobu i více oblačnosti. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý západní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na havárii osobního auta si dejte pozor na hlavní silnici v Růžďce na Vsetínsku. Dále máme hlášenou nehodu osobního auta a motocyklu na Masarykově ulici ve Vlčnově na Uherskobrodsku. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přinesl Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Ještě jednou vám přeji krásné pondělí. Je tady Den v kraji s datem 15. června. Co jsme pro vás dnes připravili? S regionální stopařkou se podíváme do krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, kde právě vrcholí závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá nezisková organizace Postbellum. Pozveme vás také na letní scénu Zlínského divadla anebo na židovský festival do Holešova. Nejdříve si ale pustíme první písničku 17. hodiny. Jsem ráda, že se opět slyšíme. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: byla Bára Basiková a písnička Bossa Nova. Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je připraven kolega Lukáš Jakubíček, který připravil první zpravodajský souhrn tohoto týdne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Zlínském kraji žilo na konci března necelých 600 tisíc obyvatel. Od začátku roku jejich počet klesl o více než 1200. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Hlavním důvodem je, že v kraji dlouhodobě umírá více lidí, než kolik se jich narodí. K poklesu přispívá také stěhování, protože z regionu odchází více obyvatel, než se do něj přistěhuje. Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho dnes začíná letní divadelní scéna Městského divadla ve Zlíně. Pod širým nebem se představí také inscenace jako Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Letošní sezónu pak 26. června uzavře Tančírek, který bude součástí festivalu Zlín žije. Pokračuje mluvčí divadla Zuzana Wernerová.
3: Za nepříznivého počasí představení rušíme a divákům vracíme vstupné. A ještě bych doplnil,

0: objekt do budoucna možné využít buď ke komerčním účelům, nebo jej přestavět na bydlení.
1: Osadní výbor se na prodeji bývalého obchodu shodl, protože Drahlov pro něj nemá využití a technický stav objektu vyžaduje zásadní rekonstrukci.
0: Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto dnes bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Podle nezávislého místostarosty Zašové Vlastimila Těhana by situaci měl zlepšit taky nový provizorní chodník pro pěší a cyklisty.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se vydáme proti proudu času. Společně s naší regionální stopařkou, redaktorkou Petrou Sedláčkovou, se ocitneme přímo v příbězích pamětníků z našeho kraje. Ty se právě teď prezentují.

0: Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Kam už Petru zdravím a přeji hezký podvečer.
1: Krásný podvečer. Já se hlásím ze závěrečné prezentace projektu Příběhy našich sousedů, která je v plném proudu. Ve Zlínské knihovně právě zaznívají životní příběhy pamětníků, které během několika měsíců zpracovávali žáci 10 základních škol ze Zlínska a Uherskohradiště. A musím říct, že už mi ukáplají nějaká ta slzička.
0: Petro, buď konkrétnější, jaké zajímavé příběhy si už měla možnost vyslechnout.
1: Šlo především o svědectví lidí o průběhu druhé světové války na našem území, osvobození Československa nebo době kolektivizace. Ale rozhodně nejde jen o ta historická fakta, která se tady v těch reportážích, které žáci základní škol zpracovali, ale především jde o pocity a vzpomínky pamětníků. A ty byli studenti nebo žáci skvěle schopni zachytit je v těch reportážích. No a odráží se to právě i na atmosféře, která je dnes opravdu výjimečná. Vedle sebe sedíme děti, učitelé, pamětníci, jejich rodiny a společně sledujeme výsledky prací právě školních týmů.
0: Připravit reportáž s pamětníkem určitě není jednoduchou záležitostí. Někteří žáci si své reportáže natáčeli také u nás ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Jak se jim na projektech pracovalo?
1: Se dozvíme přímo od zdroje, protože je tady se mnou teď Šimon Kolár ze základní školy Křiby ve Zlíně, jeden z účastníků projektu. Šimone, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Vy jste se spolužáky zpracovávali příběh tvé babičky, Věry Vozobulové, která vzpomínala nejen na druhou světovou válku, ale také na události roku 1968. Co ti práce na jejím příběhu vlastně dala?
2: Práce na rozhovoru s mojí babičkou mi dala hlavně komunikování s spolužáky, s babičkou. Dozvěděl jsem si i hodně příběhů od babičky a užíval jsem si i tu spolupráci obecně. Sice to bylo občas trošku těžší, ale nakonec jsme to vždycky zvládli.
1: Ty už jsi mi říkal, že spoustu příběhů od babičky jsi znal, ale určitě tam byla nějaká vzpomínka, kterou ti babička předala a která ti utkvěla v paměti. Která to byla, kterou bys chtěl přiblížit i našim posluchačům?
2: Vzpomínka, která mi utkvěla v paměti, byla, když můj prapraděda zakopal motorku za druhé světové války, aby ji nacisté neukradli. Potom po konci druhé světové války můj praděda ji vykopal a byl poslán do skladu na německých vojáků pro benzín, kde pak pomocí syrek hledal benzín. Jenže tam byla taková příhoda, že benzín je trochu zápalný a je takové velké štěstí, že to tam nechytlo a já tady žiju a stojím.
1: I tohle je jeden z příběhů, který dneska zazní, nebo teprve zazní, vystáš poslední projekt na prezentaci příběhů našich sousedů. Šimone, já moc děkuji za rozhovor, za takové krátké přiblížení toho, co jste vlastně dělali a přeju hodně štěstí. No a já ještě doplním, že projekt Příběhy našich sousedů umožňuje dětem setkávat se s pamětníky a zaznamenávat jejich životní osudy pro další generace. A do projektu se můžete zapojit také vy, naši posluchači. Ať už jako škola nebo jako pamětník. Kontakt a informace najdete na webu Příběhy našich sousedů CZ.
0: Petro, děkujeme za informace přímo z akce a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: nic nemění.
1: Za dveřmi urgentního příjmu se odehrávají příběhy, které často mění životy. Lékaři, sestry i pacienti se tu setkávají v okamžicích, kdy nic není jisté. Kdy je dobré vytočení 155 rozhodně neodkládat? I pro vaše otázky tady bude primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár. Už 17. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín

0: 23 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Po písničce Karla Černocha už jsem ve spojení s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Je tady pravidelná předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Jitky Kučerové. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaká je teď situace na území Zlínského kraje?
2: Obloha trošičku ztrácí oblačnost, pomalinku se začíná rozpouštět, řídne, takže většinou teď už převažuje polojasno, někde ještě může být až oblačno, ta oblačnost je taková pohyblivá, proměnlivá, ale obecně tedy ubývá. Teploty jsou teď většinou ve Zlínském kraji mezi 16 až 19 stupni Celsia a vítr fouká ze západních směrů, západní, severozápadní zhruba a je většinou už slabý.
0: Jaké podmínky můžeme očekávat dnes v noci?
2: Převažovat bude polojasno, ta oblačnost se ještě dál bude rozpouštět směrem k večeru, případně může být právě v noci i skoro jasná obloha, nebo tedy téměř bez oblačnosti, ale na druhou stranu občas se může objevit na takovou jakoby přechodnou dobu lehce zvětšená oblačnost, teploty ty budou klesat do svých nejnižších hodnot mezi 9 až 6 stupňů a vítr v noci slabý západní až jihozápadní.
0: To byla tedy dnešní noc, co přinese zítřejší den?
2: Zítřek by měl být ráno převážně skoro jasný, nebo dokonce může být i jasná obloha, ale podobně jako v noci je nějaká šance, že může sem tam někde být i taková trošku zvětšená oblačnost ranní, ta se potom postupně rozpustí a v průběhu dopoledne a zhruba v první části odpoledne čekáme většinou polojasnou oblohu, začne se tvořit kupovitá oblačnost, potom zhruba v pozdějších zítřejších odpoledních a večerních hodinách bude od západu až jihozápadu přibývat další oblačnost až na oblačnou nebo skoro zataženou oblohu. Ta skoro zatažená obloha tak zhruba někdy v podvečerních večerních hodinách. A také se večer může stát, že se na části území objeví zítra občasný déšť a potom ještě i v noci na středu. Teploty zítra nejvyšší 21 až 24 stupňů, vítr mírný západní až jihozápadní.
0: To bylo tedy úterý. Jak se bude počasí vyvíjet dál?
2: Ve středu bude obloha většinou oblačná, srážky se mohou objevit ještě nějaké v noci a nad ránem a potom až někdy v průběhu dne by to mohly být lokální přehánky znovu, v té první části dne, tedy spíš v noci a nad ránem občasný déšť, potom tedy až někdy možná odpoledne lokální přehánky, k večeru ty srážky budou ustávat, pokud se tedy budou objevovat a večer pak začne ubývat oblačnost, teploty nejvyšší ve středu 22 až 26 stupňů.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Je 17:30 a posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Představením Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho dnes začíná letní scéna Městského divadla Zlín. Do konce června nabídne 4 inscenace, mezi kterými jsou Starý bílý muž, Ženy pod tónem anebo Splašené nůžky. Netradiční divadelní prostředí ale přináší také svá úskalí. Například pro herce i zvukaře, kteří musí reagovat na nezvyklé situace. Více v reportáži Michály Kočendové.
1: No, tak třeba když projede Chopper, jako taková ta harlejovská motorka, to je na to na chvíli zastavit, protože to jako nejde ani těma mikrofonama většinou jako přerazit tady tak silný zvuk.
2: Popisuje jednu z komplikací mistr zvuku Městského divadla Zlín Jiří Janiš. Na letní scéně musí spolu s kolegy zajistit, aby představení zůstalo pro diváky dobře slyšitelné i navzdory ruchům z okolí. Výzvou bývá také počasí.
1: Už se stalo, že jsme vlastně v půlce nebo někdy skoro těsně před koncem zastavovali představení, takže to se taky může stát. No.
2: Venkovní prostředí přitom mění podmínky nejen technikům, ale také hercům, kteří musí své role přizpůsobit jinému prostoru.
3: V podstatě je to pro nás zájezd, takže to děláme trošičku jinak než v té domácí scéně, to znamená ve studiu Z.
2: Říká herec Zlínského divadla a moderátor Českého rozhlasu Zlín Pavel Vacek. Ten si venku zahraje v komedii Splašené nůžky.
3: To představení počítá s jakousi iluzí vnitřního prostoru a kadeřnického salonu, která tam tolik nefunguje, ale máme s tím dobrou zkušenost, že tam bývá ta atmosféra hezká, jiná. My musíme všechno trošičku víc zvětšit a tak to posílat do toho prostoru, který to víc poliká. A těším se na to, bude to fajn, doufujeme, že vyjde počasí.
4: Za nepříznivého počasí představení rušíme a divákům vracíme vstupné. A ještě bych doplnila, že z provozních důvodů jsme tento týden zrušili divadelní talk show.
2: Dodává mluvčí divadla Zuzana Wernerová. Prvním představením Pod širým nebem bude dnes večer v 19 hodin komedie Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Naopak poslední akce bude 26. června a to takzvaný tančírek, který letošní divadelní sezónu uzavře. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Phil Collins ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. Ochutnat košer vína i jídla, zatančit si na náměstí židovské tance, anebo se zaposlouchat do tónu klezmerové hudby. To všechno a ještě mnohem víc nabízí židovský festival Hamakom, který víc než čtvrtstoletí patří k Holešovu. Proč vlastně vznikl a jaká je hlavní myšlenka této tradiční akce? Zjišťovala Silvie Pospíšilová.
1: První písemný záznam o tom, že se v Holešově na Kroměřížsku usídlila židovská komunita, pochází z počátku 15. století. O dvě století později se z města stalo středisko židovské vzdělanosti.
2: V 17. století totiž v Holešově působil velmi významný rabín Šabtaj Kohen. No a kvůli tomu, že je tady jeho hrob v Holešově, tak sem jezdí mnoho židů z různých zemí světa.
1: Přibližuje správce Holešovské šachovy synagogy Vratislav Brázdil. Za druhé světové války byli židé z města odvlečeni do koncentračních táborů. Téměř nikdo se nevrátil zpět. Židovskou tradici dnes připomíná Festival židovské kultury Hamakom.
3: Holešovská židovská čtvrť byla jednou z nejvýznamnějších a největších na Moravě a ta tendence připomínat tu holešovskou židovskou minulost tady byla výrazná.
1: Vysvětluje mluvčí Holešovského zámku Dana Podhajská. Zpočátku to byla akce jednodenní, kterou založila skupina nadšenců. Postupně se ale přehlídka rozrůstala až do dnešních 5 dní. Kvůli zvyšující se náročnosti si ji vzalo pod patronát město.
3: Snažíme se o to, aby se ti návštěvníci vraceli. Můžou si vybrat hudbu, divadlo, film, přednášku, komentované prohlídky. Připravujeme taneční workshop, kdy si lidé přímo v centru Holešova na náměstí mohou vyzkoušet židovské tance.
1: Hamakom přivádí do Holešova i potomky židů, kteří byli za války zavražděni ve vyhlazovacích táborech. Před několika lety tak během festivalu zasadili na památku obětí holokaustu kameny zmizelých rodiny Bergmanovi.
3: Přijeli potomci z Plzně, ve spolupráci s nimi jsme měli takové slavnostní odhalení. Tedy člověk, když nejenom přijíždí na festival, ale když přijíždí do Holešova a chce objevovat památky, přijde samozřejmě do Šachovy synagogy, nemůže ty kameny opominout, on o ně opravdu zakopne. Ta paní Bergmanová s tím panem Bergmanem jsou součástí vstupu do Šachovy synagogy.
1: Když přehlídka začne, doslova zaplní celé město. Pokračuje Dana Podhajská.
3: Samozřejmě epicentrem jsou ty židovské památky, tedy židovská synagoga, židovský hřbitov, obřadní síň, potom také místo bývalé nové synagogy, která už na místě nestojí, která byla zbourána během druhé světové války. A potom se přesunujeme samozřejmě směrem k náměstí a pak je tu také zámek, který je kulturně společenským centrem.
1: A jaká je hlavní myšlenka festivalu Hamakom?
3: Je to o tom poznat tu kulturu, aby si to ti lidi vychutnali, aby si vybrali, co se jim líbí, aby prostě ta pestrost a skladba toho programu byla taková, aby jsme těm lidem dali radost.
1: Dodává Dana Podhajská. Z Holešova Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Letošní 26. ročník festivalu Hamakom v Holešově odstartuje 21. července a potrvá do 25. července.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byl Drupy, bylo 6:45 a společnost vám dělá Český rozhlas Zlín. Čepice, svetr anebo mikina. I z toho si čápy staví svá hnízda. Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, teď můžou lidé zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Ti budou dění v hnízdě dál sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, okroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy a podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO. Děti teď budou pozorovat kroužkování, samotný život čápů, ale můžou pozorovat také lidé doma na kamera.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápu na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti.
4: No, my teďka, že jo, se díváme na to kroužkování, tak to je důležité pro ten monitoring.
2: Karolíno, co budete pozorovat?
5: Jak se ty mláďata líhnou a jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno by možné.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat, jo, ale úplně krásně se podívejte na mladé čápátko zblízka.
2: Teď se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ti ostatní.
4: A ten čáp neublížím, když teďka ho tady tak máme pryč?
1: Ne, ublížíme. Já jsem dvě okroužkoval nahoře, tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, co ti čápy vlastně nosí na to hnízdo, jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak je ty staří ptáci krmí.
2: A taky čím je krmí?
1: Čáp je pták, který je, já říkám, všežravý v té živočišné říši, čili dokáže sežrat od malých brouků přes kobylky, hraboše. Takže on má fakt široké spektrum potravy, tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žávama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáv v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru ke střeše Moravské Gobelinové manufaktury. Lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní den v kraji se chýlí ke svému závěru. Máme 17 hodin a téměř 53 minut. Pokračovat budeme aktuálními zprávami v 18 hodin. Kolega Lukáš Jakubíček přidá podrobnější informace třeba k tomu, že vláda schválila vznik nového trestného činu. Vězení má hrozit za podání drogy jinému člověku bez jeho vědomí. To budou tedy aktuální zprávy v 18 hodin. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

Smutno je mi, smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám. A ty dávno neslyšíš, smutno je mi.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Téměř 20 nabíjecích stanic doplní fotovoltaické parkoviště u Zlínské zoo. Ve Valašských Kloboukách budují dělníci nový úsek kanalizace. Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí by nově mohlo hrozit vězení. Přes noc a k ránu očekávejte převažující polojasno s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. 16 nabíjecích stanic pro elektromobily přibude příští rok na novém parkovišti u sezónního vstupu do Zoo Zlín. Půjde tak o první možnost dobíjení elektromobilu přímo u areálu zahrady. Parkovací plochu od května zastřešují solární panely, které vyrábějí elektřinu pro její provoz. Podle ředitele Romana Horského pokryje fotovoltaika zhruba třetinu spotřeby elektřiny v zoo a ročně přinese úsporu kolem 3 milionů korun. Nová splašková kanalizace by měla být do října hotová v Nádražní ulici ve Valašských Kloboukách. Dělníci tady teď budují jak samotný nový úsek kanalizační sítě, tak přečerpávací stanici. Jedná se o společný projekt města a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín.
3: Společnost do výstavby investuje celkem 3,7 milionu korun. Město pak na to naváže rekonstrukcí dotčeného chodníku v délce 380 metrů s pevněním okolního břehu a výsadbou nové zeleně. Náklady města tak dosáhnou výše 1,7 milionu korun. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí, třeba dopití, by nově mohlo hrozit vězení. V zavedení nového trestného činu by mohla koalice najít podporu i u opozičních poslanců. Novelu trestního zákoníku dnes vláda poslala do poslanecké sněmovny. S návrhem souhlasí například pirátská poslankyně Barbora Pipášová. Jen trestat ale podle ní nestačí.
4: Ono je potřeba masivně investovat i do prevence. A tady bych jenom ráda podotkla, že přesně tuto prevenci mají na starost běžně adiktologické služby. O to víc mě zaráží, že vláda vytváří totální chaos v politice závislostí.
2: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících.
1: Počasí.
2: V noci a k ránu očekávejte na území našeho regionu převažující polojasno, případně až skoro jasno, ale občas se může objevit na přechodnou dobu i více oblačnosti. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý západní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu osobního auta a motocyklu si dejte pozor na Masarykově ulici ve Vlčnově na Uhersko-Brodsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Přeji vám klidný večer u poslechu našeho vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

To byli Bojané, no a právě Bojané vás spolkou Pavla Skočíka a Stanislava Esterky, kamaráde můj, pozvali k poslechu Moravy krásné země. Příjemné chvíle při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké dnes budou písničky ze srdce? Pro Honzíka Buřila z Brna to bude Den svatební, pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a pana Milana Makovičku ze Štítar Komenská vesnička, no a pro manžele Maru a Mirka Koktavých z Nivnice, pak Družstevní pole. No a pro vás, další milé posluchače, pak všechny ty další písničky, které jsem právě pro vás vybrala. Pokud nevíte, svátek mají jak u nás, tak na Slovensku Vítové. Milí Vítkové, přeji vám šťastný život. No a další přání už nechávám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a tady je další písnička.

No a v srdcích našich určitě zůstala i tato krásná písnička Josefa a Jany Uhrovy, kteří zároveň tuto písničku zaspívali za doprovodu cymbálové muziky Jošky Severina. Ještě jednou telefonní číslo 726 46 520 00. A už přání, dnes bychom prosili o písničku, kterou posíláme do Mariánského údolí u Olomouce Aničce Mikiskové k dnešním narozeninám. Milá Aničko, přejeme ti především hodně pevného zdraví, štěstí, pohody a radostných dnů s rodinou, boží požehnání a ochranu Panny Marie. Také co nejvíce hezkých zážitků s dechovkou a taky uzdravení tvého muže Petra, který vás vozím a s vámi navštěvuje všechny festivaly. No a zítra má narozeniny Drahuška Kaňová, pocházející z Rimic. Oběma hodně pevného zdraví, štěstí a pohodových dnů přejí Anička a Karel Štolfovi. A ještě ve středu oslaví narozeniny v Lidečku Evička Mikušová. Také jí hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Také ať jí zdraví nezlobí a neopouští jí láska k horám a k přírodě vůbec. Písnička ať počí

0: Ježí Jardu Wolfa, Mirka z Bánova, Bémovi a všechny ostatní přátelé. Na písničku posílají a všem jen to dobré přejí Anička a Karel Štolfovi. A vidím, že se mě tady rozblikal jeden z telefonů, takže já si ho beru. Dobrý večer, Ostrák, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý podvečer, Jiřinko, já vás zdravím, tady Josefka ze Silur, a to víte, já vám chci poděkovat za tu krásnou písničku. To je lahoda, to je pohlazení po duši.
0: Tak já jsem ráda, že Jana Uhrová s Josefem Uhrem paní Josefku ze Silůvek pohladili po duši. Je to opravdu nádherná písnička.
1: Já to i táhlice miluju.
0: Tak to je krásné, no. A koho byste tak pozdravila, paní Josefku?
1: No já zdravím všechny dechovkáře. Už se těším, že se zase někde uvidíme a posílám jim všem krásnou písničku. A vám taky, Jiřinko.
0: No tak to jste moc hodná. A já vám také přeji jen to dobré a pěkné léto, paní Josefko. No a určitě vy máte hodně těch přátel, tak i těch písniček bude poněkud více, takže si jich všechny užijte. Nashledanou.
1: Děkuji, mějte se.
0: Nashledanou. A už směs refrénů.
2: Český rozhlas

0: Hej, tak to byla směs refrénu Blahoslava Smišovského v podání ostrovské kapely. Já už tady mám první telefonáty, teda další telefonáty. První byla paní Josefka ze Silůvek, tak teď už dávám slovo do Frýdku Místku panu Františkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Paní Ostrá, čtu tady na internetu. Zrušení koncesionářských poplatků povede k propouštění a škrtání výroby, jak v televizi, tak v Českém rozhlasu. Já bych chtěl, omlouvám se za tenhle vstup, ale já bych chtěl pracovníkům Českého rozhlasu v celé republice i České televize ve všech studiích bych chtěl popřát pevné nervy a ať vydrží, protože my posluchači za nima stojíme. Tohle, co ta vláda chce dělat, škrtit rozhlas, škrtit veřejné média.
0: No pane Františku, já už jenom k tomu řeknu, že moc děkujeme za vaši podporu, moc si skutečně vážíme. No a my jsme rádi, když našim milým posluchačům přinášíme radost, třeba zrovna jako teď Moravě krásné zemi těmi pěknými písničkami. Tak já doufám, že i vás nějaká písnička teď zahřeje u srdce.
1: Já jsem váš stálý posluchač.
0: No výborně, takže děkujeme.
1: Takhle ještě pocházím z Jižní Moravy.
0: Ano, takže děkujeme za vaše milá slova, pane Františku.
1: Je spojení s tou Jižní Moravou. Já vám moc děkuju, držím vám palečky.
0: Tak jo.
1: A nejejte se.
0: Tak děkujeme, vy se také mějte. Naschledanou. No a na tom druhém telefonu už čeká Milan Makovička ze Štítar. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Jiřinko. Já vás velice zdravím, vašeho kolegu a všechny dechovkáře. Já bych v první řadě chtěl poděkovat všem gratulantům, kteří mě přáli ve čtvrtek k narozeninám. Moc si toho vážím a děkuji jim za to, že si na mě vzpomněli. No a včera bylo Antonína, tak bych chtěl poslat písničku a přání všeho nejlepšího, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchu chovu domácího zvířetva Antonínu Heverovi, staršímu ze Štídružic a mladšímu taky ze Štídružic, ať se jim daří a jsou spokojeni se svými výsledky. Jiřinko, dále bych teda chtěl pozdravit ještě a poslat písničku Helči Jurčikové, Vědce, manželům Urbánku i Špačkovým a ještě teď naposled Josefu Frejovi z Beskova. Mm-hmm. To je taky dobrý dechovkář, který jezdí na všechny dechovky.
0: Tak jo, pane Milane. No pošleme tu písničku všem těm vašim přátelům, jasně, pane Milane, protože jasně. Představte
2: Jiřinko,
0: si, že na ně...
2: Manžel se pro potěšení.
0: No to je jasné, to není pochyb.
2: A děkuju paní Zapletalovi na písničku.
0: No já jsem jenom teď chtěla dodat, že vy za chviličku také si poslechnete tu vaši písničku ze srdce.
2: Jasně.
0: A berte to jako třeba takový drobný hudební dárek k vašemu čtvrtečnímu svátku, pane Milane. Vy máte
2: no,
0: za sebe čtvrtek svátek.
2: Ano, to je pravda.
0: No, tak všechno nejlepší. Naschledanou.
2: A vám taky všechno nejlepší a všechno dobrý, ať se vám daří.
0: Děkujeme moc, vy také, naschledanou. A tady čtu, 13. června oslavil meniny tatínek, dědeček, pradědeček, manžel, pan Antonín Jakša z Bzence. Ať ho potěší písnička od vás. Vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu. A ti dědečku srdíčko tluče bez chybičky a stále tě baví práce na zahrádce, to ti ze srdce přejí manželka Liduška a syn Tomáš s rodinou, dcera Martina s rodinou, vnučka Adéla s rodinou a tvoje milovaná vnučka Natálka ti moc děkuje za to, jak se jí věnuješ. Čtu dál. Ráda bych vaši písničku poslala také nahoru do nebíčka k svátku pro radost i mému tatínkovi, panu Antonínovi Janštovi z Moravského Písku, rodákovi z Domanína. nikdy nezapomeneme, tati. S láskou vzpomínají manželka Iva, dcera Ivona s rodinou a vnučka Adéla s rodinou. Moc vám děkuji a zdravím z Bzence vás i naše přátele Naděnku Jakubíčkovou z Mistřína, Jardu Wolfa z Otnic a Radima Sovu z Bzence. Ivona a Natálka Jakšovi. No a na řadě už je ta první písnička Ze srdce. No já samozřejmě velice zdravím Honzíka Buřila z Brna, našeho věrného posluchače. Jenom bych chtěla podotknout, milý Honzíku, že to chce trpělivost. Já vím, že máte tady u mě pár těch písniček Ze srdce, no ale vy jste si vybral samé takové písničky, které tedy mohu říct, hrajeme velmi často, tak je těžké potom najít tu skupinu, linku, kdy zařadit jako tu písničku Ze srdce pro vás. No ale dnes nastala ta správná chvíle, je to den svatební, no a při této písničce Honzík bude vzpomínat na manžele Aničku a Adolfa Pětovi.

a nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Tak to byla písnička Pavla Zedníka a Václava Babuly, Den svatební v podání Stříbrňanky. A já ještě jednou zdravím Honzíka Buřila z Brna. Tak Honzíku, krásný večer vám přeji. Za chviličku už bude ta druhá písnička ze srdce, takže mohou se už pomaličku přesunout ke svým radiopřijímačům paní Zapletalová s panem Makovičkou, který mě před chvilkou volal, takže vím, že je tedy napříjmu, ale předtím ještě písnička k nedávnému svátku patří panu Antonínovi Veselému z Líšně. Přejeme mu pevné zdraví, radost v srdci a hojnost božího požehnání. Ať mu práce v lese i na zahrádce jde pěkně od ruky a může si s námi posedět u dobrého vínečka. No a toto přání posílají manželka Dana a dcery s rodinami. No a ještě během polední Moravy krásné země přišly studiové maily, já už jsem je tedy nestačila odvysílat. Tady je jeden z nich. Prosím o zahrání pro naši milou Danušku Markovou. Přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spoustu důvodů k úsměvu. Ať je každý tvůj den plný radosti, pohody a lidí, kteří tě mají rádi. Užij si svůj krásný den naplno a ať se ti splní všechna tajná přání. A Kanárci, ať vám dělají samou radost. Všechno nejlepší k narozeninám přejí pečovatelky Senevida. A už je čas na tu druhou písničku ze srdce. No a možná, že někteří z vás už toší podle tedy jmen příjemců paní Ludmily Zapletalové z Horního Němčí a pana Milana Makovičku ze Štítar, co to tedy bude, ano. Bude to krásná písnička, bude to Komenská vesnička. Já paní Ludmilku i pana Milana zdravím a hrát budou pro ně Komňané.
1: Český rozhlas Zlín.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: No ale teď už posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Já se vrátím k předchozí písnice, byla to ta druhá písnička ze srdce, Komenská vesnička Václava Maňase mladšího a Marie Baránkové v podání Komňanu. A potěšila hlavně paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a pana Milana Makovičku ze Štítar. Oba tyto milé posluchače zdravím a jsme rádi, že jsme je při dnešním večeru potěšili. Tak a teď bude ta třetí písnička ze srdce, takže pomaličku by se mohli připravit Maruška a Mirek Koktavý z Nivnice. Ale předtím ještě přání od nás, od rozhlasáku. Ano, klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín má mezi svými členy i členku paní Vladimíru Karáskovou z Brna Žabovřes. Tak milá paní Vladimíro, nebo nevím, jak vám říkají Vlaďko, samozřejmě jsme moc rádi, že nás poslouchá. Ani nevíte, jak nás to těší. Vážíme si toho. No a do těch let příštích vám přejeme jen to nejlepší. A v tom je zahrnuto úplně všechno. V tom je zahrnuto zdraví, štěstí, láska, pohoda. Prostě mějte se moc hezky. No ale teď už tady zdravím Marušku a Mirka Koktavých z Nivnice. Paní Maruško, pane Mirku, vy totiž tady máte písničku od paní Marie z Moravce, no a je to přímo ta vaše družstevní pole.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro Marušku a Mirka Koktavík z Nivnice od paní Marie z Moravce a bylo to Družstevní pole, květy černé nešporové v podání Zlaťulky. Tak já, milé posluchače, zdravím, milí Koktaví, doufám, že jste si tu písničku skutečně vychutnali. No ale kdo si písničku ze srdce vychutnal, byla také paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí, která mě volala, je to věrná posluchačka, říkala, že každé poledne i večer, že nás pozorně poslouchá a já jsem moc ráda, že dnes její radost byla znásobena právě tou písničkou ze srdce a byla to Komenská vesnička, takže krásný večer i nadále, milá paní Zapletalová, a teď si ještě vezmu telefon. Dobrý večer, Ostrá, kdo pak je tentokrát u telefonu? Haló?
1: Dobrý večer,
0: haló?
1: Dobrý večer.
0: No, tak bohužel ten signál je velmi nestabilní, takže já se musím s milou posluchačkou rozloučit, třeba se to ještě povede, dělá nám to nějakou... pěknou písničku pro moji spolužačku a kamarádku, paní Aničku Wagnerovou z Jedovnic, dodatečně k jejím včerejším narozeninám. Milá Aničko, přeji ti hlavně pohodu, pevné zdravíčko a hodně radosti z tvé početné rodinky. Mám tě moc ráda a těším se, až se zase někdy setkáme. Písničku pro radosti posílá Alena z Brna. Další. Prosím o zahrání pro naši milou Danušku Markovou. Přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spoustu důvodů k úsměvu. A myslím, že toto přání už zaznělo, čili to asi přišlo ještě jednou. Ano, bylo to od pečovatelek Seno Vida. Tak, to byla přání a tady Broněk Uher posílá písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání, dále kamarádovi Vilémovi a jeho květince Hochmanovým z Pitína a ještě kamarádce paní Janě Bobčíkové z Dolního Němčí. Všem přeje jen to nejlepší zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání. No a samozřejmě, že společně s Broňkem blahopřejí i další rodinní příslušníci. No ale teď už přes dvě vesnice. Malá česká dechovka.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak dozněla známá písnička Josefa Poncara Vaška Zemana přes dvě vesnice. Hrála, jak už bylo řečeno, malá česká dechovka. A ještě tady vidím jeden mail. Krásný večer, přejeme vám do studia, milá Jiřinko a milí přátelé. Srdečně děkujeme za krásnou písničku z Moravy krásné země, kde cítíme tu krásnou pohodu. A děkujeme milým přátelům Marušce a Zdenkovi Hanákovým, kteří na nás nezapomínají a dovedou potěšit a překvapit. Děkujeme, milí přátelé, vám všem a přejeme, ať nás nadále provázejí krásné písničky, které léčí a uzdravují. Vážíme si všech přátel v Českém rozhlasu Brno i Zlín. Takto srdečně moc děkuji a hodně zdraví a pohody ze srdce přejí Maruška a Mirek Koktavý. Krásný večer všem přejeme. Naschledanou. No a teď si poslechneme právě jednu z těch krásných písniček, kterou zaspívá Luboš Holý.

Tak to byla skutečně krásná písnička, krásně zaspívaná Lubošem Holým, kterého doprovodila cymbalová muzika Jaroslava Čecha. A já tady mám ještě pozvánku. V neděli 21. června se uskuteční jako každý rok festival dechových hudeb v Sehradicích, na kterém vystoupí Ištvánci, Polančanka a Vacenoviáci. Moderovat bude Joška Šmukař. No a tímto bychom chtěli pozvat všechny příznivce dechové hudby do Sehradic, zvou tedy organizátoři. A ještě tady píší, nebojte se horka, jako vždy bude posezení nadstřešeno. Koná se ve sportovním areálu tělovýchovné jednoty Sehradice a začátek je tady... Ani nevidím, jo, v 15 hodin, takže neděle 21. června, začátek 15 hodin. A teď ještě, prosím, zahrajte pěknou písničku všem, kdo se o tento festival nějakým způsobem starají a taky těm, kteří už je pravidelně navštěvují. Někteří nevynechají ani jednou, což velmi potěší. No ale teď nám nebudou hrát ani Ištvánci, ani Polančanka, ani Vacenoviáci, ale bude to Šardičanka. Bye.

No a nám zahrála šardičanka, polku Vita zachodila ti šardičtí muzikanti. No a Morava krásná zem končí, protože je 18 hodin 57 minut. Následují zprávy a na pěknou notečku. Narození a smrt v životě lidu prostého. Jaké zvyky a pověry provázely dříve vesnického člověka na začátku života a v poslední chvilky pozemského žití. O tom vypráví a nahrávky vybírá Aneška Haňclová. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra vás pozdraví kolega Jan Kosík. Na závěr Vlny Moravy v podání Glorie Vlny Moravy Zdeňka Gurského.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí spustilo živý přenos z Čapího hnízda na Gobelinové manufaktuře. Bývalý obchod v místní části Kroměříže Drahlov je na prodeji. Podle šéfů České televize a Českého rozhlasu by obě média musela kvůli změně financování omezit výrobu. Přes noc a kránu očekávejte převažující polojasno s nejnižšími teplotami kolem 6 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Lidé můžou na internetu živě pozorovat Čapí rodinu z Valašského Meziříčí. Na komíně moravské Gobelinové manufaktury se letos vylíhla 3 mláďata a hnízdo nově zabírá kamera. Tu radnice umístila na budovu gymnázia Františka Palackého.
2: Místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO dodává, že hnízdo začne sledovat 6 studentů místního gymnázia.
3: Chceme k tomu přizvat samozřejmě i studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Podle ornitologa Miroslava Dvorského můžou lidé sledovat, čím čápy krmí svá mláďata a co nosí do hnízda.
4: Jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu.
2: Odkaz na online přenos najdou lidé na webu města. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Kroměřížská radnice prodává budovu bývalého obchodu se smíšeným zbožím v místní části Drahlov. Stavba je součástí parcely velké 270 metrů čtverečních. Podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je objekt do budoucna možné využít buď ke komerčním účelům, nebo jej přestavět na bydlení.
5: Osadní výbor se na prodeji bývalého obchodu shodl, protože Drahlov pro něj nemá využití a technický stav objektu vyžaduje zásadní rekonstrukci.
0: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
6: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah. Pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
7: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
6: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední 2 týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
8: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, vlastně za kulturu.
6: Studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal.
1: Počasí.
0: Přes noc a kránu očekávejte ve Zlínském kraji převažující polojasno, případně až skoro jasno. Občas se ale projeví na přechodnou dobu i více oblačnosti. Nejnižší teploty dnes dosáhnou 9 až 6 stupňů a vítr povane slabý západní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na odstavené porouchané vozidlo si dejte pozor na dálnici D55 u Otrokovic ve směru na Zlín. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už folklorní pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Narození a smrt v životě lidu prostého, začátek a konec, které skrývají tolik zvyků, obřadů, pověr, výběr z obrovského množství folkloru, který dříve lidé ctili, prožívali, dodržovali v období kolébky a v posledních chvilkách pozemského žití připravila a všechny příznivce lidové kultury zdraví Aneška Heinzlová.

Nový život, nový začátek, narození, první okamžiky novorozenečka na tomto světě. K tomu nám dobře pasovala valašská písnička z Rusavy v ikonickém podání Jarmily Šulákové za doprovodu cymbalové muziky Technik. Dříve se usilovalo o hojnost dětí pro pomoc v hospodářství a tak již na svatbě probíhalo množství magických úkonů, které měly zajistit plodnost. Nevěstě se do klína vysypávaly peníze z koláče. Nevěsto, drž klín, ať je do roka dcera nebo syn. Těhotná žena se neměla dívat na maškary, na mrtvého, na myši, žáby nebo zajíce a pokud něco ošklivého potkala, měla dát palce za pás a stisknout je, aby dítě nebylo chlupaté. A to víte, kde se vlastně berou miminka? Dítě nosí čápči v rána, to znáte. Co jste možná nevěděli, že na Uhersko-Hradišťsku je babka loví zlatými hráběmi v řece Moravě, nebo je dokonce donese struhly na půdě. Když se děcko narodilo v neděli nebo na Velký pátek, bylo šťastné po celý život. Ovšem dítě narozené na smrtnou neděli mělo do roka zemřít. V nešťastnou hodinu se narodil i Janko, jak vám o tom zaspívá Dušan Holý. I další sedlácké o smrti, stáří a vojně v podání hornáckých hvězd Martina Holého a Luboše Holého budíš k nám jen k užitku v našem pořadu o narození i posledních věcech člověka.

Maminky věřily, že zemřelé děťátko je mezi andělíčky a tak mu uvazovali zástěrku, aby si do ní v nebi sbíralo kvítečka. Umřela-li šestinedělka, dávali jí do rakve jehlu, nitě, náprstek a nůžky, aby i v hrobě mohla sirotkovi šít košilky. Též prý celé šestinedělí přicházela koupat a přebalovat své děťátko. Inu, síla mateřské lásky měla i moc vystoupit ze záhrobí. A jaká byla taková láska a taky touha po odpočinku inspirací v básnění a zpívání maminek při uspávání miminka? No jen poslyšte.

Ložil ho bába pod chleba, aby si ho vážilo. Jinde se dávalo pod stůl, aby se netoulalo a aby neplakalo. Do první koupele děťátka se dávalo žito, aby bylo dobrým hospodářem, mléko pro bílou pleť a kmín pro dobrý spánek, nebo vajíčko a děti s ním miminku hladili tvář, aby byla pěkně kulatá. Při narození nemanželského děcka se v jižních Čechách na Doudlebsku přinášel otci rodeník donešenej. To je pečivo ve tvaru miminka nebo kus chleba v šátku. Přijetím tohoto symbolu se muž přiznával k otcovství. Mládež chodila takové svobodné matce, čili prespance, jak se někde říká, posměšně vyhrávat před dům. Ženy jí vzali pentli z vlasů, někde ji ostříhali a začepili bez svatby, někde dostávala slaměný věnec a říkalo se, že jí koza zežrala věneček, zkrátka byla hodně ponižována. Pokud se vdávala, nešla hezky ustrojená jako nevěsta v pentlení a partě. Nespívalo se jí tak hodně jako bez této mravní poskvrny. Prespankám se dávaly za vinu živelné pohromy, sucho, krupobytí nebo mráz. A někde lidé dokonce odmítali pomoci u porodu, dokud v porodních bolestech nevyzradila jméno otce dítěte. Špatné postavení, diskriminaci, posměšky zdědilo i to nenarozené děťátko. Špatné postavení, diskriminaci, posměšky zdědilo i to narozené dítě a často chodilo po žebrotě, lidé mu opakovaně předhazovali, že je panhard. Pojďme se prosím raději poveselit krásným vícehlasem na křtiny do hornoliptovské dědinky Východná.

0: Do 3 dnů od příchodu miminka na svět se šlo ke křtu. Maminka zůstávala odpočívat za koutní plachtou, kam na ní nemohly zlé síly až do úvodu. Ženy z komunity a kmotra k ní chodili a nosili do kůta jídlo, často vařenou slepici či kohouta. Kmotři pravili: pohánka odnesem, křesťánka přinesem, a vložili cestou na křest dítěti do peřinky chleba, aby nemělo bídu.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Milí posluchači, je tu pořad Na pěknou notečku a narození a smrt v životě lidu prostého. A protože jsme již probrali důležitý společensko-náboženský obřad miminka, tedy křest, je teď řada na matce. Žena po 6 nedělí či pár týdnů po porodu šla v kostele k úvodu. Bylo to obřadné očištění a návrat do společnosti. Na Horňácku i jinde matka chodila k úvodu zavinuta v obřadní plachtě úvodnici za doprovodu žen z rodiny. Ty byly též v úvodnicích a byl to nádherný výjev. Odpoledne po úvodu se konala v domě hostina, kmotra házela koutní plachtu na muže nebo jí hladila ženy, a to proto, aby brzo počali. Když lidé zestárli, tak třeba takto jako Kateřina Ďuková z Hrubé vrbky na Horňácku nad životem, nad stářím v písni rozjímali. A my se tímto přesouváme od miminka k stáří a příslibu věčného odejítí.

0: Za kamnama pod praslicu sedávati budeš. Príde likván švarný šohaj, ešte na ňho pozrieš, jak na ťa pohledne od strachu. Uteče, co to za divadlo, co to za strašidlo, čudováca bude.
1: Podoby vyrovnání se smrtí byly dříve mnohem více viditelné. Dokonce se sehrávaly různé dramatické scény, kdy se pozůstalí vyrovnávali s odchodem neboštíka. Na Moravských Kopanicích se prý smutnilo velice krátce. Věřilo se, že když smrt přijde, mělo to tak být. Ženské si na znamení smutku otočili zástěru na ruby. A co je zajímavé, u mrtvoly se scházeli všichni blízci a povolaný řečník mluvil za mrtvého a vyrovnával si účty se svými bližními. Vyjasnili se tak křivdy, krádeže a jiné nekalosti a duše mrtvého mohla v klidu odejít. Není vůbec žádnou dávnou minulostí, že se mrtvému do truhly dali jeho osobní věci, aby měl co potřeboval a nechodil strašit. Zubní kartáček, hodinky, papuče, brýle. Kamarádka potkala cestou na Kerchov sousedu a prý, že kam jde a co se děje a proč jde na hřbitov. A prý, že ju chodí starý strašit. A takže mu v igelice nese nějaké osobní věci, aby toho nechal. Ještě i dnes vzácně potkáme na pohřbech plačky. Stařenka Králová z Tvrdonic na archivním záznamu z roku 1958 přiblížila, jak to bylo s oplakáváním v jejich rodných končinách na podluží.
2: Tože jak to bývalo jinde s pohřebama, když někdo z rodiny umře, muž nebo žena nebo dcera nebo tak nebo syn, tak vždycky se muselo na Kerchově křičat, vyzvánět. Můj mužičku dobrý, co jsi mě to podíval? Och, co já si bez tebe počnu? Och, bože, bože, bože, kam se obrátit mám? Můj manželičku dobrý, och, bože můj, bože, kam já včil půjdu? Tak jsi mě tě opatrovala, a co já dovčil mě zaopatří? Och, bože můj, bože, bože.
3: Staženko, do kterého roku se tak toto ještě dělávalo?
2: Do kterého roku toto se dělávalo? Na ještě světová válka.
3: Do světové války?
2: Světová válka byla, ještě toto zpívávali nad těma robama. Ano.
3: A to bývávalo někdy dlouhé, pravda?
2: Ojej, bože, to víte, ta baba tam hůčala, až museli utáhnout, až omdlívala, už nemohla.
3: A tady se říkalo vyzváňala?
2: Ta prý vyzváňala tam na tém hrobě, což už nejde.
3: Alebo naríkala pravda?
2: A naríkala nebo vyzváňala.
3: A plakala tež, plakala?
2: Plakala a nekera ani víte, nebyla ráda, že se zbavila nějakého špatného muža. Ale naříkat musela, víte, protože by lidé řekli, že ho neměla ráda. A je třeba neměla to, co musela dělat. Ano.
3: A to se tu tež říkalo, že tak naríkali, jak by huci hráli.
2: No.
3: Aj? To jste čuvali?
2: No. Jak ano.
3: Děti tak naríkali,
2: no,
3: jak by huci hráli.
2: Víte, děti naříkali při tém hrobě tak, jak když muzika hraje. Ano, s tou mamou, víte, děti ostály, pravda, to, že křičalo to všechno dohromady. Hmm. Ano.
3: A vždycky muži nenaríkali, muži
2: ne. Pak, muži ne.
3: Jenom ženy a děti.
2: Jenom ženy a děti, co muž, víte, ten byl ráda, když se nějaké špatné ženy zbaví.
1: Milí přátelé, od děťátka ke stáří, od narození ke smrti, takový skok jsme dnes měli na programu. Moc si vážím, pokud jste doposlouchali až sem. Abychom nekončili smutně, pusťme si závěrem písničku sice o smrti, ale o smrti s humorem. S přáním všeho dobrého, autorka pořadu Anežka Heinzlová a mistryně zvuku Jana Meluzínová.

Rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. 6. rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
2: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
3: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
4: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
2: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
5: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, k ránu na západě může být i oblačno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práci.

0: ve způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box, ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samý, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
3: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo, a na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahle ta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena, manželka.
3: A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo, a já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako, hele, mně to přišlo normální, protože Já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mít 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
3: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
2: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
4: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
2: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
5: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
2: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu. Tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Granola Pry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers. Come on.

0: Tragický příběh diskjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří je

0: tam u dvou borovic, to je místo jediný, kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Klasika Tomatý Hall a já smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

0: Marilu.
1: Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewall Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nashville nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří se i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

0: jak Nešvil.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec po rotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, kránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem, kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu, ani na zpátek. Tak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení,

Ti městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Říšskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli žebříkův a hradby hradčanské i malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy odtud odehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni.
Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány Konšely na Hradčany ke generálovi

aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním oněch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati s viníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natahnouti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát v roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tuze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jakej dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takovýho obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uvedl a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do hůti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz a kor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého Červojiše na Červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta márovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný, v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální,
1: A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
1: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
1: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a miluji tě, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat ho v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale nejen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích, téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: zpívat jako déšť Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon. Teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp a ta druhá řekne, že je větší píp a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc, než je nutné.

0: Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
1: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
0: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek pro vás do řek. Představte si, že tam nějaký šikmo lokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to do, a on pro vás čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
1: No, tak jako
0: takhle jsme dopadli.
1: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, se koupat, aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
0: No, tak asi jo.
1: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka.
0: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit a normálně to říct. A ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ti kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
1: je toho dost moderního.
0: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
1: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne?
0: No, samozřejmě, že ne.
1: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník, a děkuju vám.
0: No,
1: a dobrou noc.
0: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Macounovi, teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice. Povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou. Máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání této elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky, že jo?
2: To procvičovalo mozek, ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá, zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát. Aha. Nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, v známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly nožičky jako pání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisálků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Vítkovic. Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne, mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé, a to se velice těžko odhaduje, a pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se, není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, ale který může to točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale je to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte si?
1: Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, to je to. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně, úrazy srdce byly nejhorší.
0: Když jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejlíp, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už takto dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo... Jak tohle to?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené úbory, jako ty stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnul a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžete mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nějakým řízením, způsob, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 tročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že děkuju.
0: Jo, dobře, já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Péťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A před pár rokmi vznikly nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobně. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec, kvôli tomu, je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku. A ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: proste... No jen to řekněte, klidne to řekněte. Přesně tam.
3: Nepočula jsem dobře, co jste
0: se pýtala? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšiel. Ako potřeboval ho třeba syn, aby si často vedel dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesmiel ani do aktovky.
3: Syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě len malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štatistiky, čísla si nepamätám. A právě využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už poloročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano, majte se pěkně.
0: A i vy?
3: Prajem pěknou noc.
0: Dobrou noc.
3: Do
0: a ať se daří. Dobrou noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napřímo? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte do jedné hodiny, máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte, jak to vypadá u vás školství ve Vysokém Mýtě?
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvážit, ale samozřejmě pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: Úplně hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti. Teď vzpomínají na to dětství hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosicené, vždycky, když upravuju vnukům, jaké jsem děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, jestli to mě tak strašně krásné, já ti závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Já tam jezdím často, když mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bouslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, že třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a napsal, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka
0: ano.
2: mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, ještě Štěpi, to asi neuděláš kříž, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po 5, ne? Po 5, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tak vidíte, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy, ano, plus, minus a tak dále, prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako, ano.
0: No, ta
2: druhá. Buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako teď přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval, kdo by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina, a nemalá, rodičů, a to zase vím, a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto. Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázali úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování kyberšikanou, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka, rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil, nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do jedné hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na to půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej. Jenomže zakázat mu to zase, to je, víte jak, no, řekne vám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže takže si to vydupe?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla od samcať po samcať, jak se říká, něco tak, za něco, no. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebývalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Děkuju. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Na

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No, to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To mě vůbec nedošlo, jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, ale tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jak

0: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky děti těch druhých.
1: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
0: Něco za něco?
1: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak chce sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
0: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
1: No slovem, to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjená.
0: Jindra dělala drahoty.
1: Ale ne, žádná. Jsme pískali, jsme pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
0: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
1: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
0: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků, tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a Nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo

ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah, ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne. A nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon? A případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon? A vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované? Nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mání taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub, poslal za hrmem, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímujete ty dětska, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám, teda, nebyl asi proto, ale bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuly učitelky, to zase, já bych jim to neupíral. Naše matikářka mě bavila, vždycky má co mne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To já tak jsem měl v změtise, jo, že... A nejlepší dvojka byla, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama nemluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplahé. Samozřejmě, jak dětská přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, ne, že odezdávat telefony bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže toto je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, mě už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně to mě někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zlý pán, že jo.
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: Jo,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý druhá, zlý pán, i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Ano, je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý, to tak je to špatný, protože u toho můžu zazvonit, že jo. A my si tam, pardon, já nějak chlapci, pan učitel něco povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
1: No. Takže je to špatný, když si telefony ruší při učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: No, já jsem ještě jenom chtěl říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to na chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být tašte a používat ho, když ho potřebuje. Tak se to používalo svých doučata a oni to tak dělali a někde se mě se přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala potom, padla do řeky. No. Takže
0: Děkuju vám, Růženko. Děkuju moc. Do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje. Děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer. Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se tak rádi ano, si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, ďakujem. No, já mám takýto názor. Tie děti prídu už závislé do škôl na mobiloch, některé skoro od kolísky. Takže škola by mala slúžiť aj na to, aby od tých mobilov, od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa dcery pýtali, Ježišmaria, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného, teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mávam zapnutý raz, možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, nie je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na pohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No, takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, neviem aké. No proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácie, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly. Aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak jak boli autá, že Ježišmaria, už prišlo sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstate všetko. Ďakujem.
0: Děkujeme i já, děkuji a zdravím na Slovensko. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Pôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čumíte na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, a. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: A Český rozhlas, a to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíte.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to, kdo je tam.
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě je už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedo představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitele, jako zřizovatele, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatele, anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska si děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří. Dobrou noc, dobrou noc, takže píšu si ne, ne, ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachraletější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Halo, halo, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to velice rychle.
0: Jenom řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozbavy dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozorovala, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. Ale zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v sedmé třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, že až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven, a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka, kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a hod s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty mladí děti jsou velice zručný, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma léto je za dveřmi. Mimochodem, v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, ťukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já si jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus a že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml. Rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly. Usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózní a rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje,

Zeptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla... Ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád? Tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka. Vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milbury. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na víku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on také byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě? Ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech. Člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte?
Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si z tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu. Žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Proboha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mily přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundávali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají to též. Jak báječně dnes, slečno, vypadáte. Jezdíte často do Vídně. Měla byste jet, je tam přenádherně. A nebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slavutný pan Geibel a jeho přítel. Slavutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku do prostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem sedali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebuji vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.